je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
2: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Mám je posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, potom co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáci.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak jeho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce.
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky, rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už všichni střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Když vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby
1: tam...
2: to šlo odlepit.
1: Ten pistáciový krém je tak... mazlavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně. A když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé. A pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal,
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, pro mě strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten na cukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři, tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí zasirova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakapne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no, pak to jako to takhle se zabije, takže si to vrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jakože by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společně s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, s Naďou jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapole i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím dostavila. Uvaření ještě

0: tu nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
1: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až

0: 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMSku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale o všem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

tě vezme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří,

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionů do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikolivě kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtenštejnů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtenštejnové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu Minaret? A který z Lichtenštejnů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl na stávající podobu lednicko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikolivě do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejnu. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci, kardinál František z Dietrichštejna a Albrecht z Valtštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství. Ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Ony byly symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtice byly v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Mansfeld nebo Schwarzenbergové, kteří přišli v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtenštejnu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovu, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí a s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře, gloria, splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuto informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravské Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.

0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v němž se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme. A jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z Valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic zvládnout a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci, umělou krajinu, ale je to umělá krajina.
1: Přesně tak, je to umělá krajina, protože bez jejich zásahu by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná, ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
1: Byla to cesta postupná, takže Valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco Lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda architektonická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren, pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadl do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území Lednicko-Valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, neli vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře, čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby, oni první začali s sandáty v rybnících místo kaprů. Tady jsou hospodářské lesy, tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků, okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
1: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
0: Důležité je, že teď je tady kolem nás park, jsou tady krásně střižené živé ploty z buksusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
1: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů, založený zřejmě v tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde, a vykoupil ony selské domy, 36. bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s Italskou zahradou 16. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli stářím stromu. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, se mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když ta mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
0: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo? Jak tady žili s touto knížecí rodinou, v souladu nebo v nesouladu? Co si o tom všem mysleli?
1: No, říkají se různé historky. Samozřejmě byl to největší zaměstnavatel. A o knížeti Alojzovi víme, že ve svém parku měl srub vymalovaný ornamenty, které vaši posluchači dneska znají třeba z Plžů v Petrově nebo z nějakých Dunajovic, to je z těch vesniček krásných, a když tam měl nějakou slávu, tak řekl, že tam mají přijít v krojích ty lednické selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtěl ho postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky. Tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil. A protože v té době budoval angločínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s minaretem. Ale pravda je taková, že ta mešita s minaretem byla povinnou součástí angločínské zahrady.
0: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta angločínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
1: Je to jeden z faktorů. Přece celá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i angločínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alojz I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady angločínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn. Tak jak Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Lednický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I, to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: Vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petry, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z Ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret. A ty stavby se symbolicky přesouvali do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu. Místo gotického domečku, který stál v parku knížete Aloise I, vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad, a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici plesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o sklenici s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné a náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru, reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak, a uplatnily se tady dokonce dřív, protože lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno. No. Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler v Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeba prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů.
0: Chtěl prodávat,
1: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalisté hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
0: A to bylo tehdy docela módní a populární, že ano?
1: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu lednického skleníku, on sám šlechtil gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se sutnerý, který má takhle jako bíle pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo. Tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží a vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr, ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
0: Na co všechno se tehdy nemyslelo. Takže když se
1: otočíte a vrátíte, Tak tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Hmm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zadí se dejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
0: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka, bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtensteinů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. Aby ti nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka, zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No, tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míše je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě. To jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě je velice náročné. Ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší, a co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Odkdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance u toho alkoholu. Na to ani nepotřebujete žádné velké školy. To znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku.

0: Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě protože závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleniček týdně je únosných?
0: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
0: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
0: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 boudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michálo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adikce.

0: mytologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změněných stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Důvkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
2: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jinýho, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona. Ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
2: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
0: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu úzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces úzdravy.
2: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Milovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je. Ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Milovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4, to všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah, nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci. To je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
3: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
2: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
2: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
3: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Jihozápad Evropy sužují lesní požáry. Lidi se můžou přijít podívat na kroužkování ptáků na rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku. Vodní slalomář Přindiš je mistrem světa v kajak krosu. Češi na šampionátu ovládli pořadí národů. Dnešek bude většinou oblačný s teplotami kolem 28 stupňů. Dobré ráno vám přeje Petra Pitra. Na jihozápadě Francie se hasičům stále nedaří zlikvidovat lesní požáry. Kvůli nim už evakuovali přes 250 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů od začátku požáru zemřeli minimálně dva hasiči. Jeden zemřel při zásahu na italské Sicílii a jednu oběť hlásí i sousední Španělsko. Muž se pokusil projet hořící oblast v autě. Hasičům ve Francii i ve Španělsku pomáhají kromě vojáků i experti z ostatních zemí Evropské unie. Čeští hasiči pomáhají u francouzského města Bordeaux. Požáry ve Španělsku ze začátku července nepřežilo dalších 13 lidí. Letošní léto je podle BBC jedním z nejtragičtějších v historii země. Lidi můžou ode dneška pozorovat kroužkování ptáků u rybníka Řežabinec u Ražic na Písecku. Ornitologové tamní populaci monitorují každý rok už 50 let. Akce má i vzdělávací charakter a v regionu přivedla k oboru řadu dnešních expertů, říká Jiří Šebestián z Prácheňského muzea.
4: Téměř všichni ornitologové v Jihočeském kraji prošli kdysi tady Řežabincem. Dneska jsou na odborech životního prostředí v kraji nebo v agentuře ochrany nebo v muzeích, v akademii a tak dále.
3: V Aníně na Klatovsku dneska třetím dnem pokračuje Anínská pouť. Na programu je procesí z návsi ke kapli a bohoslužba. Lidi poprvé uvidí skleněný betlém, vyrobený speciálně pro tuto příležitost. V Aníně se taky pokusí překonat rekord v počtu Aníně. Ček na jednom místě, který je zapsaný v České knize rekordů, říká nezávislá místostarostka Dlouhé Vsi Ivana Vítovcová.
5: V roce 2019 se nám současně na jednom místě setkalo 37 žen jménem Anna a během celého dne se nám jich zaregistrovalo 49. My bychom tento rekord letos rádi překonali, takže od 1 hodiny bude probíhat registrace žen s tímto krásným jménem a ve 3 hodiny bude provedeno oficiální sčítání pod dohledem komisaře.
0: Sport.
3: Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
6: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si z něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral. Ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
3: Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
0: Počasí.
3: Obloha na jihu Čech je polojasná až oblačná, výjimečně se vyskytují přehánky, postupně ale bude mraku přibývat. Odpoledne bude oblačné, přechodně až zatažené, místy s přehánkami a hlavně k večeru a večer ojediněle s bouřkami. Maxima budou od 27 do 30 stupňů, na horách kolem 24 stupňů. Slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na mírný jihozápadní až západní a pozor, biozátěž bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihočeských silnicích je aktuálně klid, nemáme hlášené žádné komplikace v dopravě. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, buďte vítáni, začíná jihočeské ráno s datem 26. července roku 2026. To, že má dnes svátek, svatá Anna, už asi tušíte, je to takový ten den, kdy si člověk v hlavě řekne, a teď se to všechno láme, začne být chladno, ale vzhledem k té předpovědi počasí, přátelé, a taky vzhledem k těm uplynulým dnům, kdy ta rána byla opravdu chladná, bych řekla, že ta pranostika tentokrát platit nebude, protože nás čeká, řekla bych, jeden z nejteplejších týdnů za poslední dobu. K tomu se ale během vysílání v předpovědi počasí určitě ještě dostaneme. Za chvíli také kalendárium, tak si ho nenechte ujít. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová, přeji hezkou neděli, ano, pokračuje víkend, tak doufám, že s úsměvem. Zdravím všechna raní ptáčata, kteří se mohou těšit, nebo která se mohou těšit na Adama Ďuricu s Emou Drobnou. Bude kapela Queen, Karel Gott, a právě teď posílám Věru Špinarovou. Dobrý poslech a příjemné víkendové ráno.

Je tady avizované kalendárium k dnešnímu datu 26. července. Svátek slaví Anna a také Jáchym, respektive svatá Anna a svatý Jáchym. Před 235 lety se narodil hudební pedagog a skladatel Franz Xaver Wolfgang Mozart, syn Wolfganga Amadea Mozarta. Zemřel roku 1844. Je to 170 let, co se narodil irský dramatik a literární kritik George Bernard Shaw, nositel Nobelovy ceny, který zemřel roku 1950. Před 95 roky se narodil japonský gymnasta Takashi Ono, pětinásobný olympijský vítěz a držitel celkem 13 medailí z olympijských her. Je to 80 let, co se narodil básník a publicista Karel Sýs, který zemřel roku 2024. Před 55 lety byla v USA vypuštěna kosmická loď Apollo 15, čtvrtá měsíční expedice. A je to 10 let, co švýcarský vynálezce a vzduchoplavec Bernard Picard a jeho kolega André Borschberg dokončili v Abu Zabí první oblet zeměkoule v letounu na solární pohon. Tak věřím, že jste si i tentokrát rozšířili historické obzory v rámci kalendária. Za chvíli rozšíříme naši předpověď počasí o vaše informace. Tak nám napište, jak je právě u vás CB Mezera, Počasí Mezera text na číslo 90 011 03 a budeme se tomu věnovat. Předem děkuju. Český rozhlas České Budějovice.

0: vámi Český rozhlas České Budějovice, Queen téměř za námi, před námi. To, co je aktuální, téměř uprostřed prázdnin a je to stále aktuální. Počasí.
1: Počasí.
0: Včerejší den byl nádherný, dnes bude opět teplo 27 až 30, na horách 23 až 26. Ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno jen s výjimečnými přehánkami. Odpoledne bude oblačno přechodně až zataženo místy s přehánkami, zejména k večeru a večer i s ojedinělými bouřkami. Vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, předpokládané úhrny srážek do 3 mm, v bouřkách ojediněle kolem 20. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne už ale velmi dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Dokážou růst bez květináče, vodu přijímají přímo svými listy a některé vypadají skoro jako rostliny z jiné planety. Bromélie a tilancie patří mezi nejzajímavější exotické druhy, které můžeme pěstovat i doma. Jaké jsou jejich zvláštní schopnosti a co potřebují ke spokojenému životu, to se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Naše hriechy zpívají Adam Ďurica a Emma Drobná.

0: Na první pohled můžou bromélie a tilancie působit exoticky a možná i trochu tajemně. Ve skutečnosti ale mnohé z nich nejsou na pěstování tak náročné, jak by se mohlo zdát. Zajímavé jsou nejen svým vzhledem, ale také způsobem, jakým hospodaří s vodou a živinami. Některé druhy dokážou přijímat vláhu přímo ze vzduchu, jiné vytvářejí zásobárny vody ve svých listech. Jaké druhy bromélií a tilancí existují? Jaké mají nároky na pěstování a čím jsou tyto rostliny mezi pěstiteli tak oblíbené? O tom si Hanka Šoberová povídala s jejich dlouholetým pěstitelem Pavlem Roubínem.
1: Říká se jim cisternové bromelie, ne všecky samozřejmě, že jo? Ale ty se rostou na stromech, v těch pralesích, že jo? Tak vlastně tu vodu získávají hlavně ze srážek a tu vodu si musí nějak trošku zachovat. Pokud jsou stále zelené nebo hodně zelené a podobně a nejsou sukulentní, tak mají většinou takovou růžici, která dokáže v sobě uvnitř tu vodu udržet. Tam vznikají taková mini jezírka, ve kterých dokonce jsou pulci a žabky a podobně. Takže není problém ty cisternové bromelie pěstovat. Oni nejsou ve většině případů ani moc náročné na světlo. Čím mají měkčí listy, tím méně světla potřebují. Pokud mají ty listy vyloženě tvrdý, tak už snesou i třeba i přímé sluneční záření. No a tak podle toho mají i různý nároky na vodu.
2: Mluvil jste o cisternových bromelích. Jaké jsou ty další třeba?
1: Bromelie je opět velice široká čeleť od rostlin, které rostou v pouštních podmínkách, by se dalo říct, nebo opravdu v pouštních, nebo vyloženě. Oni sice jsou někde v oblasti těch pralesů a podobně, ale na skalách ve výšce, já nevím, nad 3000 metrů a jsou tam třeba na naprostém úpalu a podobně a drží se příchytnýma kořínkama kamenů. Oni ani kolikrát vlastní kořeny nemají a vlastně zase si berou vodu jenom z toho, co na ně naprší. A ty mají zase trochu jinou strategii toho zalévání. Oni většinou na sobě mají šupinky, takové stříbrné šupinky, takže když se na ně podíváte, tak ty lancie a některé bromélie taky vypadají jako postříbřené. A když na ně naprší, tak zazelenají, protože ty šupinky jsou higroskopické a vlastně zadržují vodu. Takže dokážou ty rostliny žít v podmínkách, které odpovídají třeba kaktusům nebo jiným sukulentům, který zase třeba mají schopnost ukládat si vodu do nějakých těch kaudexů a podobně.
2: U těch tilancí, to jsou takové ty rostliny pro naše posluchače, které mnohdy můžou vidět, jsou bez květináče. Ony se pouze kropí?
1: No, v podstatě ano. Jsou tilancie, které byly celkem úspěšně převedeny do normální kultury, že dokážou růst zemi, takže v těch hyper super třeba tilancie cyanea si můžete koupit květináči v nějakým tom rašelinovým substrátu, ale stejně tak dobře může rast na větvi. Ale jinak řadu jiných bromelí, kdybyste zahrabali do země, tak vám zase velice dobře schníje. No. Takže je lepší je aranžovat na větvičky a zavěšovat. Dokonce je možné je i lepit, i když to se mi zrovna moc nelíbí, ale je možné je přilepit k tomu substrátu, že tam drží a takhle si je věšet. Teoreticky za to vydrží i v nevyhovujících podmínkách relativně dlouho. To znamená, že nějakou dobu vám můžou zdobit interiér. Ono je to s těma rostlinama různý. Ten, kdo je má rád a chce je pěstovat, tak se snaží jim dát podmínky, jako potřebují. No, ten, kdo má rád květy anebo chce mít prostě vyzdobený interiér, tak si koupí falenopsis, který je napíchnutý modrým nebo oranžovým nebo nějakým zelenkavým fluoreskujícím roztokem, no a mají na spotřebu. a musí se to v tom daném případě samozřejmě té dámě hodit k závěsům.
2: Je vidět, že nás dámy znáte, pane Roubíne. My si jdeme na tu estetiku, aby všechno bylo linka hranka a všechno pěkně ladilo. Ano, tak ještě na závěr napadá mě, vy tady máte spoustu rostlin, vystavujete ještě, můžeme vás vidět ještě na výstavách, my jsme v únoru měli v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích právě velkou výstavu tohoto druhu rostlin. Vím, že jste tam jezdíval dřív.
1: Já jsem vystavoval vlastně od rekonstrukce muzea asi 8 nebo 9 let a postupně jsme vystavovat přestali, tak je celá ta naše parta víceméně zestárla a přenechali jsme to masožravé marketě Albrechtové, kterou tímto zdravím a máme z toho radost, jak ona se na pěstování nejenom masožravek, ale v současné době i orchidejí vrhla a že má takové obrovské úspěchy, protože z mezinárodních výstav asi už nevozí jiný medaile než zlatý.
2: A mě moc těší, že se nevnímáte jako konkurence, ale že máte takové hezké vztahy navzájem. My děkujeme za pozvání. Mějte se moc hezky, ať se vám daří a my se zase přijedeme podívat jistě v létě na Denivky. Mějte se hezky a nashledanou.
1: Tak jo, byl jsem rád, že jste nás tady navštívili a mějte se i posluchači krásně a pěstujte kytky.

0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.
1: A teď už jsou připravené čerstvé zprávy. Dobré ráno. Je půl šesté.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně. Letos se jich zatím přihlásilo necelých 10 tisíc. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Loni se do registrů díky zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes 30 tisíc dobrovolníků. Celkem v českých registrech je přes 200 tisíc lidí. Většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. Mateřská škola v Borovanech na Českobudějovicku bude mít novou kanalizaci. Město ji vymění v průběhu prázdnin. Důvodem jsou časté závady. Kamerové zkoušky odhalily, že na některých místech je kanalizace propadlá. Malenice na Strakonicku dneska hostí 11. ročník malinových slavností. Na farské zahradě nabídnou od rána malinové speciality, koláče, nápoje i výrobky místních řemeslníků. Součástí programu bude taky pohádka pro děti a kulturní vystoupení. Začátek slavností je v 9 hodin. Fleretista Alexandr Šupenič je mistrem světa, prvním v české mužské šermířské historii. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 fleretistka Marie Šedivá. Posledním medailistou byl v roce 1985 stříbrný kordista Jaroslav Jurka. Dnešek bude na jihu Čech většinou oblačný, přechodně až zatažený, místy s přeháňkami a hlavně k večeru a večer ojediněle s bouřkami. Teploty vystoupí ke 30, na horách k 26 stupňům. Slabý vítr se změní na mírný a biozátěž je na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pro řidiče mám i tentokrát dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: V opraveném pivovaru v Kralupech nad Vltavou jsou nově k vidění lunety od Mikoláše Alše z roku 1907. Podle těchto skic vznikly nástěnné malby v bývalém pražském pivovaru u Šenfloků. V depozitářích ležely 93 let. Proč? To prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. A do té doby další z písniček, které nestárnou, obstará i Petr Kotwald. Příjemný poslech, hezkou neděli s datem 26. července.

0: Je v tahu tvůj spánek a klid, o tom zpíval Petr Kotwald ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Já věřím, že jste se vyspali, jak se říká, do růžova. Je tady nový den, stále víkend, neděle, tak ať je to s úsměvem a s dobrou náladou. Po 93 letech si můžou lidé prohlédnout lunety Mikuláše Alše. Vystavují je muzejníci v opraveném pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Lunety namalované v roce 1907 se do sbírek tamního krajinského muzea dostaly jako dar ve 30. letech minulého století. Poté ale ležely v sejfech a depozitářích, a to až do letošního roku.
1: Luneta svatý Václav, úhel na papíře, rozměr 240x165 cm.
2: Oblíbené téma Mikuláše Alše, a to je jeden z českých patronů a svědců, a vedle něj klečí anděl s praporcem.
1: Ředitel muzea v Kralupech nad Vltavou Jindřich Bartovanec Havlík. Je to nějaký klasický papír?
2: Je to klasický papír, na který se skicovalo.
1: Když přejdeme k jednomu z informačních panelů, tak přímo tato luneta je vidět na stěně. Hostincec.
2: Jedná se o hostinec a pivovar u Šenfloku v Praze, ale bohužel se nedochoval.
1: Těch lunet je tady 7.
2: Všechny, co tady vidíte, byly v reálu na zdech pivovaru.
1: Přejdeme k další zajímavé.

0: kdy ty lunety byly namalované?
1: Lunety byly namalované pro pivovar u Šenfloků kolem roku 1907.
0: Kdy ta díla Kralupy dostaly?
1: Do Kralup se ty návrhy dostaly v roce 1933 darem od kralupského lakírníka Kořána.
2: Lunety pak byly až do letoška v sejfu spořitelny nebo v papírovém tubusu v depozitáři ve Velvarech. Z Kralup nad Vltavou, Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: Na měsíc a zpět, tedy to the moon and back, jsme se podívali s kapelou Savage Garden ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 6:45 a je nejvyšší čas si opět něco říci o počasí.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno s jen výjimečnými přehánkami. Odpoledne bude oblačno, přechodně až zataženo. Místy s přehánkami, zejména k večeru a večer i s ojedinělými bouřkami. 27 až 30 naměříme při neděli, nejvyšší teploty v nížinách, na horách 23 až 26. Povane slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na mírný jihozápadní až západní, a to o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Předpokládané úhrny srážek do 3 milimetrů, v bouřkách ojediněle kolem 20. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne ale velmi dobré.
1: Četnické příběhy z prvorepublikového Písecka v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Sepsal je písecký spisovatel a bývalý kriminalista Ladislav Bera. 5 případů, 5 rozhlasových dramatizací, v nichž neteče krev proudem a občas se můžete i pousmát. Poslouchejte od pondělí 27. do pátku 31. července. Každý den krátce po 18. hodině. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: 5:47, to je aktuální čas, čeká nás Aneta Langerová ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a taky pozvánka například na malinové slavnosti nebo na povídání o bylinkách už za pár okamžiků v tipech pro volný čas. Dobré ráno.

0: Tipy pro volný čas.
1: Selské slavnosti v Holašovicích nabídnou ještě dnes zboží od 250 řemeslníků a lidových umělců. Od 10 hodin tam zahrají například Nezmaři, rozhlasový swingový orchestr, Olympic Revival, band nebo Skalačka. Šumavské léto s párou na Volarsku pokračuje i dnes. V čele vlaku stane historická parní lokomotiva Všudybylka z roku 1925. Malinové slavnosti v Malenicích dnes můžete prožít od 9 do 13 hodin na tamní malebné farské zahradě. Prim hrají maliny ve všech představitelných podobách. Koncertních matiné zazní dnes od 10.30 na Velkém náměstí v Prachaticích. Zahrají tam Pavel Bušek na klarinet, Jaroslav Janutka na hoboj a Jaroslav Sebera na fagot. V rámci cyklu Vimperský kašpárek vystoupí dnes v 15.30 v městském parku ve Vimperku soubor Loutky v nemocnici s inscenací Plešatá princezna. Na besedu Bylinky Šumavy můžete dnes zajít do muzea na Kvildě. Začíná ve 4 hodiny odpoledne. A nové dechové trio má od 18 hodin koncert v kostele na Libínském sedle. Sedmičlenná americká formace Evolfo vystoupí od 20 hodin na nádvoří středověké tvrze Městského muzea ve Volyni a rozmarné léto odehraje od 21 hodin divadelní soubor Kašpar ve východní zahradě Vimperského zámku. Věřím, že jste se minimálně nechali inspirovat.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Rusko zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Jihočeští vědci chtějí zachránit slunku obecnou a piskoře pruhovaného. Tyto druhy ryb jsou skoro na pokraji vyhynutí. Čeští vodní slalomáři získali na mistrovství světa 7 medailí. Poslední zlato přindiž v kajak krosu. Teploty se dneska dostanou k tropické třicítce. Pohodové nedělní ráno vám přeje Petra Pitra. Rusko podle ukrajinského letectva útočí na Kyjev balistickými raketami. Podle starosty města Vitalie Klička dopadly trosky na 18-patrový dům, dvě patra začala hořet. Škody hlásí i další městské obvody. Výbuchy bylo slyšet i ve městě Sumy, severovýchodně od Kyjeva. Ruské rakety na ukrajinské hlavní město dopadaly i v týdnu. Páteční zásah dronového veletrhu nepřežilo minimálně 10 lidí. Dalších asi 100 bylo zraněno. Drobné rybky, slunka obecná a piskoř pruhovaný jsou skoro na pokraji vyhnutí. Zachránit je chtějí jihočeští vědci. Oba druhy ohrožuje hlavně ztráta přirozeného prostředí a v případě slunky taky invazní ryby. Vědci teď žádají o pomoc s jejich záchranou i veřejnost, která může hlásit jejich výskyt na webu zachraňkarase.cz. Pokračuje hydrobiolog Marek Šmejkal.
5: V první řadě bychom chtěli zmapovat podrobně jejich rozšíření a nalézt případně nějaké nové lokality a potom bychom je šířili do blízkého okolí, kde by byly vhodné podmínky pro jejich množení. Se slunkou takto již postupujeme na mnoha lokalitách a s piskořem jsme minulý rok podnikli první takovýto pokus.
4: Hrad a zámek Velhartice má novou speciální prohlídku. Zpestřuje nabídku komentovaných prohlídek, které jsou cílené na konkrétního návštěvníka. Kromě bílé paní teď na Velharticích nově provádí i císař, říká kastelán hradu Matěj Mejstřík.
6: Standardně probíhají dětské prohlídky s bílou paní celé prázdniny, úterý, pátek a sobota, což je vhodné hlavně pro rodiny s dětmi. A teď máme takovou novinku, každý čtvrtek děláme jednu speciální prohlídku s Rudolfem II. Jeden z našich průvodců si vymyslel divadelní prohlídku zámku, je kostýmovaný a provede vás jako císař Rudolf II. Sport.
4: Mistrovství světa vodních slalomářů skončilo zlatem Víta Přindiše v kajak krosu. Češi v americké Oklahomě získali celkem 7 medailí a šéftrenér Jiří Prskavec starší převzal cenu za vítězství v pořadí národů.
7: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
3: Počasí.
4: Obloha na jihu Čech je polojasná až oblačná, výjimečně se vyskytují přehánky, postupně ale bude mraků přibývat. Odpoledne bude oblačné, přechodně až zatažené, místy s přehánkami a hlavně k večeru a večer ojediněle i s bouřkami. Maxima budou dneska od 27 do 30 stupňů, na horách naměří kolem 24 stupňů. Slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na mírný jihozápadní až západní a biozátěž je vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Provoz na jihočeských silnicích zůstává klidný, nemáme hlášené žádné problémy. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A pokračuje 26. červencové ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Je to jeho české ráno. I dnes s Adélou Jirkalovou tak přeji příjemné probouzení se do druhého ze dvou víkendových rán. Písničky, které nestárnou, už mám pro vás pečlivě seřazené. Zazní Mirai, Paul Young, také Václav Neckář a nebude chybět už za chvíli Iveta Bartošová a PS. Jsou skoro 5 let zavřené, rekonstrukce ale konečně zdárně začala. Řeč je o drábských světničkách u Mnichova hradiště. Pískovcový skalní hrad si turisté skoro odnesli na botách. Ročně tam totiž prošly 100 000 lidí. Lesy České republiky tam montují nové lávky a opravují schodiště. A právě tomuto tématu se budeme věnovat už za chvíli.

0: Na Drábských světničkách u Mnichova hradiště po 5 letech začala rekonstrukce skalního ochozu. Lidé trpící závratěmi budou mít díky tomu cestu nahoru pohodlnější. Všude bude nové zábradlí a bude se chodit po lávkách. Materiál na úpravy ale musel nahoru dopravovat vrtulník a opravy zhruba za 18 milionů korun zkomplikovalo také hnízdění sokola stěhovavého. Na skalní hrad by se ale lidé mohli dostat ještě letos na podzim.
1: Ne, my jsme šli červenou tam a teď se modrou vracíme zpátky. Jako.
2: Ale je to tam ten.
3: Dokud tady nebyly ty latě, tak tady to bylo zvrhnutý nahoru, tam to bylo sešlapaný dolů.
4: Popisuje Jan Ježek, se kterým jsme vystoupali nahoru pod skalní hrad.
3: A když to chlapi zabezpečovali prknama, tak tady sklouzal chlap po zadku z horní skály. No.
4: Tady před stavbou na Drábských světničkách, před tím skalním hradem, tak je to opravdu velmi bytelně zabezpečené, aby se sem opravdu nikdo nedostal.
3: Původně bylo takový ty pochozí lávky víceméně na terénu, tak ty jsou v této fázi odstraněny. Dodavatel stavby zřizuje přístupy vlastně k hradu, na vlastním hradu ještě práce nezačaly.
4: Ano, tady to schodiště už taky bylo mírně dožilé.
3: Ten materiál z toho dožilého vybouraného schodiště je naskladněný tady na straně a bude použitý potom dodatečně po dokončení stavby na nějaký palisády nebo proti erozní opatření. Jo, protože tady v tom skalním sedle dochází neustálé erozi půdy dolů a v podstatě obnažování toho původního skalního hradu. Kdy podle archeologů terén, po kterým teďka šlapeme, byl před desítkami let o několik pater jako vejš. No to jde vidět i na vysoko umístěných těch turistických značkách, které tenkrát byly v úrovni očí malované ručně a dneska jsou ve výšce jako několika metrů.
4: Lesy České republiky právě zahájily rekonstrukci ochozu na skalním hradu. Budou tady nové lávky, nové schodiště a úplně nový přístup pro turisty.
3: Ten tam nebude tady ty spodní vstupní budky, ale takovou šikmou rampou, jak jsou ty geodetem vyznačeny oranžové kolíky, tak šikmou vstupní rampou zhruba tam k tomu polámanému stromu.
4: Práce mají 3měsíční zpoždění kvůli zahnízdění rodinky sokola stěhovavého.
3: Nakladl vejce, se vylíhli malí sokolici, sokolici pak odletěli. Tento proces trval 3 měsíce, až poté bylo se schválením zprávy CHKO Český ráj možno v pracích pokračovat.
4: Turisté se na skalní hrad budou moct vrátit od října. Z Drábských světniček Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Tři čtvrtě minutka a je tady čtvrt na sedm, nedělní ráno s datem 26. července. SMSka od vás, dobré ráno Adélko, ve Strakonicích je skoro jasno 11 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra. Díky za tuhle zprávu. Co říká Český hydrometeorologický ústav, aktualizovaná předpověď, ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno s jen výjimečnými přehánkami. Odpoledne bude oblačno, přechodně až zataženo, místy s přehánkami, zejména k večeru a večer i s ojedinělými bouřkami. 27 až 30, tak to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima, na horách naměříte 22 až 25 stupňů, povane slabý vítr jižních směrů, ten se dopoledne změní na mírný jihozápadní až západní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Předpokládané úhrny srážek dnes do 5 mm, ale v bouřkách ojediněle kolem 15. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne ale velmi dobré.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: V zelených světech si osadíme trošku netradiční trvalkový záhon, pozveme vás do holandského města Boskop a taky představíme rostliny, které se hodí na lesní záhon. Zahradnický magazín i tentokrát laďte v neděli po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šeberová a Pavel Chlouba.
1: A my už ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice míříme k další reportáži. Čekací doby u rehabilitací nezávisí jen na počtech fyzioterapeutů, ale i na moderní technice. Nové přístroje dokážou výrazně zkrátit dobu terapie a tak uvolnit místo pro větší množství pacientů. Reportáž z Havlíčkobrodského rehabilitačního oddělení si budeme moci poslechnout už za chvíli.

0: Na rehabilitačních odděleních je plno i přes léto, a to i přes omezenou operativu. Lidé přicházejí mimo jiné s úrazy a jinými akutními stavy. Oddělení Havlíčkobrodské nemocnice teď ale čekací doby dokázalo zkrátit. Umožnili to nové rehabilitační přístroje. Zatímco v některých místech v Česku čekají lidé i měsíce, v Havlíčkově Brodě se dočkají akutní případy fyzioterapie obvykle v řádu dnů.
1: Já jsem tady už po druhý, před půl rokem jedno koleno, teď druhé koleno, a protože to funguje a pomáhá mi to, proto tady jsem, no. Ulevuje mi to bolest a hojení, no.
2: Paní Zdeňka Vaňkátová zrovna sedí u přístroje, který k léčbě využívá magnetoterapii. Jelikož se věnuje tanci, potřebuje po úrazech pomoc častěji. Díky modernizaci oddělení rehabilitace nemusí čekat dlouho.
3: Klasický magnet, jo, to je taková ta klasika, kde ty výkony jsou prostě nižší, ta terapie trvá díl, a teď máme nově ještě ten salus, což je vysokovýkonný magnet, a tam jsou opravdu minutové terapie, takže zkrátíme tu dílku té terapie a je tam ten výkon vyšší.
4: Takže vlastně i tím, jak je to rychlejší, zvládnete třeba vzít víc pacientů během toho?
3: Určitě, jo, určitě.
2: Vysvětluje vrchní fyzioterapeutka Jana Kutlova-Šrová, že pacienty s akutními problémy nebo po úrazech jsou teď schopni objednat do jednoho týdne. Kromě nových přístrojů má teď navíc oddělení také lůžka pro následnou péči.
5: Vlastně my můžeme toho pacienta provést od akutní fáze, to znamená po neurologicky nějakém iktu, mozkovém přední příhodě, nebo i pacienty po politraumatech, úrazech, tak vlastně oni procházejí z akutního lůžka, z traumatologického, z neurologického, z toho iktového, a jdou pak nad cestou této rehabilitace, a my díky tomu z akutní rehabilitace, následné rehabilitace i za pomocí těch onparů vlastně můžeme dotáhnout toho pacienta až od akutního až domů.
2: Podle primáře Lubomíra Motičky tak minimálně některým pacientům odpadá nutnost schánění místa v rehabilitačním ústavu po skončení hospitalizace. Následných lůžek je zatím pouze 5.
5: Jestli je jedno chviličku volné místo z těch 5, tak je to opravdu na chvilku, jo? Jak hned se to opravdu se to vyměňuje, doplňuje.
2: Ideální by samozřejmě podle Lubomíra Motičky bylo mít na oddělení více prostoru. Specializované přístroje totiž zabírají poměrně hodně místa, a stejně tak i další lůžka. S navyšováním kapacit ale souvisí také personální potřeby.
3: Máme inzerát na fyzioterapeuta, protože dostatek jich není, i když teď aktuálně celkem to zvládáme. Fyzioterapeutu máme 18, ale pracují po celé nemocnici.
2: Vysvětluje Jana Kutlova-Šrová s tím, že personál oddělení nestojí zdaleka jen na fyzioterapeutech. S rehabilitacemi pomáhají také například ergoterapeuti nebo logopedi. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: Vám se to také nezdá, už je tady nedělní ráno. Ano, pokračuje víkend, vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Petra Pitra je připravena se zprávami.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Jihočeský kraj upraví místo pod opravovaným mostem v Českém Krumlově, aby bylo bezpečnější pro vodáky. Vznikne tam tubus, který umožní místo proplout. Vodáci tak nebudou muset lodě kolem staveniště přenášet po břehu. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich snaží vylákat z lidí osobní a platební údaje. Obětem vyhrožují přirážkou 10 000 korun kvůli údajnému dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. V Anině na Klatovsku dneska třetím dnem pokračuje anínská pouť. Na programu je procesí z návsi ke kapli a bohoslužba. Lidi taky poprvé uvidí skleněný betlém vyrobený speciálně pro tuto příležitost. V Aníně se pokusí překonat i rekord v počtu Aniček na jednom místě, který je zapsaný v České knize rekordů. V Paříži dneska končí cyklistický závod Tour de France. Poslední etapu symbolicky zahájí i zakončí na pařížském Champs-Élysées. Kvůli lesním požárům na jihozápadě Francie je poslední etapa kratší asi o 40 kilometrů, a to z bezpečnostních důvodů. Peloton letos tradičně vyšlápne i na pařížské tržiště Montmartre. Dnešek bude na jihu Čech oblačný, přechodně až zatažený, místy s přeháňkami a hlavně k večeru a večer ojediněle s bouřkami. Teploty vystoupají ke 30, na horách k 26 stupňům. Slabý vítr se změní na mírný a biozátěž je na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Aktuálně nemáme na jihu Čech hlášené žádné komplikace ani nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Příběh Sylvie Pavlové je jako z pohádky. Hrávala volejbal na jihu Čech, všimli si jí trenéři české reprezentace. Právě rozhovor v národním dresu talentované jihočešky vám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nabídneme už za chvíli. Nyní už zpívá Dara Rollins. Příjemný poslech a dobré ráno.

0: Sylvie Pavlová hraje volejbal v české reprezentaci. Pod vysokou sítí začínala na jihu Čech, kam se ráda vrací. Startu v národním týmu si váží a má i další velmi smělé plány. Zahrála si ještě jako hráčka Dukly Liberec prestižní volejbalovou ligu národů.
1: Každý start v národním volejbalovém týmu jako v reprezentaci je pro mě vrcholem.
2: Jak na vás dýchá ta atmosféra mezi nejlepšími světovými týmy?
1: Určitě je to krásná atmosféra, jak v každé hale, jak v každé jiné zemi, tak i proti každému týmu a všechny týmy mají vysokou kvalitu, přece jenom je to Liga národů a dostanou se sem vždycky jenom ty nejlepší, takže jsem hrozně ráda, že můžeme být součástí.
2: Mluví konkrétně o volejbalové lize národů v roce 2026. Jeden turnaj odehrál český tým v Číně, jeden na Filipínách a jeden v Srbsku. Sylvie Pavlová sní i olympijský sen. Uvažovat reálně může o turnaji v Los Angeles. Když s volejbalem začínala, nenapadlo jí, že to může dotáhnout až na turnaj pod 5 olympijskými kruhy.
1: Moje úplné začátky jsou na jihu Čech, kde jsem vlastně hrála extraligu kadetek a juniorek v Českých Budějovicích za Madetu. No a poté jsem vlastně na 2 roky i skončila a potom jsem se vlastně přesouvala do Rakouska.
2: Předpokládám, že vám neunikla informace, že volejbalová Madeta postoupila do extraligy. Co tomu říkáte?
1: No, já jsem velmi nadšená, hrozně jim to přeju a doufám, že tomu dojde co proto, že se ukážou v extralize jako cenný nováček a že se budou snažit to udržet.
2: Budete jezdit na extraligu do Českých Budějovic jako soupeřka?
1: Bohužel ne, protože měním klub, jdu zpátky do zahraničí, ale kdo ví, jaká budoucnost mě chystá.
2: Už vás někdo oslovil z Madety?
1: Bavili jsme se, ale ještě uvidíme. Už jsem měla vlastně podepsáno, takže už jsem jako nemohla.
2: Nemohla se vrátit domů, ale zahraniční angažmá ji může připravit na případný start na olympijských hrách, stejně jako zápasy volejbalové ligy národů. V této soutěži vybojoval český tým cenná vítězství, ale utrpěl také jednoznačné prohry.
1: Dokážeme rozeznat, proti jakému soupeři je to, že musíme vyhrát, proti jakému soupeři je to, že můžeme překvapit a myslím si, že to bereme tak s chladnou hlavou, jsme stále na zemi a vždycky se snažíme podat co nejlepší výkon.
2: Tady metr vedle nás je Helena Grozer. Čerpáte zkušenosti v národním týmu od nejzkušenějších hráček a vlastně od hvězd českého volejbalu?
1: Určitě čerpáme všichni všechno od všech a myslím si, že je to super zkušenost tady mít přesně i hráčky jako Helča.
2: Uvedla blokařka Sylvie Pavlová po turnaji volejbalové ligy národů v Srbsku. Z Bělehradu Kamiliáša, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 7:15, Celine Dion za námi, Anna K. před námi už za chvíli, do té doby ale ještě popovídání s Petrem Fribauerem.
1: Počasí.
0: A povídat si samozřejmě budeme o počasí. Zdravím vás a přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jaké je to dnešní nedělní ráno, svatá Anna, co nám přináší?
2: Na severu kraje máme polojasno až skoro jasno, zatímco na jihu je té oblačnosti více, tedy oblačno až zataženo, a na jihu se také vyskytují přehánky. Teploty jsou velmi rozdílné od 9 stupňů ve Strakonicích až po 19 stupňů v Českém Krumlově a na Šumavě místy až kolem 4 stupňů Celsia. A nejnižší teplotu dnes naměřili Volary, a to 3 stupně Celsia. V Českých Budějovicích je aktuálně polojasno, teplota 15,2 stupně Celsia, fouká slabý severozápadní vítr 3 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1007 hektopaskalů a aktuálně lehce stoupá. Churáňov hlásí oblačno, teplotu 14,2 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 3 metry za sekundu.
0: Co nám přinese nedělní den?
2: Před studenou frontou k nám bude kolem brázdy nízkého tlaku vzduchu proudit teplý vzduch. Ty teploty dnes vystoupají na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Odpoledne očekáváme oblačno, přechodně až zataženo, a místy se objeví přehánky, zejména potom k večeru a večer se ojediněle mohou vyskytnout i bouřky. Vítr bude odpoledne foukat mírný, jeho západní až západní 2 až 6 metrů za sekundu a biopředpověď dneska k vyšším teplotám na trojce vysoká zátěž.
0: V kolik vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 27 minut a zapadat bude ve 20 hodin a 49 minut.
0: A teplotní rekordy, které se vztahují k 26. červenci?
2: Dneska ty teploty nepřekonáme. Nejtepleji bylo v roce 2019, a to 34,8 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1924, a to 5,7 stupně Celsia.
0: A jakou nohou vkročíme do nového pracovního týdne?
2: V noci přes naše území bude přicházet studená fronta a zítra přes den nás pak začne ovlivňovat tlaková výše, která se k nám bude dostávat nebo postupovat od západu. V noci a ráno bude tedy převážně oblačno, místy přechodně až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle se ještě stále mohou objevit i bouřky. Zítra odpoledne potom budou srážky ustávat a začne ubývat i oblačnosti. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 18 až 15 stupně Celsia a ty maxima budou oproti dnešku poměrně nebo o dost nižší, mezi 22 až 25 stupně Celsia, na horách kolem 19 stupňů Celsia, takže se nám pěkně ochladí za tou studenou frontou. Vítr bude mírný, severozápadní až západní, odpoledne přechodně zesílí až na čerstvý 4 až 8 metrů za sekundu a v nárazech místy i kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu. Zítra večer potom vítr bude slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice. Mírná zátěž.
0: A dále tu předpověď počasí rozvineme opět za hodinu. Byl s námi meteorolog Petr Fribauer. Já vám prozatím děkuji a těším se na slyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Prázdniny jsou v polovině a pokud přemýšlíte, kam vyrazíte s dětmi, mám pro vás bezvadný tip. Myrotické setkání loutek a hudby. Rodinný festival má v tomto městečku na Písecku už více než 20letou tradici. A pokud máte rádi divadlo a muziku, jste na správné adrese. V neděli v kavárně vám představíme program, který pro vás připravil Ladislav Lojza Tomeš. Poslouchejte krátce po 17. hodině.
0: Věděli jste, že kdysi lidem vadila i stavba známého třeboňského rybníka Svět? Bude se tomu věnovat dnešní vydání pořadu Vltavín. My pro vás máme ukázku a tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice ji uslyšíte už za pár chvil. Přeji dobré ráno, je tady neděle s datem 26. července roku 2026.

0: V dnešním Vltavínu si připomeneme, že 21. července roku 1832 absolvovali císař František I. a jeho manželka slavnostní inspekční jízdu po nově dokončené jižní části koněspřežné dráhy u Lince. A že ke slavnostnímu výkopu krumpáčem při začátku stavby došlo také v červenci, ale o 7 let dříve. Ale nejenom to. Ukážeme si, že odpor majitelů pozemků a protesty proti stavbám nejsou jen situací ze současnosti. Táhnou se už z hluboké historie. V jižních Čechách tak lidem vadila už například stavba budoucího rybníka Svět, která pohltila celé předměstí Třeboně. A v případě Koněspřežky se některé protesty dostaly až k soudu. Tady už je ukázka z Vltavínu.
1: Tak vidíme, že Vincenc Moos na svém pšeničném poli zničil 5 signálních tyčí v celkové hodnotě 9 zlatých a 27 a čtvrt krejcarů. Pan Scharfenfeld zničil na svém poli 3 signální tyče, ty byly nějaké lacinější, protože škoda byla pouze 3 zlaté. A ten třetí, Bauernebel, ten zničil také 5 signálních tyčí a ku podivu škoda ještě menší, 2 zlaté, 35 krejcarů.
2: No a mělo to nějakou soudní dohru nebo nějakou úřední dohru? Zatímco ti předchozí vzbouřenci šli na chvíli do chládku za asistence vojáků, kteří náhodou byli kolem, tak tady zrovna, co náhoda chtěla, tak vojáci nebyli, ale nějaký trest asi přišel.
1: To bychom se tady určitě dočetli, tady máme před sebou teď protokol o výslechu, protože hned toho 4. května 1825, kdy k tomu došlo, tak byli všichni ti pachatelé předvoláni před magistrát. A tady se dočteme teda, jmenuji se Vincenc Moos, jsem rodilý ze Slezska, 45 let starý, katolického náboženství, ženatý, otec 9 dětí, zdejší měšťan a majitel pozemků a majitel také palírny na Kořalku. A teď je tady, jste si vědom, proč jste byl předvolán k výslechu, no a teď tady můžeme zalistovat, je to...
2: Víte, několika stránková výpověď.
1: 1, 2, 3, 4, 5 hustě popsaných stran toho zdůvodnění, jak tomu došlo a je prostě...
2: Zhruba to, co jsme tedy popsali, tak on tady konkretizuje sám za sebe. Na jednu stranu se tomu člověk nemůže divit, prostě někdo vám v podstatě bere váš majetek, byť vám za něj něco nabízí, ale ta cena asi jednak není třeba úplně taková, jakou byste si představoval. Za druhé je to prostě váš majetek a člověk se s ním nerad loučí. Takže předpokládám, že Moos dostal nějakou pokutu a bylo vyřízeno. Ale jak to nakonec dopadlo?
1: Nakonec ho ta koňka svým způsobem také dohnala o pár desítek let později, protože jakmile koňka byla v provozu, zlepšily se dopravní možnosti. To si vyčíhli podnikatelé, kteří postavili právě v okolí toho nového nádraží, postavili první budějovické fabriky, dá se říct, tuškárna, cukrovar, sirkárna, ty všechny vznikly v okruhu několika desítek až stovek metrů kolem té Koněspřežky. No a jejich zaměstnanci také chtěli někde bydlet. Či potřebovali, scháněli státní parcely pro stavbu obytných domů a tu už starý pan Moos jim ty parcely prodal. Čili rozparceloval svoje pole a na něm potom vznikly domy. Ty domy vytvořily novou ulici, to je dnešní Komenského ulice, ale podle tehdejšího zvyku se ulice pojmenovala podle majitele pozemků, čili ta ulice byla Moosova. Čili pan Vincenc Moos měl památku na svůj odpor vůči Koněspřežce v názvu ulice.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice jste slyšeli ukázku z dnešního, tedy nedělního Vltavínu. Celý pořad si poslechněte po zprávách v 9. Nás také už za chvíli čekají zprávy, budou s Petrou Pitrou, dozvíte se, co je nového. Do té doby další z písniček, které nestárnou. František Nedvěd, 19. Příjemný poslech.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Útočník na berlínském Prideu vjel do davu lidí, zemřel minimálně jeden člověk, dalších 16 je zraněných. Borovany na Českobudějovicku nechají opravit kanalizaci v mateřské škole, trápí jí časté závady. Rabí na Klatovsku na některých místech ve městě kvůli suchu omezilo seče. Odpoledne bude na jihu Čech přechodně až zatažené s teplotami kolem 28 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. V Berlíně vjel útočník do davu lidí na pochodu za práva sexuálních menšin. Zemřel minimálně jeden člověk, dalších 16 je zraněných. Z toho 3 jsou v přímém ohrožení života. Informovala o tom berlínská policie. Podle policejního mluvčího Floriana Nace znají identitu podezřelého. Zatím po něm ale stále pátrají.
2: Podezřelého muže se nám podařilo identifikovat. Je to člověk, kterého berlínská policie zná a je spojován s islamistickou scénou.
0: Berlínský Pride úřady předčasně ukončili. Starosta metropole Kai Wagner na síti X incident odsoudil. Napsal, že město bylo napadeno tím nejbrutálnějším způsobem a vyjádřil soustrast pozůstalým. Mateřská škola v Borovanech na Českobudějovicku bude mít novou kanalizaci. Město jí vymění v průběhu prázdnin. Nezávislý starosta Vít Fialka k investici za 3,5 milionu korun řekl.
3: Po kamerových zkouškách jsme zjistili, že tam na určitých místech propadla. I kvůli častým závadám muselo docházet k výplachům. Když jsme žádali ČEVA, aby nám vypláchl ty potrubí, tak jsme došli do té kritické situace, kdy už bylo třeba to opravit.
0: Rabí na Klatovsku letos nechává část travnatých ploch bez seče. Díky tomu tam podle nezávislého starosty Miroslava Krauchera nejsou suché vypálené plochy a objevuje se větší množství hmyzu a ptáků. Příští rok proto seče omezí i na dalších vhodných místech.
4: Představa je, že bychom je opečovali tak jako při okrajích sekačkou, my máme sekačku na mulčování, aby bylo jasně zřetelný, že se o to jako cíleně staráme a není to zarostlá džungle jenom. Takže jenom kolem těch obrubníků a kolem cest bychom to zkrátili a jinak bychom zachovali louku.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1007 hektopaskalů. Obloha na jihu Čech je teď polojasná až oblačná a výjimečně se vyskytují přehánky. Postupně ale bude mraku přibývat. Odpoledne bude oblačné, přechodně až zatažené, místy s přehánkami a hlavně k večeru a večer ojediněle s bouřkami. Maxima budou od 27 do 30 stupňů, na horách kolem 23. Slabý vítr jižních směrů se dopoledne změní na mírný jihozápadní až západní. Zátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehodu máme hlášenou mezi Loučovicemi a Přední Výtoní. Na Českokrumlovsku u Nových domků narazilo osobní auto do stromu. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Sedm hodin, k tomu téměř 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde při neděli pokračuje jihočeské ráno s datem 26. července. Aničky, Ani mají svátek, tak jim přejeme samozřejmě jen to nejlepší a troufám si tvrdit, že letos ta pranostika nebude úplně platit do nadcházejících dnů, protože co tak tuším, tak nás už brzy čeká veliké horko. My se předpovědi počasí budeme věnovat i s vaší pomocí, tak ocením, když napíšete zprávu ve tvaru CB Mezera Pocasy Mezera text a pošlete to na číslo 90 011 03, samozřejmě o tom, jaké počasí panuje teď po ránu právě tam, kde nás posloucháte. Řemesla, která přežila generace, zaplnila historickou náves v Holašovicích. Selské slavnosti tam už po 26. připomněly atmosféru staročeského jarmarku. Mezi stánky se křesalo, kovalo, pekly se placky na kamnech a to vše nás čeká v reportáži, kterou uslyšíme už za pár minut.

0: Jednou za rok historickou náves Holašovic zaplní staročeský jarmark s tradičními řemesly, hudbou a jídly. Vesnice je díky unikátně dochovanému souboru selských statků zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Selské slavnosti sem každoročně přivedou tisíce návštěvníků.
1: V dětském koutku jsme tady zkusili hry pro děti, to bylo moc krásný. Máme rádi keramiku hodně, takže jsme obešli keramiku a malé perničky teda uchvátili taky. A i hudba dokonce, na to, že je maličkej.
2: Vidím plné tašky, nakoupili jste si nějaké radosti domů.
1: Ano, koupili jste tatínkovi perničky, tady teta si koupila květináček taky, takže...
2: Takže si kus Holašovic odvezete sebou.
1: Ano.
2: Do jihočeských Holašovic přijela s celou rodinou na slavnosti
1: Karolína.
2: Selské slavnosti mají v Holašovicích už dlouhou tradici, připomíná nezávislý starosta vesnice Jan Jílek.
3: Je to opravdu prostě už přes čtvrtstoletí, co tu akci organizujeme, a tady, když vidíte tu úžasnou atmosféru, tu úžasnou náladu všech těch návštěvníků, tak to je asi to největší pohlazení.
2: Když se tady člověk projde, tak to je úplně přehlídka zručných řemeslníků. Podle čeho vlastně vybíráte?
3: Jsou to vlastně rodiny i pokolení, které na ty holašovské návsi prezentují to, co víceméně bylo doménou našich prarodičů a rodičů, opravdu tradiční řemeslo, respektive to, co z toho řemesla už zůstalo, anebo se přechovává po generace.
4: Tohle je vlastně smolnička. Smolní dřívko z borovice obsahuje pryskyřici neboli smůlu a to se používá právě na podpal s tím křesadlem. Tu jiskru tam hodíš pěkně a tím se zapálí ten plamen.
2: Petr Pěchota u svého stánku předvádí křesání a kromě toho tady můžeme obdivovat také sekery, které nejsou jen tak ledajaké.
4: Je to tak a každá má taky hlavně jiný příběh, protože já se věnuji jak renovaci seker, tak výrobě nových. Renovace jsou už starý kousky, které scháním po celém světě, takže už mají svůj příběh z každé země, z Anglie, z Austrálie, z Ameriky. A nebo kové mi na přání můj kamarád kovář nový kousky, které ještě na svůj příběh teprve čekají.
5: Máme tady obilné placky pečené na ohni, na plátech a máme chuťové varianty slané, sladké, speciální.
2: Vyjmenovává kuchařka Pavla Janečková, u toho nepřestává válet placky, které rovnou háže na kamna, ani nespočítám, kolik jich tam za tu dobu bylo. V dobovém dětském, jak píší, kůtku, kde si děti můžou vyzkoušet, jak si hráli jejich třeba prarodiče a praprarodiče, se zastavila Apolenka. Co si tady vyzkoušela?
6: Na lukostřelbu a vyrábění.
2: Selské slavnosti se letos v Holašovicích konaly už po 26. Z Českobudějovická Eva Marvanová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: Přesně 7:45 máme a další SMSky od vás, za které moc děkuji. Jsem zvědavá, jak máte právě u vás v neděli po ránu. Ve Velešíně zataženo 16 stupňů. Dobré ráno vám všem přeje Andulka. Černovice u Tábora 15,5 stupně Celsia, podepsán Folta. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno, 14 stupňů. Hezkou neděli přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno až zataženo, slabý vítr a teplota je plus 18 stupňů. Hezkou neděli přeje a zdraví Marie. Svatá Anna, chladna z rána. Ano, to jest pranostika, kterou Maruška připojila. Já za ní děkuji a myslím si, že do dnů příštích to úplně platit nebude, k tomu se teď ale nedostaneme. Řekneme si, jak bude dnes, protože to je aktuální a to vás zajímá úplně nejvíce. Tak co říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno, jen výjimečně lehce zaprší. Odpoledne bude oblačno, přechodně až zataženo, místy s přeháňkami a zejména k večeru a večer i s ojedinělými bouřkami. 27 až 30 stupňů Celsia jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima, 22 až 25 naměříte na horách. Vítr dnes o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Předpokládané úhrny srážek do 5 mm, při bouřkách ojediněle kolem 15. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale velmi dobré.
0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Lanová dráha na Petřín v Praze slaví 135 let od uvedení do provozu. V posledních 2 letech je kvůli rekonstrukci zavřená. Technici teď provádějí kontrolní jízdy. Kdy se lanovkou lidé znovu svezou? Prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Teď je připraven Tom Jones, už ho slyšíte. A jeho Sex Bomb, za chvíli taky Karel Zich a Beatles bylo víc. Zkrátka další písničky, které nestárnou. Tady u nás a pro vás.

0: Přesně před 135 lety začala v Praze jezdit lanovka na Petřín. Původně ji poháněl vodní mechanismus. Od té doby ji bylo potřeba několikrát přestavět nebo opravit. Zatím poslední rekonstrukce začala před 2 lety. V září by se ale nová dráha měla vrátit do provozu. Technici momentálně provádějí kontrolní jízdy.
1: Teďka jsme u ovládacího panelu, kde se mechanicky spouští řízení lanovky.
2: Ukazuje mi vedoucí provozovny petřínské lanovky Pavel Kejha. Před sebou má různá tlačítka a několik obrazovek.
1: Vidíme přesnou polohu vozu, jestli máme dveře zavřené. Všechny ty prvky bezpečnostní věci jsou v pořádku a na základě tohohle toho my vlastně vyhodnocujeme celý ten proces řízení.
2: Jsme na takzvaném velíně v horní stanici lanovky. Právě odtud budou operátoři řídit každou jízdu. Sledovat musí záběry ze 36 kamer. Ve vozech totiž žádní řidiči nebudou.
1: V podstatě se tady zkouší jak ta technika jízdy, tak i simulujeme různé poruchy, tak aby jsme se naučili je odstraňovat.
2: Lanovka bude jezdit rychlostí 4 metry za sekundu. Jedna jízda z újezdu na Petřín by pak měla trvat asi 3,5 minuty. Vyzkoušet ji plánuje třeba paní Magdaléna.
3: Občas chodím na Petřín, protože se mi tady musí líbit, je tady krásná zahrada. Určitě ze zvědavosti se ráda svezu, ale stejně nejradši chodím pěšky po svých.
2: Rekonstrukce dráhy začala před 2 lety. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka se do provozu vrátí v září.
4: Vozy jsou prosklené, je z nich lepší výhled na panorama Prahy. Tím, že jsou bez řidiče, tak je tam unikum v tom, že cestující můžou stát vlastně v tom předním oddíle a budou vidět přesně na samotnou trať.
2: Vozy budou mít kapacitu 100 cestujících. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně. Letos se jich zatím přihlásilo necelých 10 tisíc. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Loni se do registrů díky zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes 30 tisíc dobrovolníků. Celkem v českých registrech je přes 200 tisíc lidí. Většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví. Lidi můžou ode dneška pozorovat kroužkování ptáků u rybníka Řežabinec u Ražic na Písecku. Ornitologové tamní populaci monitorují každý rok už 50 let. U Řežabince budou ptáky kroužkovat do 4. srpna. Zájemci se můžou přijít podívat za příznivého počasí vždy od 7 do 19 hodin. Malenice na Strakonicku dneska hostí 11. ročník malinových slavností. Na Farské zahradě nabídnou od rána malinové speciality, koláče, nápoje i výrobky místních řemeslníků. Součástí programu bude taky pohádka pro děti a kulturní vystoupení. Začátek slavností je v 9 hodin. Česká výprava na mistrovství světa ve vodním slalomu ovládla pořadí národů. Reprezentanti získali celkem 7 medailí, z toho 3 zlaté. Poslední titul přidal v olympijské disciplíně kajak cross 37-letý Vít Přindiš. Dnešek bude na jihu Čech oblačný, přechodně až zatažený, místy s přeháňkami a hlavně k večeru a večer ojediněle s bouřkami. Teploty vystoupají ke 30, na horách k 25 stupňům. Slabý vítr se změní na mírný a biozátěž je na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Policie stále řeší nehodu osobního auta mezi Loučovicemi a Přední Výtoní na Českokrumlovsku, konkrétně u Nových domků. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Banální životní osudy v dramatických dějinných zvratech spisovatelka Barbora Šťastná je popsala ve svých povídkových knížkách. Víc o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli. Aktuální čas 7 hodin k tomu 32 minut. Probouzíte se do nedělního rána s datem 26. července. Dobré jitro.

0: Exoti a prstínek z drátu. Tak to jsou tituly dvou povídkových knížek, které byly sepsány podle svědectví, která zaznamenala paměť národa. Knihy napsala spisovatelka Barbora Šťastná, která rovněž pro paměť národa pracuje. Dnes od 14:45 uslyšíte knižní hlídku a právě v ní bude Filip Černý mluvit s Barborou Šťastnou. Zeptal se jí například, nakolik jsou jednotlivé příběhy ve zmíněných knihách skutečnost a nakolik literární fikce.
1: Pokud jde o to, co se v těch příbězích děje, tak v tom jsem se důsledně držela vyprávění pamětníků, ale nějakým způsobem jsem musela hodně domýšlet, pokud jde o nějaké jejich jako emoce a vnitřní monology, což jsou věci, o kterých vlastně v těch nahrávkách paměti národa tolik nemluví.
2: Co je pro vás jako pro zkušenou autorku beletrie fascinující nebo jako přitažlivé právě na těch reálných příbězích je literárně zpracovat?
1: Jsou často překvapivější než něco, co bych si troufla vymyslet. Hodně přitažlivá je pro mě vlastně nějaká taková pestrost těch témat, které nabízejí. Ať je to u těch milostných příběhů, kde vlastně vidíme jako mladé lidi prožívat jakoby to též, to zamilování, ale v různých historických okolnostech, které je tím uvrhují do velmi jako různorodých situací. A podobně i u těch příběhů menšin. Vždycky tam jde o nějaký pocit odlišnosti toho, že jsem jiný než ostatní, ale v těch různých dobách a v různých situacích to nabývá jako rozmanitých odstínů.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Kylie Minogue, Jason Donovan ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Míříme za předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: A to proto, že je 7:45, k tomu 1 minuta. Ve vysílání už vítám meteorologa Petra Fribauera opět po hodině. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, co máme nového s počasím aktuálně na jihu Čech.
2: Té oblačnosti za poslední hodinu přibylo. Máme převážně oblačno, na jihu kraje místy s přeháňkami. Méně oblačnosti se pak vyskytuje aktuálně zejména na severovýchodě kraje, tedy Táborsko, částečně i Jindřichohradecko. Teploty na jihu Čech se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 14 až 19 stupni Celsia, na Šumavě potom místy kolem 8 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně oblačno, teplota 16,7 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihozápadní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1007 hektopaskalů a lehce stoupá. Churáňov hlásí skoro zataženo, teplotu 14,8 stupně Celsia a vítr slabý, jihozápadní 3 metry za sekundu.
0: Jaký bude zbytek stávajícího víkendu?
2: Odpoledne nás, nebo už teďka nás ovlivní brázda nízkého tlaku vzduchu a odpoledne k nám bude proudit teplý vzduch kolem této brázdy. Očekáváme převážně oblačno, přechodně až zataženo, místy s přihaňkami a zejména večer se potom ojediněl mohou vyskytnout i bouřky. Maxima budou ale poměrně vysoké, mezi 28 až 31 stupni Celsia, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní až západní, 2 až 6 metrů za sekundu. A biopředpověď dneska na trojce, vysoká zátěž vzhledem k vysokým teplotám.
0: Pojďme si připomenout ten asi nepříliš příznivý stav vody na jihu Čech v řekách.
2: Vltava jsou marský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny je pouhých 40 cm. Ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sjíznosti, výška hladiny 63 cm, průtok 7,1 metru krychlový za sekundu. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou nesízné a stejně tak i Otava Katovice. Teplota vody v řekách se nejčastěji pohybuje mezi 18 až 21 stupni Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 22,2 stupně Celsia.
0: Jaký bude ten začátek nového týdne?
2: V noci přes naše území bude přecházet studená fronta a zítra se k nám potom bude vlastně postupovat tlaková výše od západu. V noci a ráno bude tedy převážně oblačno, místy přechodně až zataženo s občasným deštěm nebo přehaňkami a v noci se stále ojediněle může vyskytnout i bouřka. Zítra odpoledne pak budou srážky ustávat a začne ubývat i oblačnosti. Minima se budou pohybovat mezi 19 až 16 stupni Celsia a maxima potom budou za studenou frontou nižší než dnes mezi 22 až 25 stupni na horách kolem 19 stupňů Celsia. Zítra se nám i rozfouká vítr, bude foukat zpočátku mírný severozápadní až západní, který odpoledne zesílí na čerství 4 až 8 metrů za sekundu a v nárazech místy až kolem 15 metrů za sekundu. Zítra večer potom vítr bude slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: A jak se to počasí změní v úterý?
2: V úterý už bude hezčí den, bude nás ovlivňovat tlaková výše nad střední Evropou a bude jasno až polojasno. Minima kolem 12 a maxima kolem 28 stupňů Celsia, takže ty teploty opět budou stoupat přes den. A vítr slabý západních směrů během odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu a postupně se bude měnit na severozápadní až severní.
0: Pro tuto chvíli to máme kompletní, byl s námi meteorolog Petr Fribauer, děkuju a za hodinu opět zavolám, tak naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na pravé poledne. Nastává všude opravdu přesně ve 12 hodin. Už za chvíli nám to prozradí Martin Písařík, tak si počkejte. A nyní už navzdory tomu, že svátek při neděli slaví Anna, tak jsou tady dvě dámy. Jmenují se Lucie a Daniela. Příjemný poslech a dobré nedělní ráno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Jihozápad Evropy sužují lesní požáry. Jihočeští vědci chtějí zachránit slunku obecnou a piskoře pruhovaného. Tyto druhy ryb jsou skoro na pokraji vyhynutí. Vodní slalomář Přindiš je mistrem světa v kajak krosu. Češi na šampionátu ovládli pořadí národů. Obloha na jihu Čech bude dneska většinou oblačná. Teploty vystoupají až ke 30 stupňům. Příjemné ráno vám přeje Petra Pitra. Na jihozápadě Francie se hasičům stále nedaří zlikvidovat lesní požáry. Kvůli nim už evakuovali přes 250 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů od začátku požárů zemřeli minimálně dva hasiči. Jeden hasič zemřel při zásahu na italské Sicílii a jednu oběť hlásí i sousední Španělsko. Muž se pokusil projet hořící oblast v autě. Hasičům ve Francii i ve Španělsku pomáhají kromě vojáků i experti z ostatních zemí Evropské unie. Čeští hasiči pomáhají u francouzského města Bordeaux. Požáry ve Španělsku ze začátku července nepřežilo dalších 13 lidí. Letošní léto je podle BBC jedním z nejtragičtějších v historii země. Drobné rybky, slunka obecná a piskoř pruhovaný jsou skoro na pokraji vyhynutí. Zachránit je chtějí jihočeští vědci. Oba druhy ohrožuje hlavně ztráta přirozeného prostředí a v případě slunky taky invazní ryby. Vědci teď žádají o pomoc s jejich záchranou taky veřejnost, která může hlásit jejich výskyt na webu zachraňkarase.cz. Pokračuje hydrobiolog Marek Šmejkal.
3: V první řadě bychom chtěli zmapovat podrobně jejich rozšíření a nalézt případně nějaké nové lokality a potom bychom je šířili do blízkého okolí, kde by byly vhodné podmínky pro jejich množení. Se slunkou takto již postupujeme na mnoha lokalitách a s piskořem jsme minulý rok podnikli první takovýto pokus.
1: V Aníně na Klatovsku dneska třetím dnem pokračuje anínská pouť. Na programu je procesí z návsi ke kapli a bohoslužba. Lidi poprvé uvidí skleněný betlém vyrobený speciálně pro tuto příležitost. V Aníně se taky pokusí překonat rekord v počtu aniček na jednom místě, který je zapsaný v České knize rekordů, říká nezávislá místostarostka Dlouhé Vsi Ivana Vítovcová.
4: V roce 2019 se nám současně na jednom místě setkalo 37 žen jménem Anna a během celého dne se nám jich zaregistrovalo 49. My bychom tento rekord letos rádi překonali, takže od 1 hodiny bude probíhat registrace žen s tímto krásným jménem a ve 3 hodiny bude provedeno oficiální sčítání pod dohledem komisaře. Sport.
1: Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
5: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si z něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral, ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
1: Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
2: Počasí.
1: Obloha na jihu Čech je polojasná až oblačná, výjimečně se vyskytují přehánky. Postupně ale bude mraků přibývat. Odpoledne bude oblačné, přechodně až zatažené, místy s přehánkami a hlavně k večeru a večer ojediněle s bouřkami. Maxima budou mezi 27 a 30 stupni, na horách naměří kolem 23 stupňů. Slabý vítr jižních směrů se dopoledne změní na mírný jihozápadní až západní. A pozor, biozátěž je dneska vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aktuálně nemáme na jihu Čech hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsme stále s vámi, Český rozhlas České Budějovice, Jihočeské ráno. Adéla Jirkalová zdraví všechny naše posluchače od mikrofonu a připomínám, že je tady neděle s datem 26. července. Svátek dnes slaví Anna, je to jméno hebrejského původu a znamená milostná nebo milostiplná, přeneseně líbezná či milá. Pranostiku všichni známe, svatá Anna chladna z rána. Narozeniny slaví hodně známých jmen, řekla bych, například bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar, britský zpěvák frontman skupiny Rolling Stones Mick Jagger, oslavenkyní je také britská herečka Helen Mirren, britský hudebník, bubeník skupiny Queen Roger Taylor, také americký herec Kevin Spacey či americká herečka Sandra Bullock. Oslavencem je ale také britský herec Jason Statham či britská herečka Kate Beckinsale. A z těch českých slaví herec, který před pár dny doslova vystoupil v Kájově s pořadem Cesta do Jeruzaléma. O tom jsme vás taky informovali tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tento pořad se konal v rámci festivalu Krumlov, a to v kostele Na nebevzetí Panny Marie, a tím hercem, o kterém mluvím, je Saša Rašilov. Ten se narodil v tento den roku 1972. Přejeme jen to nejlepší a za chvíli písničky z cizí kapsy. Odkud pochází melodie písničky Je mi hej v podání Vlasty Koudelkové? Na to odpoví právě Martin Šustr už teď. Dobré jitro.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých coververzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8. hodině raní. Říká se tomu být ve správnou chvíli na správném místě a to se vám nyní povedlo, takže vítejte u dalšího dílu písniček z cizí kapsy. Na úvod zahraje country beat Jiřího Brabce.

Jak už napovídá název muzikantské party seskupené okolo pianisty, skladatele a aranžéra Jiřího Brabce, jeho country beat se jako jedna z prvních kapel začal už koncem 60. let u nás věnovat takzvané moderní country hudbě. Do tradičního zvuku, tedy po vzoru nastupujících amerických kapel, začal roubovat svižnější a energičtější rytmus a elektrifikované nástroje. Logicky tak občas zamířil až ke břehům běžné pop music. V country beatu se u mikrofonu vystřídala řada zpěváků, ať už to byl Jiří Grossman, Ladislav Vodička, Karel Kahovec a v občasné spolupráci i řada dalších. Skupina se výrazově přímo šťastně sedla také s Naďou Urbánkovou, která s ní naspívala řadu stěžejních písní svého repertoáru. Když oblíbená vokalistka odešla v prostředku 70. let na mateřskou dovolenou, zaskočila za ní Vlasta Koudelová. A právě ji jsme slyšeli v písničce Je mi hej, jejíž líbivě houpavý rytmus přímo vybízí k pohodářskému sloganu v refrénu i názvu. Ostatně ryze pozitivní poselství má i původní skladba I Can Help, z níž country beat opisoval zvuk i náladu. Vzhledem k první příčce amerického country žebříčku v roce 1974 evidentně neoslovila jen Jiřího Brabce. Rodák z Missouri, Billy Swan, si s ní sáhl na největší úspěch své kariéry, kterou tak jako stovky dalších autorů a zpěváků startoval v rozvětveném nashvillském hudebním podhoubí psaním songů pro slavnější kolegy. Dva z nich mají taky s trochou nadsázky podíl na vzniku téhle Swanovy erbovní písničky. Vymysleli totiž u Varhan, kterému jako svatební dar věnoval tehdejší countryový hvězdný manželský pár Kris Kristofferson a Rita Coolidge. Na rozdíl od svých proslulejších kamarádů, kteří se za pár let rozešli, Billy svou svatbu zhodnotil i jinak. Se svou ženou Marlou zůstal až do její smrti celých 30 let, takže asi něco bude i na slovech, jimiž zahajuje svůj opus magnum. Jestli máš problém, nebudu koukat, jaký je. Jestli potřebuješ ruku, která tě podrží, můžu pomoct. I can help. Zpívá Billy Swan a vás zdraví Martin Schuster.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, bylo 8:45, za námi jsou dnešní písničky z Cizí kapsy a před námi je předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Další SMSka říká, teplé, klidné ráno z Prachatic, 21 plus, zdraví přeje Helča všem i do redakce. My si toho moc vážíme, vám všem, kteří jste si našli čas na zaslání SMSky během dnešního jihočeského rána, vřelé díky. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno, jen s výjimečnými přeháňkami. Odpoledne bude oblačno, přechodně až zataženo, místy s přeháňkami, zejména k večeru a večer i s ojedinělými bouřkami. Dnešní odpolední maxima opět vysoká 27 až 30 stupňů, na horách příjemných 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý vítr jižních směrů, ten se dopoledne změní na mírný jihozápadní až západní a bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. Předpokládané úhrny srážek do 5 mm, v bouřkách ojediněle kolem 15 mm. Rozptylové podmínky pro dnešek ráno mírně nepříznivé, během dne ale velmi dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Za rozmarným létem či na libínské sedlo, ale také za malinami či hobojem a fagotem vás pozveme už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Chystám pro vás tipy pro volný čas, tak si je nenechte ujít a do té doby si poslechněte Denisu od Miražbírky. Dobré ráno.

0: Tipy pro volný čas.
1: Selské slavnosti v Holašovicích nabídnou ještě dnes zboží od 250 řemeslníků a lidových umělců. Od 10 hodin tam zahrají například Nezmaři, rozhlasový swingový orchestr, Olympic Revival Band nebo Skalačka. Šumavské léto s párou na Volarsku pokračuje i dneska. V čele vlaku stane historická parní lokomotiva Všudy Bylka z roku 1925. Malinové slavnosti v Malenicích dnes můžete prožít od 9 do 13 hodin na tamní malebné farské zahradě. Prim hrají maliny ve všech představitelných podobách. Koncertní matiné zazní dnes od 10.30 na Velkém náměstí v Prachaticích. Zahrají tam Pavel Bušek na klarinet, Jaroslav Janutka na hoboj a Jaroslav Sebera na fagot. V rámci cyklu Vimperský kašpárek vystoupí v 15.30 v Městském parku ve Vimperku soubor Loutky v nemocnici s inscenací Plešatá princezna. Na besedu Bylinky Šumavy můžete zajít do muzea na Kvildě, začíná v 16 hodin. A nové dechové trio má dnes od 18 hodin koncert v kostele na Libínském sedle. Sedmičlenná americká formace Evolfo vystoupí od 20 hodin na nádvoří středověké tvrze Městského muzea ve Volyni. A rozmarné léto odehraje od 21 hodin divadelní soubor Kašpar ve východní zahradě Vimperského zámku. Vybrali jste si?
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT 2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpe pro vyhoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
2: A k mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice už usedla Petra Pitra a přináší nám čerstvé zprávy. Dobré nedělní ráno.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Jihočeský kraj upraví místo pod opravovaným mostem v Českém Krumlově, aby bylo bezpečnější pro vodáky. Vznikne tam tubus, který umožní místo proplout. Vodáci tak nebudou muset lodě kolem staveniště přenášet po břehu. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich snaží vylákat z lidí osobní a platební údaje. Obětem vyhrožují přirážkou 10 000 korun kvůli údajnému dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Odbory a Jihočeský kraj se ohradili proti návrhu vlády, že by od srpna mohli ve veřejném sektoru působit tzv. Peer pracovníci. Podle nich profese vzniká pod časovým tlakem bez jasného stanovení pravidel. Změnu chystá kabinet schválit zítra. Peer pracovník je člověk, který má vlastní zkušenost se závislostmi, duševním onemocněním nebo náročnou životní situací. V Paříži dneska končí cyklistický závod Tour de France. Poslední etapu symbolicky zahájí i zakončí na pařížském Champs-Élysées. Kvůli lesním požárům na jihozápadě Francie je poslední etapa kratší asi o 40 kilometrů, a to z bezpečnostních důvodů. Peloton letos tradičně vyšlápne i na pařížské tržiště Montmartre. Dnešek bude na jihu Čech oblačný, přechodně až zatažený, místy s přeháňkami a hlavně k večeru a večer ojediněle s bouřkami. Teploty vystoupají ke 30, na horách k 25 stupňům. Vítr bude foukat mírný a biozátěž je na trojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Pro řidiče mám i tentokrát dobré zprávy. Na jihu Čech se jezdí klidně, bez problémů a bez nehod. Přejeme všem šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Když se řekne fešáci, asi se vám hned vybaví Michal Tučný. Kdy začal právě on muzicírovat a kdy měl svůj první koncert? To se dozvíte z dnešních archivních perel v pořadu Archivní perly, tedy z rozhlasové nahrávky, která vznikla pro českobudějovické vysílání v roce 1991. A to už za pár chvil. A tématičtí zůstaneme Michal Tučný a všichni jsou už v Mexiku. Dobrý poslech.

0: my si pojďme poslechnout další unikátní nahrávku z našeho archivu, tedy archivní perlu. Ta dnešní vznikla na sklonku roku 1991 a Český rozhlas České Budějovice ji odvysílal o Vánocích téhož roku v pořadu Rodinná pošta. Povídání natočila redaktorka Zdena Kolářová přímo v Hošticích u Volině v chalupě u Michala Tučného.
1: Pane Tučný, kam vlastně sahají začátky vašeho muzikantství? Kdy jste začínal a jak?
2: No tak ty jsou tak daleko, že už si to skoro ani až nepamatuju, protože v dětství vyloženě jsem se učil hrát na klavír, pak jsem začal hrát tak trošičku na kytaru, no a v těch dobách pubertálních jsem se začal zajímat o muziku, samozřejmě jako všichni mladí lidi nebo většina mladých lidí, no a hrál jsem s amatérskou kapelou Dixieland a country pro mě objevil až Láďa Vodička, to je takový zpěvák, kterýho už možná ani posluchači si moc nepamatujou, ale přesto možná podle písničky, která byla dost známá, Řidič ten tvrdý chleba má. No a tak nějak jsem se protloukal tím amatérským a trampským hraním, až náhodou čirou jednou jsem se doslech, že Greenhorni nějak schánějí zpěváka, jak jsem nabít své služby a ono to vyšlo.
1: Vy jste přišel vlastně do skupiny, která už fungovala a velice záhy jste, řekla bych, na sebe upozornila jméno vaše, vešlo ve známost a stal jste se vlastně jako osobností té skupiny, že?
2: No tak možná, že to bylo nástrojem, který jsem si vybral, totiž zpěv, jo. Protože zpěvák tak nějak víceméně v té kapele je vždycky vepředu a lidi se na něj dívají. No a třeba se líbily, nebo hlavně se líbily, si myslím, písničky, protože v té době jsme si vybírali písničky z celé dlouhé éry country, vlastně od jejího počátku, takže jsme si mohli vybrat ty opravdu nejlepší. No a o textech Honzi vyčítala, myslím, není třeba ani mluvit, ty vzali lidi hned. Tak možná, že to bylo tím.
1: Co třeba říkali tomuhle vašemu snažení rodiče? Fandili vám nějak, nebo jak to bylo?
2: No tak jako musím říct, že fandili. Zvlášť maminka jako tomu hodně fandila. Táta ten říkal, že se na mě přijde podívat, až to bude opravdu dobrý, takže na první můj koncert přišel asi po 10 letech. Jo. On mě vždycky jako na mě říkal, že by šel, ale že nerad trpí za ochotníky. Že prostě, když není něco dokonalý, takže za ty lidi na tom jevišti trpí. Ale pak se taky přišel podívat a teď ještě jako vždycky

0: strašně rádi poslouchali, takže možná tohle, no a nebo jsem měl jednu takovou pratetičku a ta jako dobře hrála na klavír a vždycky nám hrála takový různý věci a tak nějak jako k té muzice u nás v rodině bylo, myslím si, dost blízko a tak nějak to vzniklo. Taky v té době, kdy já jsem rozum bral, tak se začínal tak nějak jako formovat vůbec česká populární muzika, že jo. Swing, že jo, se hrál, nebo Dixieland byl slavný v té době jako mýho mládí. No a nemůžu zapomenout samozřejmě na Semafor, že jo, to byl pro mě velký objev. No a tak tohle to všechno mě nějak tak jako fackovalo ze všech stran do této podoby nějakého takového zpěváka, no.
1: Slyšeli jste další archivní perlu Českého rozhlasu České Budějovice. A tyto perličky pro vás shromažďujeme také na našem webu budějovice.rozhlas.cz v sekci Pořady archivní perly. Tak můžete případně dohledat. Teď už si užijte Pavla Vítka a za chvíli opět aktuální předpověď počasí.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Pár vteřin a je tady 8:45. Dnešní jihočeské ráno pomalu, ale jistě spěje do svého finále. Dnešní den nese datum 26. července. Jaký bude a jaké budou dny další? O tom více hned v zápětí.
1: Počasí.
0: A to už s meteorologem Petrem Friebauerem, kterého znovu vítám ve vysílání. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jak se za těch 60 minut, co jsme se neslyšeli, změnila ta situace na jihu Čech. Předpokládám, že se oteplilo.
2: On trošku se oteplilo, ty

0: teploty se nejčastěji pohybují mezi 17 až 20 stupni Celsia, na Šumavě se ale místy stále pohybují kolem 13 stupňů. Máme převážně oblačno, v jihovýchodní polovině kraje místy s přehánkami, naopak na severovýchodě kraje je oblačnosti méně. V Českých Budějovicích je aktuálně oblačno, teplota je 18,7 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1006 hektopaskaly. Na Churáňově je skoro zataženo, teplota 17,8 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 4 metry za sekundu.
1: Jaký bude zbytek víkendu?
0: Kolem brázdy nízkého tlaku vzduchu k nám bude proudit teplý vzduch před studenou frontou. Dneska ty teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Očekáváme převážně oblačno, přechodně až zataženo a místy s přehánkami a pak zejména večer se ojediněle mohou vyskytnout i bouřky. Vítr bude odpoledne foukat mírný jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu a biopředpověď dneska vzhledem k vysokým teplotám na Trojce vysoká zátěž.
1: Jaká bude dnešní noc a pondělní den?
0: V noci přes naše území bude přecházet studená fronta a zítra přes den pak do střední Evropy od západu začne postupovat tlaková výše. V noci a ráno bude převážně oblačno, místy přechodně až zataženo a s občasným deštěm nebo přehánkami a z počátku noci se ještě ojediněle mohou vytvořit i bouřky. Zítra odpoledne budou srážky ustávat a začne ubývat i oblačnosti. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 19 až 16 stupni Celsia. Maxima potom budou nižší než dnes za studenou frontou mezi 22 až 25 stupni Celsia na horách kolem 19. Vítr bude mírný, severozápadní až západní, odpoledne potom přechodně zesílí na čerstvý 4 až 8 metrů za sekundu a v nárazech místy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. Zítra večer potom bude vítr slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: No a vrabci na střeše, nebo spíš holuby na parapetu si špitali, že se začne pomalu oteplovat. Bude tomu tak už v úterý například?
0: Přesně tak, bude tomu tak. Ty teploty se budou pohybovat minima kolem 12 a maxima kolem 28 stupňů Celsia, takže ty maxima už budou stoupat. Bude jasno až polojasno a vítr bude foukat slabý západních směrů, během odpoledne pak přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu a postupně se během dne bude měnit na severozápadní až severní.
1: A jaké počasí přinese středa?
0: Ve středu se nám zase ještě oteplí. Minima budou tedy kolem 9, ale maxima kolem 23 stupňů Celsia. Bude jasno nebo skoro jasno a vítr bude pouze slabý, převážně východních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik Petr Fribauer, já moc děkuji za vaši letní předpověď počasí a brzy se zase uslyšíme. Naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: V zelených světech si osadíme trošku netradiční trvalkový záhon, pozveme vás do holandského města Boskop a taky představíme rostliny, které se hodí na lesní záhon. Zahradnický magazín i tentokrát laďte v neděli po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šeberová a Pavel Chlouba.

0: Dnešní Jeho české ráno je u svého konce, ale dřív, než se s vámi rozloučím, milí posluchači, tak mám pro vás pozvánku k dnešnímu odpoledni. To jsme pro vás připravili povídku a pozveme vás v ní na Šumavu. Dobře poslouchejte.
1: Elektrická lokomotiva zastavila s lehkým skřípěním brzd před omšelou nádražní budovou se sotvačitelným nápisem Nová Pec. Za vlakem se zavřela těžká ocelová vrata, která učinila trať neprůjezdnou nejen pro vlaky, ale neprůchodnou i pro jakoukoliv lidskou bytost. Automat otevřel dveře tří poloprázdných vagónů a sotva dvě desítky cestujících vystoupily z vozů, dveře se s gumovým mlasknutím zase zavřely.
0: Jízda vlakem do Nové Pece. Jasně, Šumava, ale možná vás i v té krátké ukázce něco zarazilo. Národní park Šumava, hermeticky uzavřený, střežený dokonce i muži se zbraněmi v rukou. Něco podobného už tu jednou bylo. Ale tenhle příběh se odehrává nikoli v minulosti, nýbrž v budoucnosti. Bude samozřejmé, že budeme i za 50 let jezdit jen tak na výlety na Šumavu. I o tom je povídka našeho bývalého kolegy Ivana Mlse Bramboračka. Poslouchejte dnes krátce po 14. hodině, mohla by vás bavit. Adéla Jirkalová se loučí, děkuji, že jste si naladili Jeho české ráno a zítra po 5. hodině raní jsem zde opět u mikrofonu. Naslyšenou.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Útok na berlínský Pride nepřežila jedna žena. Policie dál pátrá po podezřelém. Lidi se od dneška můžou přijít podívat na kroužkování ptáků na rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku. Velharticemi nově návštěvníky provází i Rudolf II. Odpoledne bude na jihu Čech přechodně až zatažené s teplotami do 30 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Němečtí policisti dál pátrají po podezřelém z večerního útoku na festival za práva sexuálních menšin v Berlíně. Hledají 21-letého muže. Je podle nich vázaný na islamistický extremismus a policie na svém webu zveřejnila jeho fotografii. Vyšetřovatelé zatím nevylučují, že měl komplice. Auto do davu na berlínském Prideu najelo krátce před 22. hodinou. Zemřela jedna žena. Dalších 16 lidí je zraněných, z toho 3 jsou v ohrožení života. Organizátoři akci předčasně ukončili. Německý kancléř Friedrich Merz označil útok za odporný. Jde podle něj o útok na celou společnost. Lidi můžou od dneška do 4. srpna pozorovat kroužkování ptáků u rybníka Řežabinec u Ražic na Písecku. Ornitologové tamní populaci monitorují každý rok už 50 let. Akce má i vzdělávací charakter a v regionu přivedla k oboru řadu dnešních expertů, říká Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
2: Téměř všichni ornitologové v Jihočeském kraji prošli kdysi tady Řežabincem. Dneska jsou na odborech životního prostředí v kraji nebo v agentuře ochrany nebo v muzeích, v akademii a tak dále.
0: Hrad a zámek Velhartice má novou speciální prohlídku. Zpestřuje nabídku komentovaných prohlídek, které jsou cílené na konkrétního návštěvníka. Kromě Bílé paní teď na Velharticích nově provádí i císař, říká kastelán hradu Matěj Mejstřík.
3: Standardně probíhají dětské prohlídky s Bílou paní celé prázdniny, úterý, pátek a sobota, což je vhodné hlavně pro rodiny s dětmi. A teď máme takovou novinku, každý čtvrtek děláme jednu speciální prohlídku s Rudolfem II. Jeden z našich průvodců si vymyslel divadelní prohlídku zámku, je kostýmovaný a provede vás jako císař Rudolf II.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech oblačné, přechodně až zatažené, místy s přeháňkami a hlavně k večeru a večer ojediněle i s bouřkami. Maximální teploty budou dneska mezi 27 a 30 stupni, na horách naměří kolem 23 stupňů. Vítr bude foukat mírný od jeho západu až západu a pozor, biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Bez komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Léto je doba cestování a tak si můžeme jeden výrazný počin, který cestování hodně napomohl, připomenout. Bude řeč o Koněspřežce mezi Českými Budějovicemi a Lincem. A navíc aktuálně, protože v tyto dny se to v kalendáři připomínkami Koněspřežné dráhy jenom hemží. Tak například 21. července 1832 absolvovali císař František I. a jeho manželka Karolína Augusta slavnostní inspekční jízdu po nově dokončené jižní části Koněspřežné dráhy u Lince. Nešlo o cestu po celé trase do Českých Budějovic, ale odborné a archivní zdroje ji popisují jako krátkou jízdu z Urfáru do svaté Magdalény. Stavba Koněspřežné dráhy mezi Českými Budějovicemi a Lincem byla slavnostně zahájena 28. července 1825 u Netřebic. A třeba 1. srpna 1832 byla trať České Budějovice Urfár otevřena pro nákladní dopravu. Když už jsem zmínil odborné a archivní zdroje, nebylo to náhodou. Já jsem totiž měl možnost prohlédnout si spoustu původních listin týkajících se Koněspřežné dráhy přímo ve státním oblastním archivu v Českých Budějovicích, a to díky řediteli Danieli Kovářovi. A co jsme si přitom natočili, to si budete moci poslechnout v dnešním Vltavínu. Po písničce začínáme.

0: Když se člověk ohlédne do historie, tak zpravidla poměřuje někdejší historické události vůči současnosti tím, za prvé, co tak přinesli pro svoji dobu, za druhé, zdali přetrval z té doby nějaký odkaz nebo nějaké poselství či něco důležitého do současnosti. Pak to můžete poměřovat, dejme tomu, lidskými osudy nebo finanční náročností tehdejší doby, dejme tomu v poměru k současnosti, a nebo to můžete smíchat všechno dohromady. Co se týče koně z Přešky, já někdy mám takový pocit, že už se o ní řeklo úplně všechno. Ale ona to není tak úplně pravda, protože když stojíte v archívu nad archivními materiály, které vám poodhalují to zákulisí, která koně z Přeška vznikala, kolik stála, jaké s tím bylo spojeno úsilí, a upřímně řečeno, protože se dochovaly hlavně archivní úřední materiály, tak co všechno to obnášelo ze strany, jak se dnes říká, takzvaného úředního šimla, no tak to vám je počtyníčko a to vám je povídání, to byste nevěřili. Tak se zkusíme s Danielem Kovářem, ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, na pár takových zastaveních u koně z Přešky také zastavit. Máme před sebou nádhernou úhlednou hromádku archiválií, krásně ručně psaných. Co pak jste nám to přinesl?
1: Ona ta stavba koně z Přešky samozřejmě přinesla obrovskou, jak jste říkal, byrokratickou zátěž. Tím spíše, že to bylo něco úplně nového, s čím se ty úřady tak úplně neuměly vyrovnat, a tím méně se s tím uměly vyrovnat a přijmout tuto novinku běžní obyvatelé města, předměstí a také venkovští obyvatelé.
0: My už jsme na stavbu podobných tras narazili, co se týče budování silnic, tehdy takzvaných těch státních a pak místních a tak dále. Tehdy to bylo většinou o tom, že dejme tomu císař nebo prostě císařství řeklo ano, bude silnice a povede tudy, a to bylo všechno. Tím se jasně nalajnovalo, kudy to půjde, přes jaká místa, přes jaké pozemky, no a jejich majitelé s tím mohli možná nesouhlasit, ale to bylo asi tak všechno, co s tím mohli dělat. Co se týče koně z Přešky, to ale nebyla císařská nebo státní záležitost, to byla soukromá záležitost. Řešila to jednoduše nebo podobně nebo složitěji?
1: Máte pravdu, byl to formálně soukromý podnik, znamená privilegovaná společnost, ale privilegovaná státem, a tudíž jednala vlastně ve prospěch státu, ve prospěch vlastně povzbuzení obchodu, dopravy v rámci rakouského mocnářství, a tudíž ze strany rakouského státu měla zelenou. Takže i úřady vlastně jednaly tak, aby co nejvíc usnadnili to její budování. No ale lehké to nebylo, byla tam řada problémů, nejenom technických, ale hodně také právních. To je ta věc s těmi pozemky, protože byl to vlastně dlouhý pruh půdy od Budějovic až do Lince, kde každý metr někomu patřil. Takže muselo se to napřed vykoupit za nějakou určitou náhradu a muselo se také vypořádat s těmi majiteli pozemků, kteří nebyli nakloněni, když to řeknu takhle zlehčeně, nebyli nakloněni té stavbě. I k těmto případům tady máme některé dokumenty.
0: Tak co pak to tady máme jako první materiál?
1: Tak když to vezmeme tady tu hromádku od hora, tak máme tady cirkulář, dneska bychom řekli oběžník krajského úřadu z 13. listopadu 1824, kterým vlastně oznamuje záměr stavět koněspřežnou dráhu. Když otočíme o list dál, máme tady vlastnoruční rukopis, vlastnoruční dopis Františka Antonína Rytíře Gerstnera, čili toho pána, toho člověka, který tu stavbu v podstatě řídil a projektoval, kde oznamuje 7. prosince 1824 ze zámku v Římově, kde měl takovou svůj kancelář projekční, tak oznamuje tedy, že v nejbližších dnech začne s nivelací, s vyměřováním té trasy od Budějovic až do rakouského Leopoldšlágu a že k tomu bude potřebovat nějaké pracovní síly za podmínek, které tady zase vlastnoručně vypsal. Podmínky, za nichž tedy nabízí tu práci při tom vyměřování a při té potom následné úpravě té trati.
0: A to všechno byla součást toho oběžníku, protože když se řekne oběžník, tak si člověk dnešní generace už asi nic nepředstaví. Dnes tak obíhají maximálně e-maily. Když to tehdy, my si ještě pamatujeme, že oběžník byla taková listina, která se nosila z kanceláře do kanceláře a na každém tom listu bylo místo pro podpis a vy jste museli podepsat, že jste to četli a poslat to takzvaně dál. Tady ten oběžník z roku 1824, to je něco podobného?
1: V podstatě je to jakýsi informační list, je to informace a zároveň má i závaznou platnost. Informace o tom, že se bude stavět konec Přeška a že všichni, kdo budou tou stavbou dotčeni, to znamená hlavně majitelé všech těch pozemků a jejich vrchnosti, příslušná města, magistráty, mají poskytnout veškerou součinnost a hlavně, aby byl proveden soupis příslušných pozemků a zajištěna odpovídající finanční náhrada jejich majitelům.
0: To znamená, tento oběžník putoval kam všude?
1: Tenhle oběžník na krajském úřadě rozepsali v počtu několika desítek, možná kolem stovky kusů. Je to rukopisný a rozeslali ho vlastně všem magistrátům, všem panstvím, statkům, které ležely na trase té budoucí koněspřežné dráhy a tudíž, kteří s ním nějakým způsobem, s tím podnikem přišli do kontaktu.
0: No a tam se s tím dělo co?
1: No a tam to zase cestou toho, jak se říká česky, toho padajícího oběžníku, zase předvolali na těch magistrátech nebo na těch panstvích, předvolali richtáře nebo zástupce svých okolních obcí a ti museli si vyslechnout a svým podpisem nebo aspoň třemi křížky potvrdit, že slyšeli a měli povinnost zase šířit tu informaci dál mezi své sousedy. Čili je to něco, co dneska bychom asi vyhlašovali rozhlasem. Tehdy to šlo touhletou cestou. Byla to cesta, jak dostat tu žádanou informaci ke všem skupinám obyvatelstva.
0: Čili když tak prohlížím ty archiválie, teď jsme v situaci, kdy Gerstner dal na vědomí, že se chystá stavba Koněspřešky, krajský úřad to poslal dál až na dotčená místa, jak se dnes říká. No a co se týče těch místních obyvatel a místních, dejme tomu ať už sedláků nebo třeba i bezemků, tak si člověk říká, no tak se to dozvěděli, někomu to mohlo být jedno, někdo to bral třeba jako, dejme tomu, vítanou příležitost k přivýdělku, protože těch pracovních možností asi tehdy nebylo tolik. A někomu to asi vadilo.
1: Tak jako každá taková velká a převratná stavba, někomu přinese výhody, někomu nevýhody, někomu třeba i krach. To byl případ třeba Formanů, kteří už od začátku se báli toho, že přijdou o svou práci, o svoje obchody, o svoje možnosti výdělku, protože oni to byli, kdo po celá staletí vozili vlastně ty náklady soli nebo zboží nebo i lidi mezi Čechami a Rakouskem a najednou se objevila hrozba něčeho, nějakého způsobu dopravy, kterému oni moc nevěřili, ale přesto tady ta hrozba najednou se objevila, že ta doprava bude lacinější, rychlejší a tudíž bude mít větší výhody a větší přednost. Oni tomu napřed nepřikládali moc velkou váhu, ale postupně se začali čím dál tím více bát a začali aspoň někteří tu stavbu jakoby zesměšňovat, že to prostě je novinka, která se stejně neujme, ale vnitru už se určitě spíš báli a skutečně potom to přineslo také zánik větší části těch formanských živností. Někomu naopak to pomohlo, protože, jak říkáte, ta stavba byla to obrovská stavba, která přinášela mnoho možností, jak si přivydělat, ať už dopravou materiálu nebo tou samotnou fyzickou prací na té stavbě. A pak tu byla ještě třetí skupina lidí, kterým to mohlo, ale také nemuselo vadit. A to byly majitelé těch konkrétních pozemků, přes které ta železnice, ta trať měla vést. Ti si k tomu postavili různě podle své natury. Někteří byli rádi, že dostane peníze za nějaké třeba odlehlé pole, ale někteří, zvlášť takový ti bytostní sedláci, tak těm to zrovna po chuti nebylo. Oni sice jako na jedné straně tu náhradu jako dostali, těch pár zlatých, ale na druhou stranu, třeba tady kolem Rožnova nebo kolem Včelné, prostě tam to šlo přes ty nejlepší pole. Že jo? Jednak to pole bylo přeseknuto na půl, najednou prostě měli pole dvě a těžko se dostávali z jedné strany na druhou přes tu trať a jednak prostě byla to pro ně odvěký způsob obživy. Něco, na čem ten sedlák prostě trvá, že jo? Na tom poli. Natož ve chvíli, kdy se stávalo, že ti měřiči ve službách teda Gerstnerových začali tu trať vyměřovat ještě přes vzrostlé obilí.

0: Pojďme se tedy vydat po stopách stavby koně z Přešky z Českých Budějovic směrem na jih, ale pojďme se na ní podívat skrze peníze a skrze majetek. Protože, pravda, není to dnešní dálnice, která zabere několik desítek metrů na šířku. Bylo to na tehdejší dobu v podstatě jenom pár metrů. Ale dá se říci, že v podstatě i pro toho sedláka to tehdy byl poklad, to jeho pole, ten jeho majetek. A asi si dovedu představit, že vedle těch formanů byli sedláci, kteří skutečně vytáhli hůl a proti těm stavbařům se postavili. Byť tedy to bylo císařstvím a všemi úřady posvěceno a hájeno.
1: Tak s tou holí to bylo opravdu slova. Zrovna v tom okolí Rožnova, na polích, které patřily rožnovským sedlákům, tam už to nebyly tak úplně nějaké 2-3 metry. Samozřejmě ten samotný svršek železnice, ten měl nějaké 2-3 metry na šířku, ty vlastní koleje, Pražce a tak dál. Ale pokud ta železnice už měla nějakým způsobem stoupat, jakože od Rožnova ke Včelné už musela překonat nějaký výškový rozdíl, tak bylo třeba sypat čím dál vyšší násep. A čím vyšší násep, tím je také širší. Čili na konci Rožnova směrem ke Včelné už to byly desítky metrů vlastně šířky. Jo? Čili ta šířka té trasy narůstala a tvořila potom i přirozenou překážku mezi dvěma částmi toho pole. Ono to bylo přesně už předem spočítáno, v jakém úseku bude jaké stoupání a tudíž jak vysoký a široký násep je třeba udělat a tudíž kolik pozemků to zabere a tudíž kolik peněz je třeba za ten pozemek nabídnout.
0: A tady už vidím seznam, tady už vidím soupis a vyčíslení.
1: A tady už máme ta naše čísla, účty a peníze. Čili vidíme tady návrh na vyúčtování pozemků zabraných ve vsi Rožnově stavbou železné dráhy. A teď tady jsou jednotliví sedláci, dům číslo 2, dům číslo 8, dům číslo 15, to byly ty hlavní hospodáři. A teď tady vidíme, kolik to zabralo půdy tomu hospodáři z čísla popisného 2, tak to bylo 30 jiter, čili nějakých možná 17 hektarů, řekněme, a 1443 čtverečních sáhů. Byla to pole, která byla v té době osázena pšenicí, žitem, ječmenem a ovsem.
0: 14 hektarů, tak to bych vůbec nečekal, že to bude taková obrovská výměra. To je dost, to je 14 českobudějovických náměstí Přemyslova Takara II.
1: No, jak říkám, tam už ten násep dosahoval určitých větších dimenzí, čili byl široký a byl to hodně dlouhý, široký pruh.
0: No, ten sedlák asi neměl radost tedy.
1: Nevím, jak to bylo tady konkrétně u tohohle sedláka. On dostal za to 349 zlatých 10 krejcarů, respektive to je cifra, kterou mu úřady nabídly, o které se pak muselo jistě jednat. Ale my víme, že právě v tom Rožnově sedláci zvedli jakousi malou vzpouru, že dokonce, když si vyčíhli, že po jejich polích se pohybuje sám Gerstner a jeho měřiči, tak se posilnili v hospodě nějakým mokem a vzali z domova ty již řečené hole a také sekery a vydali se si to s panem Gerstnerem vyříkat. Takže pan Gerstner měl co dělat, aby se ubránil. Dokonce málem došlo takové menší ozbrojené strážce, protože zrovna kolem v této chvíli, když ty sedláci táhli na Gerstnera, tak po nedaleké cestě se vracela ze cvičiště malá jednotka vojska. Byla to prostě taková náhoda, jaké se stávají. A to vojsko zasáhlo. Čili odřízli Gerstnera od těch zuřících sedláků a těžko říct, jestli třeba zachránili Gerstnerovi zdraví. Ti sedláci byli, nebo jejich předáci byli na nějakou dobu uvězněni, aby trochu vychladli a nakonec teda se podvolili a ty peníze za náhradu za své pozemky přijali.
0: Tak si snažím tu situaci si představit na jedné straně naštvaní možná lehce připití sedláci či jejich předáci a jejich zaměstnanci. Na druhé straně František Antonín Gerstner se svými zeměměřiči, kterých určitě nebylo tolik jako těch sedláků. Gerstnerovi bylo kolik tehdy?
1: Nebylo jich tolik a neměli zbraně. Gerstnerovi bylo kolem nějakých 30 let.
0: Tak to ještě jde, to by se možná mohl ubránit, byť asi neměl takovou fyzickou konstituci jako těžce pracující, dejme tomu nějaký pohůnek nebo nějaký voska. Ale přece jenom nic moc situace, protože měli holé ruce nebo doslova do písmene maximálně ty zeměměřické hole v ruce. Čili jak to potom dopadlo, protože stavba koně z Přešky tudy nakonec vedla.
1: No, tahle situace má ještě takový pěkný epilog.
0: Takový klasický český epilog, řekl bych.
1: Takový klasický český, byť ty sedláci z Rožnova byli většinou německé národnosti. Někdy bychom tady k tomu podklady také jistě našli. Ale stalo se to, že o několik měsíců později, když už ta trať byla vyměřena a měla se stavět, tak byla vyhlášena dražba těch stavebních prací, kdy vlastně po jednotlivých úsecích se ta práce zadávala komukoliv, kdo se přihlásil a kdo požadoval nejmenší částku za provedení té práce.
0: Čili jako dnes výběrové řízení, kdo nabídne nejnižší cenu, za kterou je schopen to v dané a předepsané kvalitě postavit, tak ten tu zakázku dostane. Pak se to překontroluje a je to.
1: My jsme to už viděli u těch císařských silnic, kdy se také stavilo podobným způsobem, kdy sedláci z okolí se ucházeli o tu zakázku, aniž by třeba uměli psát, aniž by k tomu měli nějaké řekněme kvalifikační předpoklady, ale nabídli nejnižší částku, tak tu práci, tu zakázku dostali. No a stalo se to i v tom Rožnově, abych to jen prodlužoval. Ti sedláci, kteří se před pár měsíci bouřili proti tomu, že jim měří trasu přes ječmen, tak náhle ucítili příležitost, ucítili peníze, na což sedlák také někdy slyší, a houfně se hlásili a ucházeli se o ty zakázky a skutečně také potom někteří z nich ty zakázky dostali a tu trať přes svoje nebo sousedovy pozemky nakonec stavěli.
0: Dovedu si představit, že kolikrát měli obrovskou radost, zvláště když to stavili přes to sousedovo pole.
1: Možná člověk jim do hlavy nevidí, ale ještě bych chtěl říct, že šlo samozřejmě o ty méně kvalifikované práce, jako bylo přivážení té zeminy, přivážení kamení, vršení toho náspu a tak dále. Nešlo potom už o ty odbornější práce, jako byla stavba těch kolejí. To už se Gerstner zase hlídal jinak a to už asi dělali odborníci.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my si s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem povídáme o prvopočátcích stavby koně z Přešky z Českých Budějovic směrem na Linec. Teď jsme se dostali do takové té první fáze, to znamená na tu první část trati mezi Českými Budějovicemi a Rožnovem. No, dnes je to v podstatě součást města, ale když si tak člověk uvědomí, zvláště když tudy jezdí denně, tak najednou, když vyjíždíte z toho centra směrem na Rožnov, tak najednou zjistíte a uvědomíte si, že se ta zástavba mění a když tak projíždíte kolem těch statků s těmi průčelími a s těmi vjezdy do nádvoří, no tak si říkáte, tady přece musela být vesnice a to celé mezi tím, to musel být prázdný prostor, čili ten tehdejší Rožnov byl, dá se říct, relativně daleko od samotného města České Budějovice, protože ta první zastávka, jestli se nepletu, tak ta byla v místech dnes křižovatky u Málesovy ulice, kousek od Vodárenské věže, Mánesova ulice a ulice F.A. Gerstnera. Dnes je tam takový opuštěný domeček mezi dvěma supermarkety a to byla tehdy první zastávka?
1: To byla konečná stanice. To byl ten domeček, kde je dneska expozice Koně z Přešky, tak to byl strážní domek, domek, kde bydlel hlídač, který měl na starosti bezpečnost a ostrahu, řekněme, toho nádražního prostoru, kde kolem vlastně se rozkládal prostor, který sloužil jako sklad zboží. Bylo tam vlastně depo pro vozy, prostě zázemí té železnice. Odtud potom ta trať vycházela dnešní ulicí Generála Svobody a někde v prostoru křižovatky Lidické a Hajdukovy vlastně přecházela Lidickou a pak pokračovala dál na jih. Vlastně ona nešla přímo přes Rožnov, ale Rožnovu se vyhýbala.
0: No tak stejně, v podstatě tady od těch míst, kde byl ten strážní domek, to byl volný prostor, tam nebyly žádné domy. Dneska tam máme celou čtvrť, celé to linecké předměstí a tehdy to musely být jenom pole nebo případně lesy. A co já si tak pamatuju, jak jsme si už jednou povídali o tomto předměstí, tak ještě před tím směrem k městu byl takzvaný Krumlovský rybník.
1: Krumlovský rybník v době, kdy se koňka stavila, tak už byl vypuštěný, vysušený. Ale správně říkáte tam, kde dneska je ulice Generála Svobody, Komenského, Mánesova, tak to byla také v 19. století ještě pole. A světe div se, nastaly tam podobné problémy jako v tom Rožnově. Protože ani tady sedláci do majitele těch polí nechtěli prostě dát to svoje pole, tu svoji úrodu lacino. A dokonce došlo k tomu, že víme, že pole v těch místech patřily budějovickým měšťanům Vincenci Mózovi, Františku Scharfenfeldovi a Vojtěchu Bauernéblovi. To byl vlastně mlynář z Lučního mlýna vedle vodárny. A tito pánové, když viděli, že oni tam poblíž bydleli, tak když viděli, že se jim po polích pohybují zase geometři s trasírkami nebo s těmi signálními tyčemi, dokonce je zapichují do země, tak se jim to nelíbilo, protože jim pošlapali ječmen a nějakou ještě další úrodu, tak na ně vtrhli dokonce Moos, šel na Gerstnera s puškou a zároveň jim polámali a odnesli ty signální tyče. Čili způsobili hmotnou škodu na stavbě Koně z Přešky, která tady vlastně byla zaprotokolována a vyčíslena.
0: Tak už to vidím, zatímco ten první zápis, který jsme tu měli, ten byl z listopadu 1824, tak teď už vidím listiny, to už je máj 1825 a asi i z té doby bude ten soupis, ten protokol, ano, je to tady. A tak by mě zajímala dokonce škoda, jaká tehdy vznikla. Dá se to z toho vyčíst? Dá, vidím to.
1: Tak vidíme, že Vincenc Moos na svém pšeničném poli zničil 5 signálních tyčí v celkové hodnotě 9 zlatých a 27 a čtvrt krejcarů. Pan Scharfenfeld zničil na svém poli 3 signální tyče, ty byly nějaké lacinější, protože škoda byla pouze 3 zlaté. A ten třetí, Bauernébl, ten zničil také 5 signálních tyčí a ku podivu škoda ještě menší, 2 zlaté, 35 krejcarů.
0: No a mělo to nějakou soudní dohru nebo nějakou úřední dohru? Zatímco ti předchozí vzbouřenci šli na chvíli do chládku za asistence vojáků, kteří náhodou byli kolem, tak tady zrovna, co náhoda chtěla, tak vojáci nebyli, ale nějaký trest asi přišel.
1: To bychom se tady určitě dočetli. Tady máme před sebou teď protokol o výslechu, protože hned toho 4. května 1825, kdy k tomu došlo, tak byli všichni ti pachatelé předvoláni před magistrát. A tady se dočteme teda, jmenuji se Vincenc Moos, jsem rodilý ze Slezska, 45 let starý, katolického náboženství, ženatý, otec 9 dětí, zdejší měšťan a majitel pozemků a majitel také palírny na Kořálku. A teď je tady, jste si vědom, proč jste byl předvolán k výslechu, no a teď tady můžeme zalistovat, je to...
0: Ano, několika stránková výpověď.
1: 1, 2, 3, 4, 5 hustě popsaných stran toho zdůvodnění, jak tomu došlo a je prostě...
0: Zhruba to, co jsme tedy popsali, tak on tady konkretizuje sám za sebe. Na jednu stranu se tomu člověk nemůže divit, prostě někdo vám v podstatě bere váš majetek, byť vám za něj něco nabízí, ale ta cena asi jednak není třeba úplně taková, jakou byste si představoval. Za druhé je to prostě váš majetek a člověk se s ním nerad loučí. Takže předpokládám,

domy. Ty domy vytvořily novou ulici, to je dnešní Komenského ulice, ale podle tehdejšího zvyku se ulice pojmenovala podle majitele pozemků, čili ta ulice byla Mózova. Čili pan Vincenc Móz měl památku na svůj odpor vůči Kožešpřešce v názvu ulice.

0: Naše předchozí povídání o prvopočátcích stavby koně z Přešky z Českých Budějovic na Linec jsme při té první etapě skončili na trase mezi Rožnovem a tou první zastávkou, tím prvním strážním domkem, který dnes najdete na křižovatce ulic Mánesova a F.A. Gerstnera. A já už jsem si kolikrát říkal, že o té koně z Přešce se opravdu řeklo všechno. Byť teď v tuto chvíli mám pocit, že jsme ještě zdaleka neřekli skoro nic. A říkám si, teď bychom přece měli ale ještě zdůraznit, protože vždycky se říká, že koně z Přeška vedla už od Zelené Ratolesti. A vy jste říkal před chvílí, že ta první zastávka byla v podstatě u té Mánesovky. Čili jak to je? To se stavilo později nebo tam vzniklo nějaké prodlení?
1: Obojí. Stavil se to později, vlastně to prodloužení vzniklo ve dvou fázích, napřed do České ulice a potom až té Ratolesti na dnešní Husovu třídu. Byť teda v původním projektu bylo to, že ta koňka má končit až ve vnitřním městě, ale tam vzniklo několik problémů technických a opět právních. Tím technickým problémem byly vyloženě fyzické překážky. Byl to ten Krumlovský rybník, byť už vypuštěný, ale jeho dno bylo o několik metrů

0: houbš a bylo podmáčené. Pak to byla řeka Malše, tam, kde dneska máme takzvaný železný most, tak ten tam nebyl. Potom velká překážka, fyzická i právní, byla městská hradba, která přetínala tu dnešní Biskupskou ulici.
1: Čili mluvíme o místech, kde je věž Železná Panna a dnešní naprosto bezproblémový vjezd do města přes železný most. Já jsem si vždycky myslel, že ten most, že tam byl vždycky, že tam byla brána, že se ten most třeba jmenuje podle Přemysla Otakara Král železný a zlatý. Není to tak.
0: Vůbec to tak není, tam žádný most nebyl. A ta ulice byla uzavřena hradební zdí, která byla vysoká 7 metrů a tlustá skoro 2 metry. Čili pro vlak docela významná překážka. To všechno se muselo řešit zdlouhavým jednáním. Je tak penězi samozřejmě, protože postavit most, probourat bránu, v hradbě něco stojí. Ale ty právní otázky byly řešeny například tady touto proklamací z... Vidíme 19. prosince 1827, kdy se sešli zástupci magistrátu, krajského úřadu a té železniční společnosti a shodli se na jakési proklamaci, že tedy ano, bude možné prodloužit tu trať až do města, až vlastně k tomu solnímu skladu, protože to byl důležitý cíl té trasy, až k tomu solnímu skladu v dnešní České ulici. Ale za podmínek, že to neuškodí vnitřnímu městu, že z toho nebude hluk, že nebude velké nebezpečí pro měšťany, kteří se pohybují po ulicích, že koleje budou zapuštěny do dlažby, čili nebudou tvořit překážku v pohybu po ulici. No a co bylo velmi důležité, bylo, jak vyřešit vlastně ten průchod té trati tou hradbou. V této době ještě nebylo možné hradbu jen tak zbourat, protože město Budějovice bylo pořád ještě bráno jako pevnost, jako opevněné město, sevřené vlastně tím souvislým prstencem hradby, čili bylo nutno tuhle věc nějakým způsobem zajistit. A nakonec se přišlo na to, a skutečně to několik let tak fungovalo, že byla v té hradbě proražena jakási vrata, jakýsi otvor, který se uzavřel pevnou mříží a ta mříž byla zamčená a otvírala se pouze před průjezdem vlaku a jakmile ta souprava projela, tak se tam říže se musela zavřít a pevně zamknout.
1: No a ten most se musel postavit.
0: Abychom byli přesní, byly to mosty dva, protože jeden ten most byl původně přes ten Krumovský rybník, čili vlastně od míst dnešního Háječku až za Tuškárnu k tomu prvnímu nádraží, k tomu strážnímu domu na Mánesově. To byl dlouhý dřevěný most, později nahrazený náspem.
1: Čili dnešní ulice F.A. Gerstnera je v podstatě ten násep.
0: Přesně tak. A ten druhý most byl přes Malši, v prodloužení dnešní teda Biskupské ulice. Ten měl také dřevěnou konstrukci, ale říkalo se mu železniční, protože to byl jeho jediný účel, převést železnici přes Malši, čili byl to železniční most, v němčině Eisenbahnbrücke. A později se to zjednodušilo nesprávně vlastně na železný most, ať už v češtině, tak i v němčině, Eisenbrücke. A takže se tomu mostu říkalo železný ještě v době, kdy byl dřevěný.

A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Roman Kamba a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Prázdniny jsou v polovině a pokud přemýšlíte, kam vyrazíte s dětmi, mám pro vás bezvadný tip. Mirotické setkání loutek a hudby. Rodinný festival má v tomto městečku na Písecku už více než 20letou tradici. A pokud máte rádi divadlo a muziku, jste na správné adrese. V neděli v kavárně vám představíme program, který pro vás připravil Ladislav Lojza Tomeš. Poslouchejte krátce po 17. hodině.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Jihozápad Francie i okolí španělského Madridu dál sužují rozsáhlé požáry. Jihočeští vědci chtějí zachránit slunku obecnou a piskoře pruhovaného. Tyto druhy ryb jsou skoro na pokraji vyhynutí. Rabí na Klatovsku na některých místech ve městě kvůli suchu omezilo seče. Na jihu Čech čekáme místy přehánky, ojediněle i bouřky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Hasiči na jihozápadě Francie dál bojují s rozsáhlými lesními požáry. Úřady nařídily evakuaci dalších 55 tisíc lidí v okolí města Bordeaux. Už předtím muselo domovy opustit přes 200 tisíc lidí. Podle agentury AFP požár v regionu znovu výrazně zesílil.
4: Nejvíc je zasažený departement Gironde. Úřady tam částečně uzavřely důležitou dálnici a francouzské státní dráhy později oznámily, že do odvolání přeruší železniční dopravu na jednom z úseků jižně od Bordeaux. Paříž nasadila do bojů s požáry 1400 hasičů a pomáhají i vojáci nebo hasiči ze zahraničí, včetně těch z Česka. Francouzský ministr vnitra Laurent Nunez pro list La Tribune řekl, že bude trvat dlouho, než se oheň na jihozápadě země podaří dostat pod kontrolu. Další evakuaci nařídí dělo večer taky Španělsko. Hasiči tam bojují s plameny v okolí Madridu. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
3: Drobné rybky, slunka obecná a piskoř pruhovaný jsou skoro na pokraji vyhynutí. Zachránit je chtějí jihočeští vědci. Oba druhy ohrožuje hlavně ztráta přirozeného prostředí a v případě slunky taky invazní ryby. Vědci teď žádají o pomoc s jejich záchranou veřejnost, která může hlásit jejich výskyt na webu zachraňkarase.cz. Rabí na Klatovsku letos nechává část travnatých ploch bez seče. Díky tomu tam podle nezávislého starosty Miroslava Krauchera nejsou suché vypálené plochy a objevuje se větší množství hmyzu a ptáků. Příští rok proto seče omezí i na dalších vhodných místech.
5: Představa je, že bychom je opečovali tak jako při okrajích sekačkou, my máme sekačku na mulčování, aby bylo jasně zřetelný, že se o to jako cíleně staráme a není to zarostlá džungle jenom. Takže jenom kolem těch obrubníků a kolem cest bychom to zkrátili a jinak bychom zachovali louku. Sport.
3: Mistrovství světa vodních slalomářů skončilo zlatem Víta Přindiše v kajak krosu. Češi v americké Oklahomě získali celkem 7 medailí a šéf-trenér Jiří Prskavec starší převzal cenu za vítězství v pořadí národů.
6: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
1: Počasí.
3: Odpoledne bude na jihu Čech oblačné, přechodně až zatažené, místy s přehánkami a hlavně k večeru a večer ojediněle s bouřkami. Maximální teploty budou mezi 27 a 30 stupni, na horách naměří kolem 23 stupňů. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní až západní a biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Provoz na jihočeských silnicích zůstává klidný, nemáme hlášené žádné problémy. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl. Ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Mě posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
1: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
0: To je jediná změna, kterou jsi udělal v receptu?
1: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáci.
0: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept podle tebe.
1: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
0: Budeš navrtávat čokoládu?
1: Ne.
0: Další změna. Tak začneme.
2: Pochoutkový rok.
1: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
0: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
1: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
0: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
1: Je to tak, budu šlehat.
0: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
1: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
0: Do jaké konzistence se to šlehá?
1: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
0: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
1: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky, rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
0: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
1: Přesně tak.
0: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
1: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
0: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
1: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
0: Teď co?
1: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
0: Čím?
1: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
0: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
1: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
0: To už někdy střihat obaly na sešity.
1: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
0: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
1: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
0: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
1: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
0: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
1: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
0: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
0: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
1: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
0: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
1: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
0: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
1: Aby to šlo odlepit.
0: Ten pistácový krém je tak... Máslavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
1: Takový marshmallow vlastně.
0: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
1: Opravdu?
0: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
1: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
0: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
1: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
0: Poslechni si.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostanu, když chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, to je strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten na cukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři. Tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli. A to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
1: A čili to se jí zasyrova? Jako
2: opravdu to byly takový různé. Tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakapne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no. Pak to jako to takhle se zabije, takže si to mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: To jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jakože by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společně s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, s Naďou jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapalí i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvu do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vaš si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si dí vedle, číst časopis, nemám. A říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkala, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, na shledanou.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kolaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu. Ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale o všem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči dohašují skrytá ohniska po požáru lesa u Velhartic na Klatovsku. Loni se českým zaměstnancům stalo přes 630 tisíc pracovních úrazů, o 200 víc než předloni. Vystoupení historických šermířů od dneška zpestří návštěvu hradu Landštejn. Teploty se dneska dostanou k tropické třicítce, na horách bude kolem 24 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Hasiči dneska pokračují v likvidaci požáru lesa u Velhartic na Klatovsku. Včera tam hořelo zhruba na ploše 5 hektarů ve strmém kopci v nepřístupném terénu. Pod kontrolu hasiči požár dostali večer. Aktuálně je vyhlášený druhý stupeň poplachu ze 4. Na místo teď dorazily nové jednotky. Práce budou pokračovat zřejmě celý den, možná i zítra, říká velitel zásahu Aleš Bucifal.
2: Pokračujeme v dohašování nějakých drobných ohnisek, skrytých ohnisek, podzemního hoření pod kořenama. Teď vyhasíme takový ty viditelný ohniska, který třeba se ještě mírně hoří nebo se z nich kouří. A potom se to všechno bude muset procházet termokamerou a hledat ještě takový ty skrytý, který vysloveně nejsou vidět, ale třeba z, já nevím, půl metru pod povrchem, pod tom mechu to někde hoří, jo.
0: Pracovníci po lesí zatím odhadli škody na 800 tisíc korun, ale dneska je budou ještě upřesňovat. Zaměstnavatelé loni řešili přibližně 630 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně jich bylo asi o 200 víc. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce v létě častěji pracovní úrazy řeší i brigádníci.
3: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
4: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
3: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
5: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
3: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Skupina historického šermu Bravus od dneška do příští soboty vystupuje na hradě Landštejn na Jindřichohradecku. Na nádvoří nabídne dvakrát denně šermířská představení. Program je součástí běžného vstupného a odehraje se jen za příznivého počasí. Pokračuje kastelánka Eliška Nýdrová.
6: Přijede skupina historického šelmu Bravus, takže minimálně dvakrát denně v hradním příkopu. Pokud bude dobré počasí, bude veselé vystoupení pro všechny věkové kategorie. Bude to takové veselé scénky se šermem, s takovým malým bojováním mezi sebou.
1: Počasí.
0: Dnešní odpoledne bude na jihu Čech oblačné, přechodně až zatažené, místy s přeháňkami a hlavně k večeru a večer ojediněle i s bouřkami. Maximální teploty budou mezi 27 a 30 stupni, na horách naměří kolem 24 stupňů. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní až západní a biozátěž je vysoká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na dálnici D3, na stém kilometru u Dráchova na Táborsku ve směru na Prahu. Jsou tam rozsypané hřebíky. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Zelené světy. aneb exkurze do říše rostlin.

0: Vítejte u Zelených světů. Většina našich posluchačů už dobře ví, že některé reportáže natáčíme u Pavla na zahradě. My se tam setkáváme poměrně často. Má to totiž jednu velkou výhodu. Některá ta místa můžeme pozorovat a vracet se k nim a přitom sledovat, jak se v nich vysazené rostliny vyvíjejí. Je to i příběh lesního záhonu. Kromě exkurze na lesní záhon pro vás máme i další zajímavosti ze světa rostlin a zahrad. Nebojte se. Klidné nedělní dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: V Zelených světech máme tip na to, jak by mohl vypadat eventuálně váš trvalkový záhon. Pokud byste rádi něco takového zřídili na vaší zahradě a nevíte, co na trvalkový záhon umístit, tak máme tip, Pavle. Neobvyklé místo, neobvyklé rostliny pro mě, modře kvetoucí, no nádhera, pastva pro oko doslova.
1: Rostliny jsou krásné, ale možná bychom ještě na začátku mohli trošku popsat velikost toho záhonu. Já bych řekl, že na jednu stranu má tak kolem 10 metrů, na druhou stranu 8. Ten tvar je nepravidelný a vlastně ze všech stran je kolem tohoto záhonu vytvořený trávník. Co je důležité, je to, že ta plocha je relativně veliká, ale je tady poměrně malý sortiment rostlin. Když se podíváme na to, tak vidíme, že jsou tady takové zelené bochany, které ještě nekvetou, a potom několik kvetoucích druhů, ale ty jednotlivé se opakují tady. V pozadí máme několik trsů krásně oranžových květů, to jsou kuklíky, které se vlastně nad tím záhonem rozprostírají ve výšce nějakých možná 60 cm. A potom tři modře kvetoucí trvalky, které by si zasloužily představení, myslím, jedna po druhé.
0: Určitě ano. No jdeme na ty modré, Pavle, protože to je barva, která je do té zahrady taková zvláštní, osvěžující, nejsme na ní zvyklí a máme ty rostliny rádi. Jednu bych poznala možná, šanta, typuji správně.
1: Ano, Hanko, to je šanta. To je rostlina z čeledí hluchavkovitých, suchomilná nebo suchovzdorná. To je jistota. Kdo se bojí čehokoliv, tak když si dá šantu na zahradu, nikdy neprohloupí, protože ta vždycky poroste. Není s tím žádný problém, je to rostlina velmi vděčná. Některé odrůdy dokonce jsou tak vděčné, že se vysemenují, což už není tak velká výhoda. Ale i tak to má smysl tyto rostliny sázet, protože oni jsou silně medonosné. Když odkvetou, tak se seříznou hluboce a pokvetou znovu, někdy dokonce možná ve třech generacích během jednoho roku. Takže to je ideálně rostlina do suchých, málo živných půd, ale dá se použít i na jiná stanoviště, kde těch živin je víc nebo více vlhkosti.
0: Jenom se zeptám na ten dovětek, kočičí bude lákat kočky?
1: Já tomu úplně přesně nerozumím, protože teoreticky by měla, ale něco v těch rostlinách možná bude, že některé na ty kočky fungují a některé ne. My máme na zahradě šantu a kočky tam procházejí cizí, nejsou naše ty kočky, ale šantu nechávají bez povšimnutí. A na jiných zahradách stejná šanta vysazená je a ty kočky do toho rádi chodí a lehají. Takže možná, že tam něco bude, že ne každou kočku tato rostlina vzrušuje, ale často se tak děje.
0: Kvítka šanty jsou taková nafialovělá, ale rostlinu, kterou budeme představovat teď, a já se přiznám, neznám ji vůbec, tak ta má skutečně modré, drobné modré kvítky.
1: Tato rostlina s modře kvetoucími drobnými kvítky se jmenuje Amsonie. Před pár lety to byla trvalka roku. Je to rostlina, která je velmi dlouhověká. Chvilinku ji trvá na tom záhonku, než začne vypadat exkluzivně, protože musí malinko zestárnout, ale je velmi dekorativní vlastně dvakrát během roku. Poprvé v květnu, kdy v těch špičkách výhonu se otevírají drobounké květy krásné světle modré barvy. Těch kvítků je tam hodně a díky tomu, že jich tam je hodně, tak to působí celkově moc pěkně. Jsou sice malinké, ale jich hodně. No a druhý efekt té rostliny nastává na podzim, kdy vlastně všechny ty listy té rostliny přecházejí z barvy zelené do žlutě oranžové a velmi dlouhou dobu tu rostlinu zdobí. Vlastně celý říjen i dlouho do listopadu je krásná. Takže díky tomu podzimnímu vybarvení je ta rostlina atraktivní vlastně po druhé v roce a nebal bych se říct, že možná, že ta podzimní barva je skoro ještě nápadnějším efektem než ty jarní modré kvítky.
0: Tak to si musím pamatovat. Říkal jste, Pavle, Amsonie?
1: Ano, Amsonia je latinské jméno a české jméno zní velmi podobně, jenom je na konci E, takže Amsonie.
0: Tak to byla druhá z řady modře kvetoucích a jdeme na další.
1: Ano, další rostlina, která rozhodně stojí za pozornost, je rostlina, která se jmenuje Baptisia, česky Baptisie. Je to rostlina, která se trošku podobá lupině. Jak vlastně svými květy, tak i listy jsou trošku podobné. Je to ale rostlina mnohem životaschopnější. přímo stvořená do suchých půd s kamenitým podkladem. Opět dlouhověká trvalka, která velmi hluboce koření, třeba možná až do hloubky kolem 3 metrů. A díky tomu je soběstačná s příjmem vody i na velmi suchých lokalitách. Základní druh Baptisia australis vytváří modré květy, ale šlechtitelům se povedlo vytvořit i řadu nových odrůd, které jsou zatím docela vzácné a drahé. A ty mají květy třeba bílé, žluté, žlutě-oranžové barvy, nebo naopak takové barvy vínové. Takže myslím, že i ty nové odrůdy se brzo na naše zahrady dostanou. Ale baptizy v té základní podobě, v tom základním druhu, už jsem viděl běžně u nás prodávat. Upozorňuji na ní naše posluchače, že to stojí za hřích, protože je to rostlina moc hezká, ale v tom zahradnictví většinou ještě nevynikne, protože v tom malém květináčku těch pár jejich výhonů vypadá ustrašeně, ale když se baptizie vysadí na záhon, tak je schopna zabrat třeba 1 metr čtvereční a vypadá velmi hezky.
0: A ten kruh uzavřeme ještě jednou modře květoucí.
1: Ano, je tady ještě jedna krásně modře květoucí rostlina, to je kosatec sibirský, který právě v tomto období se pyšní svými modrými květy, které jsou velmi hezké, netrvá to dlouho, ta doba květení rychle pomine, ale potom na podzim vlastně ty listy, které jsou trošku trávovitého vzhledu, tak opět zežloutnou nebo znědnou a v té celkové kompozici vypadají moc dobře.
0: V úvodu jste mluvil, Pavle, o velkých zelených bochanech. Já bych řekla, že to je řebříček, takový veliký, vysoký, přerostlý řebříček.
1: Není přerostlý, je vysoký, je veliký, je to řebříček, jak říkáte, Hanko. Řekl bych, že to bude ta odrůda, která bude kvést žlutě, ale úplně s jistotou to nevím, takže to bude takové trošku překvapení.

0: se zelenými světy se hlásíme z Holandska. Pavle, vaše volba byla jasná, když jsme vybírali místa, kam se tady vydáme. Vy jste jednoznačně řekl Boskop. Proč právě tohle město? Čím je zajímavé? Proč by se sem měl člověk jít podívat?
1: Boskop je pro mě taková srdeční záležitost trošku. Není to velké město, já bych řekl, že spíše městečko v provincii Jižní Holandsko. A je zajímavé zejména tím, že to je město školkařů. Tady se už od dávných dob pěstovalo, školkařilo, kdysi velmi dávno, to byly zejména ovocné dřeviny a potom v období mezi válkami, když byla poptávka po rostlinách okrasných, tak se z Boskopu stalo takové jedno z několika království okrasného školkařství. Boskop je zvláštní tím, že má velmi zvláštní geologii. Je to město, které leží na přirozených rašelinách, které byly mokré, a na to, aby tady vůbec mohl fungovat nějaký život, tak se muselo přistoupit k odvodňování, díky čemu vznikly kanály v Boskopu a ty kanály vlastně vytvořily přirozené parcely pro jednotlivé domy a tím pádem i pro školky. Takže to město je velmi zajímavé i z výšky, protože je vlastně rozdělené to vodou na mnoho velmi podobných obdélníkových parcel. A co parcela, tak to je většinou nějaká školka. Asi by se našlo v Boskopu málo rodin, které by neměly nějakou spojitost se školkařským sektorem. Díky tomu je to město velmi atraktivní na pohled, protože školkaři, kteří tady bydlí, tak i ve svých zahrádkách a předzahrádkách mají často rostliny, které potom posléze množí a pěstují. Takže je to taková výkladní skříň školkařského sektoru v Holandsku a je i příjemné na procházení, protože je tady dobrý vzduch, zpívají tady ptáci a celkově tady k vidění velké množství často i velmi raritních a vzácných rostlin.
0: Úžasné místo, kam by člověk mohl dojet pozbírat nějakou tu inspiraci, protože co zahrada, to ukázková zahrada. Je to tu krásné, malebné a skutečně tu originalitu tomu místu dodávají kanály. Je tady spousta mostků, dokonce i přímo v centru města jsme projížděli přes takový velký most. To je to úplně normální.
1: To je ten hlavní most, který vlastně spojuje dvě části města, mezi kterými teče řeka, nebo je to kanál, nevím úplně přesně, ale je to velká vodní cesta, takže i poměrně velké lodě projíždějí tady tímto místem a ty mosty musí být všechny, které tady jsou, tak jsou sklápěcí nebo otáčecí, nebo prostě musí nějakým způsobem umožnit těm lodím průjezd. Takže to byl takový hlavní velký most. Nevím, jestli jste si všimli, já jsem na to neupozorňoval, ale byl tam vlastně takový semafor, v podstatě podobný hlásič, jako známe u nás z železnic. Když prostě přijíždí loď, tak se tam rozsvítí červená, sklopí se závory, řidiči čekají, až projede loď, jako u nás vlak. A pak se ten most zase vrátí zpátky a závory se otevřou a řidiči mohou jet, nebo řidiči, cyklisté, chodci, všichni, kdo užívají tento prostor.
0: Měli bychom představit posluchačům místo, na které jsme přijeli, bylo tady malé parkovišťátko a prošli jsme do takového, parku, zahrady, ukázkové zahrady. Co to je za místo?
1: Ano, všechna ta slovní spojení, co jste použil, tak jsou trošku pravdivá. Tady to místo se nazývá Sortimentstuin, to je z holandštiny. V překladu to znamená sortimentální zahrada. Má rozlohu asi 4 hektary a je to zahrada úplně na konci města nebo městečka, která nemá plot, nemá bránu a otevírací doba tohoto prostoru je od západu do východu slunce. Neplatí se sem žádný vstup a vlastně ta zahrada slouží jako vzdělávací prostor pro všechny, kteří projevují zájem o okrasné rostliny. Je dělána zejména pro profesionály, protože od nich se čeká, že budou mít ten zájem, ale samozřejmě se může kdokoliv, bez ohledu na to, aby se lustrovalo, jestli je ten člověk amatér nebo profesionál nebo novinář nebo kdokoliv jiný. Celý ten prostor je vytvořený tak, aby sloužil ke vzdělávání, aby si ty jednotlivé sortimenty rostlin mohli lidé nakoukat a potom podle toho si třeba sázet tyto rostliny na své vlastní zahrady, anebo si plánovat změny na své zahradě podle toho, co tady vidí, protože je to tady opravdu inspirativní dost.
0: Ano, nám amatérským zahrádkářům je tohle místo velmi sympatické, protože je tady velké množství rostlin na jednom místě a za další u těch rostlin jsou popisky. Takže pokud by se mi něco tady líbilo a chtěla bych si tu rostlinku vysadit do své zahrady, jednoduše se podívám na popisek, opíšu a domů si vlastně tuhle rostlinku můžu přenést. Kdo se, Pavle, u tuhle zahradu stará, kdo ji udržuje, protože je tady obrovský kus práce udělaný?
1: Tak já jsem si to dohledával, jak to vlastně je, a ty moje domněnky z minulých let se vlastně trošku potvrdily. Ty jednotlivé záhony, které tady jsou, tak jsou vlastně prezentací jednotlivých firm, které pěstují tyto konkrétní druhy rostlin, a ty firmy vlastně o to i pečují. Plus teda několik dobrovolníků, a myslím, že se tady občas mihne nějaký brigádník, který je placený vlastně z peněz těch firm, které to tady založili. Je to zajímavé porovnávat, protože my jsme vlastně tady v polovině května, takže některé záhony jsou v plné síle, protože jsou to záhony třeba azalek a rododendronu, některé záhony na svoji hlavní sezonu teprve čekají, to jsou třeba záhony růží nebo hortenzí. Ale je vidět i docela velký rozdíl v péči od ty jednotlivé kultury. Některé záhony jsou velmi pěkně a precizně označeny jmenovkami, některé zatím ještě ne, ale předpokládám, že než ty rostliny stihnou vykvést a nastoupit v té plné síle, jako třeba ty růže, takže ty jmenovky budou ještě doplněny, ale v podstatě jde o to, aby ty jmenovky tady byly, aby se lidi mohli vzdělávat.

0: My jsme se se zelenými světy zastavili u Pavla na zahradě, u takového jednoho záhonu, o kterém už jsme letos mluvili. Není to až tak dávno, protože Pavel zřídil úplně novou část na své zahradě a zeleninovou zahradu vlastně změnil na jakýsi lesní záhon, který jsme popisovali. Pavle, tehdy tady skoro vůbec nic nebylo a teď nádherně kvete a je to úžasná část vaší zahrady.
1: No já musím, Hanko, nejdříve vysvětlit, proč jsme to udělali, protože to by mohlo vypadat tak trošku nehezky vůči zelenině, ale my jsme neměli jinou možnost, protože nám tady roste strom, poměrně veliký, už krásný, který z malé sazeničky vyrostl v impozantního jedince a jeho větve už tak stíní na tento prostor, že nebylo zbytí, zelenina tady už nerostla, takže to jsme vystěhovali o kousek vedle a tento záhon jsme předělali do úplně jiné formy a říkáme mu, že je lesní. Je to takový specifický záhon, protože dopoledne na něj z velké části svítí sluníčko, potom se vlastně začne nad ním zatahovat, symbolicky řečeno, ale i prakticky. Takže v odpoledních hodinách je už tady poměrně silný stín a museli jsme se s tím nějak popasovat a vybrat rostliny, které zvládají ty situace obě.
0: Dobře, že jste vysvětlil ten důvod, Pavle, protože to se může asi kdekomu stát, když začínáme se zahrádkou, vysadíme si stromky, většinou, které nejsou tak vzrostlé, ale po těch letech nám narostou a změní se trošku charakter toho místa, které jsme původně osazovali, třeba tou zeleninou nebo něčím, co sluníčko potřebuje. Takže dobrý tip, možná bychom měli popsat, co na tom záhonu najdeme.
1: To, Hanko, o čem vy mluvíte, je velmi důležité brát na vědomí při každé zahradě, protože změna světelných poměrů na každém místě, kde se vysadí něco, co bude vzrostlejší, je velmi pravděpodobné. Je to vždycky jenom otázkou času, kdy to nastane, ale většinou to nastane. No a na té naší zahradě díky tomu, že vlastně ten prostor je obdélníkový, není příliš veliký a chceme tu atmosféru toho lesa sem trochu dostat, tak úplně to první, já myslím, že se budou naši posluchači usmívat trošku nebo smát, tak nebyly rostliny, ale byly nějaké pařezy, takové samorosty, které vlastně navozují ten pocit toho, že se nacházíme někde v divoké volné přírodě. Ty další rostliny už tento pocit nespůsobují, protože jsou docela barevné, tak barevné, jak to v tom našem lesním prostředí asi nebývá. Ale někde v přírodě by mohlo, protože základem vlastně tohoto celého prostoru jsou nízké hortenzie pilkaté a nejedná se o žádný vyšlechtěný kultivar. Je to botanický druh, jenom taková varieta, která se nazývá Korajensis, takže celým jménem hortenzie pilkatá, varieta korejská nebo Korajensis. A vyznačuje se tím, že ona vytváří poměrně nízké rostliny. Neměly by být vyšší než nějaké 47, možná 50 cm, ale měly by být v dospělosti širší, než jsou vysoké. A my jsme jich sem dali na to poměrně malé místo 7 vedle sebe a počítáme s tím, že jak se budou roztahovat do té šířky, že za dobu 2 nebo 3 let by se mohli propojit a vytvořit jeden takový kompaktní celek, takže jednu velkou, širokou, ale ne vysokou hortenzii.
0: Pavle, jak se chová taková hortenzie pilkatá jako hortenzie latnatá anebo velkolistá? Teď narážím spíš na ten střih a tu údržbu.
1: Ano, je podobná té hortenzii velkolisté, takže ty květy se zakládají v letošním roce na příští sezonu. Ale mám takový pocit tedy, protože nemám s nima tak dlouhou osobní zkušenost, ale máme tady ještě jednu jinou hortenzii pilkatou vysazenou o 2 roky déle a je velmi spolehlivá v květení. A tady ty rostliny, které jsme v dubnu vysazovali, tak jsme si pořídili už na podzim a zimovali na naší zahradě, venku zimovali, takže velmi dobře to zvládli, no, ta zima nebyla nějak silná a ty květy, které se vlastně v tom loňském roce založily, tak teď se projevily a krásně kvete. Takže řekl bych, že bude trošku odolnější, než je ta hortenzie velkolistá, ale zastavte se za rok, za dva a pak si to řekneme.
0: Určitě zastavím, protože je nádherná. Kdyby to naši posluchači viděli, tak myslím, že mají opět tip na to, co si vysadit do své zahrady. No ale nejsou tady jenom tyto hortenzie, je tady i spousta dalších jiných rostlin.
1: Jsou tady další rostliny, možná trošku proti tomu mému přesvědčení se dostalo i na dva jehličnany, ty my používáme velmi vzácně na zahradě, ale tady se to celkem žádalo, protože já občas mám zapotřeby udělat nějaké fotografie, kde je nějaká zimní nálada a kde je všechno opadané, tak tam ty fotky pořídit moc nejde. Takže tady máme jeden žlutě vybarvený sloupovitý tis z jehličnanů a potom tady máme ještě malou zakrstlé rostoucí kompaktní jedli korejskou. To jsou vlastně z jehličnanů jediné rostliny, ale jsou tady ještě další stále zelené a to je velmi kompaktně rostoucí pieris s čistě zelenými listy a poblíž toho žlutého tisu jsou dvě rostliny nandiny, o které jsme mluvili poměrně nedávno. To je rostlina, která v období léta no je zelená, ale nikdo z ní nějakým nadšením prostě neskáče od radosti. Ale naopak v zimě už ano, protože to, co je teď zelené na té rostlině, tak se změní do červené a v zimním období je nesmírně dekorativné. Takže abych to popsal celé to zákoutičko, tak je tam sloupovitý z dvě nandiny a velký pařez ze stromu. Takže toto místo si myslím, že by mohlo být hezké i v tom zimním období. A zjistil jsem, že my to hezké potřebujeme i v tu zimu, protože toto je zahrada, kde míváme krmítka a chodíme krmit sem ptáky, tak si myslím, že ne kvůli sikorkám, ale kvůli nám to tady chceme, aby to bylo hezké v tom zimním čase.
0: No a nechybí ani kapradiny, hosty a další rostliny. Krásné místo. Myslím, že dobrý tip na to, jak a čím osázet třeba takový záhon, který se nachází někde pod stromem a je poměrně na takovém stínějším místě. Když už jsme ještě, Pavle, u těch kvetoucích rostlin, tak vy jste mluvil o té hortenzii pilkaté, ale jsou tady ještě, to jsou letničky, které krásně rozsvítily ten záhon.
1: Ano, máme tady ještě takovou skupinu rostlin, které jsou opravdu jednoleté. Jsou to balzaminky, nebo někdo tomu říká voděnka. Správné jméno je netýkavka. Je to rostlina, která je v jarním období běžně dostupná v zahradnictvích. Máme je moc rádi, protože nepřetržitě kvetou. A vlastně je používáme v podobných situacích rádi a často, protože ty rostliny, které jsou tady vysazené natrvalo, tak mají mezi sebou určité rozestupy a nějakou dobu trvá, než se ty rostliny mezi sebou krásně propojí. No a aby tady nebyla holá půda, tak v těchto situacích používáme právě různé typy letniček a protože toto místo je stinné, poměrně vlhké, tak jsme vybrali tyto rostliny. Původně jsme toužili mít jenom jednu barvu, ale když jsme je kupovali, tak ještě nekvetly, jenom ve špičkách těch pupenů byl vidět nějaký náznak, takže jsou tady dva odstiny růžové, nějaká fialová, ale já si myslím, že to není úplně na škodu.
0: Není to na škodu a projít okolo tohohle záhonu bez toho, aniž by člověk na něj hodil oko, jak se říká, tak to nelze. Já věřím, že k tomu záhonu se ještě vrátíme, abychom našim posluchačům postupně popsali to, jakže se vyvíjí.

0: Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: Jeho hry uvádí tuzemské i zahraniční scény, napsal několik knih pro děti a dlouhodobě spolupracuje třeba taky s Českým rozhlasem. Režisér, dramaturg a scénárista David Košťák má momentálně před sebou svou třetí sezónu v pozici uměleckého šéfa Českobudějovického malého divadla. Jaké premiéry tahle scéna chystá, jak se bude rozvíjet dál a jak je složité předávat vážná témata stravitelnou formou pro náctileté publikum, nejen na to se Davida Košťáka budu ptát v pondělí 27. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Četnické příběhy z prvorepublikového Písecka v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Sepsal je písecký spisovatel a bývalý kriminalista Ladislav Bera. Pět případů, pět rozhlasových dramatizací, v nichž neteče krev proudem a občas se můžete i pousmát. Poslouchejte od pondělí 27. do pátku 31. července. Každý den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Také dnešní poledne ohlásí zvon ze starobylé vesničky Svébohy místní části Horní Stropnice v Novohradských horách. Je zavěšen v otevřené věžičce barokní návesní kaple z roku 1773. Má hlavní tón F3, průměr 28,7 cm, váží přibližně 16 kg a pochází z roku 1946, kdy ho ulilo zvonařství Rudolfa Pernera v Národní správě v Suchém Vrbném u Českých Budějovic. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česká policie pomáhá německým kolegům s hledáním muže podezřelého z útoku v Berlíně. Na oddělení dlouhodobě nemocných v Pelhřimově otestovali kanisterapii. V Paříži skončí cyklistický závod Tour de France. Poslední etapa bude kratší kvůli požárům, které ohrožují jeho západ Francie. Noční minima budou na jihu Čech kolem 17 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Čeští policisti se zapojili do pátrání po útočníkovi, který včera v Berlíně najel autem do pochodu na podporu LGBT lidí. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocán. Podle něj němečtí kolegové požádali o spolupráci všechny okolní země. Útočník jednu ženu zabil a dalších 16 lidí zranil. Z Česka se do pátrání zapojila hlavně Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, vysvětluje Bocán.
2: Kolegy si předáváme standardní informace v rámci mezinárodní policejní spolupráce a v současné době nemáme informace, které by hovořily o tom, že by se ten podezřelý měl pohybovat na našem území.
0: Policie pátrá po 21-letém muži, který byl podle vyšetřovatelů napojený na islamistickou scénu. Pracuje i s verzí, že mohl mít komplice. Pelhřimovská nemocnice zavádí na oddělení dlouhodobě nemocných kanisterapii. Fenka Sky tam pomáhá pacientům zpříjemnit pobyt a přivést je na jiné myšlenky. Docházet bude pravidelně, upřesňuje mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.
3: V září to bude minimálně jednou měsíčně. Dobrovolnice s Fenkou obchází buď jednotlivé pokoje, a nebo se sejdou přímo na chodbě, kde je určený prostor pro setkávání pacientů a tam se vejde okolo 10-15 pacientů.
0: Odbory a Jihočeský kraj se ohradili proti návrhu vlády, že by od srpna mohli ve veřejném sektoru působit takzvaní peer pracovníci, kteří mají vlastní zkušenost se zvládáním náročné životní situace. Podle nich profese vzniká pod časovým tlakem bez stanovení pravidel. Nejsou jasné její náplň ani požadavky na kvalifikaci, přípravu, kontrolu nebo bezpečnost. Odbory se obávají, že nový levnější pracovník bude nahrazovat dražší odbornější síly. To kabinet odmítá. Navrhované nařízení chce schválit zítra. Sport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar by si v závěrečné etapě Tour de France měl dojet pro páté celkové vítězství. Toho zařadí mezi rekordmany. Dojezd na pařížský bulvár Champs-Élysées pořadatelé zkrátili na necelých 90 kilometrů, aby ulevili záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry na řadě míst Francie. Etapa odstartuje před 18. hodinou. Počasí. Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1006 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech převážně oblačné, přechodně až zatažené, místy s přeháňkami a hlavně k večeru a večer ojediněle s bouřkami. Teploty vystoupí k 31 stupňům, na horách k 25. Noc bude poměrně teplá, teploty se budou držet mezi 19 a 16 stupni, občas se můžou objevit přeháňky. Zítřek bude ze začátku ještě oblačný, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, odpoledne budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Ale ochladí se a bude větrno. Maximální teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů, na horách k 20. Mírný vítr odpoledne přechodně zesílí na čerství s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer pak bude slábnout. Biozátěž klesne z dnešní trojky na jedničku.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Bez komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Milí přátelé, přeji vám krásný popolední čas.
0: Je neděle 26. července a připomínám, svátek slaví Aničky. Nezapomeňte na ty své. Budvarka, Řečická kapela, Keramička, Lipkovanka, Žadoviáci, ale i další kapely se budou za okamžik ucházet o vaši přízeň. Přátelé, nechte se pozvat. Začínají písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Od mikrofonu vám ničím nerušený poslech přeje Helena Pokutová-Hýnová. První hudební dárek od Černovické dechovky pošleme na Pelhřimovsko do městečka Žirovnice, kde žije mladý klarinetista Jakub Šohaj, který právě dnes v kruhu rodinném oslavuje své 15. narozeniny. Kuba Šohaj se aktivně zapojuje do dění ve svém městě v řadách žirovnických mladých hasičů, dále hraje jako nadaný muzikant v žákovské kapele Kamenické Zušky. Hraje nejen na klarinet, ale i na saxofon. A protože ho to asi opravdu baví, tak se svým kamarádem Davidem je tátové obětavě dováží až do Černovic na zkoušky a akce Černovické dechovky. Černováci přejí Kubovi vedle zdraví a štěstí i všech radostí mládí také úspěchy v učení a v osobním životě. Za všechny píše a gratuluje Jaroslav Hřeháček. Jakube, mám pro tebe ještě jeden pozdrav. K přání všeho nejlepšího se s láskou připojuje také rodina, maminka, brácha Matýsek a tatínek. Pan Milan Koželuch je z Nových Hradů. Do dalších let vám, pane Koželuhu, přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města pan Vladimír Hokr.

dohrála černovická dechovka. O další hudební dárek se postará jihočeská Podhoranka. K narozeninám zahraje paní Věře Kocinové z Těšínova. Paní Kocinová slaví půlkulatiny a blahopřání. Vše nejlepší vám, paní Věrko, přejí zastupitelé obce Petříkov v čele se starostou Luďkem Bínou. Ve Věžovaté pláni dnes oslavuje svátek paní Anna Číšková. Všechno nejlepší Aničce Číškové přejí bývalí kolegové muzikanti a zpěváci kapely Jihočeská Podhoranka. Milá Aničko, užij si pohodový den s písničkou, píše za všechny pan Vladimír Janošek. A já se připojuji. Krásný sváteční den, Aničko.

Valčík Leť do světa, písničko hrála jeho česká Podhoranka. A do ruky, přátelé, už beru další dopis. Paní Jaroslava Chalupová, Andělová Vlková, Stýna nad Vltavou oslavuje narozeniny. Milá redakce, chtěla bych touto cestou k dnešnímu dni poblahopřát paní Jaroslavě Chalupové, Andělové Vlkové, Stýna nad Vltavou hodně zdraví, úspěchu, štěstí a bohatství na její cestě životem. Pisatelka si přeje zůstat tajemnou, tak krásné narozeniny, paní Jarko, i od nás. Vážená redakce, prosím o směs písniček od Budvarky pro paní Anu Voltrovou z Českých Budějovic, chalupářku z Richtářova u Brloha, která dnes oslavuje své jmeniny. Všechno nejnej k tvému svátku přeji rodiny Nováků, Krejčů, Hrádků a Trajerů. K přání se připojuje manžel Oldřich, synové Oldřich a Martin s partnerkami, vnoučata Matěj, Vojtěch, Antonín a Nina, která babičce posílají velkou pusu. Aninko, hezky oslav své jmeniny v kruhu rodiny a kamarádů a poslechni si hezké písničky, píše za všechny pan Vladimír Novák.

Tak to byla Budvarka. Kulaté životní výročí si dnes 26. července připomíná paní Alena Žáková z Jílovic. Hodně zdraví a osobní pohody vám paní Žáková přejí zastupitelé obce Jílovice spolu se starostkou Lucií Beránkovou. Vážená redakce, dnes 26. července oslavuje svůj svátek zpěvačka Keramičky a úžasná kamarádka slečna Anička Hínová z Plané nad Lužnicí. Touto cestou bychom jí chtěli popřát mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti z dobré muziky. Užij si, Aničko, svůj sváteční den a těšíme se moc a moc na další koncerty. Píše za všechny Petr Kolář, kapelník Keramičky. A já se připojuji za celou rodinu. Aničko, krásný sváteční den a ať se ti splní všechna přání. A teď už, milé oslavenkyně, keramička a džbánek malovaný.

dohrála keramička. Pan Jaroslav Sklář žije v obci Brloh v okrese Český Krumlov. Vážený pane Skláři, pro vás mám také moc hezké vyznání s gratulací. Cituji. Milý oslavenče, přejeme ti k narozeninám hlavně hodně zdraví, pohody a spokojenosti a krásné chvíle strávené se svými nejbližšími. Pěkné zážitky přejeme i v přírodě, kam rád chodíš na čekanou. Užívej si života, máme tě moc rádi, tvoje tři holky, Dana, Monika a Anitka. A my, pane Skláři, vybíráme krajanku a píseň s názvem Myslivče, myslivče.

Paní Anna Doležalová z Roudného u Českých Budějovic oslavuje jmeniny. A toto je, milá paní Doležalová, pozdrav pro vás. Milá Aničko, užij si krásně svůj dnešní den, ať se ti splní každičký sen. A jak se v každém přání praví, přejem hlavně hodně zdraví. Podepsaná paní Eva Michlová s rodinou. PS, prosím o píseň Řeka mládí od Lipkovanky. Paní Doležalová zazní za chviličku. Dalším obdarovaným bude také pan Karel Janeček z Plzně a z Prahy. Hodně zdraví, úspěchu, štěstí a bohatství. Na cestě životem vám, pane Janečku, přeje k narozeninám mamka.

0: A je čas na pozvánky, přátelé. První z nich je na Božejáky. Božejáci zahrají dnes 26. července na koncertě v Olbramovicích od 14 do 17 hodin. Do Jindřichova Hradce vás zveme na letní senior klub. Letní senior klub se koná v parku pod gymnáziem dnes od 17 hodin. K tanci a k poslechu zahraje Lipkovanka. A do Třetice, obec Jílovice, vás zve, přátelé, na tradiční posezení s dechovou hudbou. Akce už začala, a to v 10 hodin, ale Kramolínka bude vyhrávat až do 16. Tak si to poznamenejte a hlavně vydejte se za dobrou dechovkou.
1: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
0: Také paní Anna Vlčková z Českých Budějovic oslavuje jmeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a hodně roků na chatě vám paní Vlčková přejí všechny holky z Babince. A ještě dovětek, prosíme o písničku od Babouků. Babouci jsou tady, tak si pojďme zaspívat všichni píseň s názvem Vzkázala mi Anička.

Vážení v rozhlase, já Eva Kořínková bych vás chtěla požádat o písničku pro moji neteř, kterou mám moc ráda, miluji ji jako svoji dceru, pro paní Aničku Pivoňkovou z Vodňan k jejímu svátku a zároveň bych vás chtěla požádat o zahrání její dceři Anince Pivoňkové ze Strakonic také k svátku. Zlatíčka, přejeme vám všechno nejlepší, přejeme vám všechno, co můžeme vám přát, nechť máte svoji lásku vždy komu dát a nechť vás má někdo velmi, velmi rád. Přejeme vám rozum, co v nouzi poradí, ruku, co v žalu pohladí a hlavně zdraví, co vás nikdy nezradí. Vše nejlepší k vašemu svátku vám oběma přeje mamka a babča Eva Kořínková. A já doplním, milé Aničky Pivoňkové, hrají vám žadovjáci.

Ve Zdíkově na okamžik navštívíme paní Marušku Jeníčkovou. Vážená redakce, dnes se dožívá krásných kulatých narozenin naše kamarádka a spolucvičenka paní Maruška Jeníčková ze Zdíkova. Do dalších let pevné zdraví a veselou mysl. Také ti, Maruško, přejeme, ať pokaždé odhodíš hole a vrhneš se do víru tance jako tenkrát na Moravě při cymbálové muzice. To vše ti přejí odrostenky Sokola Zdíkov, kam pravidelně docházíš cvičit. Velké blahopřání, paní Jeníčková, i od nás a třešničkou na narozeninovém dortu, ať je teď píseň Od malé muziky na uše Pepíka.

Tak to byla malá muzika na uše Pepíka a známá Zafoukej větříčku. Z Jabuloňkova je paní Vlasta Hečková. Milá paní Hečková, vám všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví k narozeninám přeji synové s rodinami a sestra s rodinou. K blahopřání samozřejmě patří hudební dárek a ten vám, paní Vlasto, přichází předat řečická kapela.

Palčík, řekni mi moje milá, hrála řečická kapela. Narozeninový pozdrav má u nás v písničkách pro radost dnes také pan Jan Novotný z Hluboké nad Vltavou, ale pojďme si to přečíst celé. Právě dnes, 26. července, oslavuje pan Jan Novotný z Hluboké nad Vltavou své 85. narozeniny. Za vše vám, pane Novotný, děkuji a do dalších let přeji hodně zdraví a božího požehnání synové Jan a Petr s rodinami a pravnoučátka Eliška, Karolínka, Honcíček, Kubíček a Filipek pradědečkovi posílají velkou pusu a my Budějickou kapelu a Doudlebské stráně.

Milé rádio, prosíme o písničku Ta naše vesnička malá pro naší nejstarší občanku z naší vesničky ze dvorečka u Jindřichova Hradce, pro paní Martu Jirku, která se dožívá 88 roků právě dnes 26. července. Paní Martě Jirku přejeme do dalších let hodně pevného zdraví, štěstí, lásky a radosti z vnoučat a pravnoučat. Také hodně chovatelských úspěchů a sil na její zamilovanou zahrádku. Blahopřeji spoluobčané z obce. A my se, milá paní Jirková, přidáváme a posíláme vám slíbenou písničku, kterou určitě máte ráda. Zahraje ji Iglovanka a má název Ta naše vesnička malá. Krásné narozeniny.

Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

Anička, tohle krásné jméno na nás dnes hledí z kalendáře. Na všechny Andulky, Anny, Aninky se dnes ale nedostalo. Tak jeden společný dárek jistě udělá radost. Krásný sváteční den Aničky přeji ze srdce za písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice a posílám moje nejoblíbenější od Křídlovanky. Milí přátelé, a vám všem krásné odpoledne přeje a brzy naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hínová.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Český Krumlov pokračuje v opravě komunikací na sídlišti Plešivec. Práce od zítřka úsek úplně uzavřou. Velharticemi nově návštěvníky provází i Rudolf II. Na jihu Čech se můžou během odpoledne a večera tvořit bouřky. Jsou tu zprávy a s nimi Lukáš Pelikán.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
2: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
3: Smích jako pláč, láska je zášť.
2: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
4: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
2: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Řidiče na sídlišti Plešivec v Českém Krumlově čeká další omezení. Od zítřka až do 31. srpna bude kvůli opravám zcela uzavřená komunikace od domu číslo 365 směrem k Horní mateřské škole. Dělníci opraví vozovku, vymění obrubníky a upraví taky uliční vpusti nebo uzávěry sítí. Po dokončení prací dostane úsek nový asfaltový povrch. Kudy povedou objízdné trasy, upřesnila mluvčí radnice Petra Nestávalová.
5: Pro zajištění dopravní obsluhy horní části Plešivce bude vedena objízdná trasa ulicí Luční a dále po dočasně zjednosměrněných účelových komunikacích od Krásného údolí a od Zámecké zahrady. Průjezd kolem zahrádek na Plešivci bude řízen kyvadlově světelnou signalizací.
0: Hrad a zámek Velhartice má novou speciální prohlídku. Zpestřuje nabídku komentovaných prohlídek, které jsou cílené na konkrétního návštěvníka. Kromě Bílé paní teď na Velharticích nově provádí i císař. Jak informoval kastelán Matěj Mejstřík, dětské prohlídky s Bílou paní probíhají celé prázdniny v úterý, pátek a v sobotu. Každý čtvrtek k nim teď přibude i speciální kostýmovaná prohlídka s Rudolfem II.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude místy s přeháňkami, večer ojediněle s bouřkami a teplotami maximálně do 31 stupňů Celsia. Noční teploty se budou pohybovat mezi 19 a 16 stupni. Zítřek bude zpočátku oblačný, místy s přeháňkami, odpoledne budou srážky ustávat. Teploty se dostanou až na 25 stupňů, na horách maximálně k 20. Mírný vítr severozápadní až západní odpoledne přechodně zesílí na čerstvý nárazový. Biozátěž spadne z dnešní trojky na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nová nehoda, střet dvou osobních aut je v Omleničce na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světla nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženo. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 tisíci metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete to, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a toto nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, no. Že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko, tak tělocvičná asi tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas, my raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidtů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou událostí roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu, a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití.

0: Teď už 23.
1: Fakt?
2: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
2: Pokojska.
1: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
0: U slepic.
2: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
2: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
2: Co budu dělat zítra?
0: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
0: Ne.
2: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
2: Ples nebyl nikdy.
0: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
2: Těžko říct.
0: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
0: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
2: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
2: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
2: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
0: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hotelierů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Výtvarník a hudebník Milan Knížák zemřel ve věku 86 let. Hasiči ukončili hašení lesa u Vehartic na Klatovsku. Odhadovaná škoda je 1 000 000 korun. Vystoupení historických šermířů ode dneška zpestří návštěvu hradu Landštejn. Zítra bude oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Čeští umělci i politici vzpomínají na výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka. Zemřel ve věku 680 let. Bývalý ředitel Národní galerie byl u zrodu českého undergroundu. Kromě umění se věnoval i designu nebo módě. Často budil pozornost svými kritickými a kontroverzními názory na společenské dění. Jako rektor Akademie výtvarných umění vychoval spoustu známých umělců, jako sochaře Krištofa Kinteru nebo malíře Jakuba Španhela. Spolupracoval s ním i kurátor galerie Hybernská Filip Kazda.
4: On ovlivnil vlastně celou tu naši kulturu a myslím si, že jeho umělecká činnost byla vlastně neuvěřitelně košatá. On opravdu byl to multimediální umělec, tak jak si to slovo dokážeme vůbec naplnit. A samozřejmě bylo kolem něj spoustu neklidu a zčerený vody.
2: Knížáka na sociálních sítích uctili i ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů nebo ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Hasiči dohasili požár 5 hektarů lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku. Hořet tam začalo včera kolem 16. hodiny. Na místě zasahovali desítky hasičů a taky vrtulník s bambivakem. Dnes hasiči dohasili skrytá ohniska a teď už místo postupně opouštějí. Nikdo při zásahu zranění neutrpěl, potvrdil velitel zásahu Aleš Bucifal.
5: Pobalili jsme, máme dohašeno, budeme na místě nechávat do zítřka do 8 hodin do rána místní jednotku na dohled a zítra to budeme v 8 hodin předávat majiteli, což jsou Lesy České republiky. Škoda, co tady byl zástupce lesů, by měla být 1 000 000 korun a příčinu zatím šetření.
2: Skupina historického šermu Bravus ode dneška do příští soboty obsadí hrad Landštejn na Jindřichohradecku. Na jeho nádvoří nabídne 2x denně šermířská vystoupení. Program je součástí běžného vstupného a odehraje se pouze za příznivého počasí. Pokračuje kastelánka hradu Eliška Nýdrová.
6: Přijede skupina historického šermu Bravus, takže minimálně 2x denně v hradním příkopu. Pokud bude dobré počasí, bude veselé vystoupení pro všechny věkové kategorie. Bude to takové veselé scénky se šermem, s takovým malým bojováním mezi sebou.
2: Písecký komorní orchestr pod vedením Jakuba Waldmana vystoupí s letním koncertem v Čížové na Písecku. V kostele svatého Jakuba Většího zazní od 19 hodin výběr z díla Wolfganga Amadea Mozarta. Obec Čížová o tom informuje na svých internetových stránkách.
7: Sport.
2: Vodní slalomář Vít Přindiš je mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati. Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
7: Počasí.
2: Odpoledne bude oblačné až zatažené, místy s přeháňkami a hlavně večer ojediněle s bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách maximálně k 25. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr. Noční teploty se budou držet mezi 19 a 16 stupni a občas se můžou ještě objevit přeháňky. Zítřek bude zpočátku oblačný, místy s přeháňkami, odpoledne budou srážky ustávat a obývat bude i oblačnosti. Teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně k 20. Mírný vítr severozápadní až západní odpoledne přechodně zesílí na čerstvý nárazový. Biozátěž spadne z dnešní trojky na jedničku.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Policie došetřuje nehodu dvou aut v Omleničce u Kaplice na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hodin a téměř 5 minut. Písničky, které nestárnou a nedělní odpoledne, byť ne s úplně ideálním letním počasím, které má, doufám, u většiny z vás ten správný punc pohody a klidu. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, začíná jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. V této hodině nás čeká obligátní čtení na neděli, s ním spojená soutěž a samozřejmě i pravidelná knižní hlídka Filipa Černého, která má i tentokrát další zajímavý tip na prázdninové čtení. A chybět nebude ani vaše oblíbená hudba, těšit se můžete na skupinu Koreana, Petra Spáleného a právě teď zaspívá píseň Mám ráda, skupina Holky.

0: Čtení na neděli.
1: Poslední červencovou neděli vás, milí posluchači, ve Čtení na neděli vezmeme na Šumavu. Ale je to jiná Šumava než taková, jak ji známe dnes. V nepříliš vzdálené budoucnosti se totiž stává jediným pozůstatkem volné, neporušené a stále ještě přírodní, tedy nesyntetické přírody ve střední Evropě. A jako taková je přísně střežená, dokonce se zbraní v ruce. Nesmí se scházet z tras vymezených kovovým drátem, sběr borůvek je něco, za co hrozí smrt, stejně jako za to, že si domů odnesete šišku. Přesto sem vypravěčová rodina jezdí pravidelně víkend co víkend na výlet. Poslechněte si povídku Bramboračka, jejímž autorem je náš bývalý dlouholetý kolega Ivan Mlas.
2: Elektrická lokomotiva zastavila s lehkým skřípěním brzd před omšelou nádražní budovou se sotvačitelným nápisem Nová Pec. Za vlakem se zavřela těžká ocelová vrata, která učinila trať neprůjezdnou nejen pro vlaky, ale neprůchodnou i pro jakoukoliv lidskou bytost. Automat otevřel dveře 3 poloprázdných vagónů a sotva 2 desítky cestujících vystoupily z vozů, dveře se s gumovým mlasknutím zase zavřely. Tak, děti, nic jste tam nenechali? Obrátil jsem se na rodinu. Syn zavrtěl hlavou, dcera mě sjela pohledem, který jasně vyjadřoval názor puberťáka na moji mentální úroveň čtyřicátníka. Manželka se usmála. Samozřejmě, že nic. Vždyť toho sebou zase tolik nemáme. Měla pravdu. Každý jsme si nesli batoh se svačinou a termosku s čajem. Já jako obvykle doma odmítl citron a nahradil ho příslušným podílem hnědavé alkoholické tekutiny, již ve střední Evropě pouze Rakušané a Češi stále nostalgicky říkají rum. Nechybělo nám ani náhradní oblečení pro případ nepřízně počasí. Buďte zdrav, pane strážce! Oslovil jsem muže v uniformě stráže Národního parku Šumava. Svíral na prsou automatickou pušku a stál hned u vagónu, z něhož jsme vystoupili. Jeho obličej mi byl povědomý, vídám ho tady skoro každý víkend, když přijíždíme na výlet. Také on vypadal, že nás poznává. Vy jste opravdu vytrvalci. Vynechali jste alespoň jeden víkend v letošním roce? Pochopitelně. Od prosince do konce března jsme tady nebyli, udělal jsem vtip. Strážce pochopil. Ani se nedivím. To je park zavřený tak důkladně, že by se sem nedostal ani ředitel, i kdyby všichni medvědi, rysové a smrkový líkožrouti moc prosili. Kam vyrážíte? I jako každou sobotu. Na Plešné jezero, pak nahoru na Plechí a okruhem pohraničním hřebeni zpátky. Je to naše oblíbená trasa. Chodíme ji po každé. Děti na mě pohlédly, jakože řečí bylo už dost. Ale stará dobrá zkušenost radí, že pod svícnem je největší tma a nejčastěji člověk přehlédne právě to, co má přímo před nosem. A takovýhle přátelský rozhovor se strážcem parku byl tak jako tak jenom doplňkem našeho rodinného, rafinovaného plánu, jak kolem sebe vypouštět mlhu. Strážci na stoupení kolem vlaku zatím provedli perlustraci všech cestujících, kteří vystoupili, pak pečlivě zapečetili všechny dveře vagónů a dali znamení strojvůdci. Zbylí cestující ve vlaku teď měli smůlu. Pokud by náhodou chtěli vystoupit, pak až ve Vimperku, kde vlak střeženou oblast Národního parku Šumava na podobně vybavené hraniční stanici opustí. Ostatně vystupovat z vlaku, který jede po celé trase drátěným tunelem a navíc riskovat zastřelení, to by se asi nikomu nechtělo. Strážci parku měli jasný příkaz. Střílet bez vyzvání a řada hlavně německých a holandských turistů už takhle na pletivu vykrvácela, když vystoupila v zakázané oblasti za jízdy z poměrně pomalu jedoucího vlaku. Pravda, to jsou události staré už dobré čtvrtstoletí. Dneska takovou bláhovost nikdo nepodnikne. Spokojí se s tím, že se kochá jedinou skutečně neporušenou přírodou ve střední Evropě z oken vlaku. A nebo vyrazí jako naše rodina na pěší výlet. Takže bysme šli, zatahal mě syn za rukáv. Slíbil si, že zpátky jedeme ve 4 a ne až v 8. Nadhodil jsem si na zádech batoh, pokynul strážci a vykročil k začátku značené turistické trasy. Prošli jsme turniketem u vstupu do turistického drátěného tunelu. Musel jsem synovi znovu, jako každý týden, odpovídat na nesmyslné otázky typu: to tady opravdu někdy žili lidi? I bydleli, i pracovali? Jak je to možné, že dříve se tady tou krajinou mohli lidé pohybovat volně? Proč nebyly turistické trasy chráněny drátěnými tunely a jak se vůbec našim předkům povedlo zachovat tento jedinečný, unikátní biotop v téměř neporušeném stavu? No a já, aby řeč při pochodu drátěným tunelem v lese nestála, jako správný otec, vysvětloval moudrost dávných poslanců a ekologických aktivistů, kteří v rámci ochrany přírody před člověkem uzákonili vyhlášení národního parku nad téměř celou Šumavou, jednoznačný zákaz jakéhokoliv zasahování do přírodních dějů, obehnání celé krajiny vysokým plotem a vyhlášení zvláštních zákonů pro celou oblast. Mluvíš jako kniha, táto, pochválila mě manželka. Vzal jsem jí za ruku. Dva lidé vedle sebe se naznačenou turistickou trasu docela pohodlně vešli. Za námi se ozvalo pohoršené zakašlání. Mrkl jsem přes rameno, pochopitelně. Dcera se šklebila a když zachytila můj pohled, uštěpačně poznamenala: no jo, já vím, jste svoji teprve 20 let, tak vás ten první žár ještě neopustil, že? A je vám úplně fuk, že se vám smějou všechny veverky v okolí. Pochopitelně přeháněla. Šumavským veverkám kolem naší stezky jsme byli úplně lhostejní, za to dceřinu poznámku zachytil strážce parku, který se nedaleko stezky prodíral volným porostem. Zasmál se. Zamával jsem mu volnou rukou a řekl tak, aby to slyšel: už se těším na Plešné jezero a na Štiftrdenkmál. Doufám, že bude dobrá vyhlídka do kraje. Syn jen polohlasem poznamenal: stejný chlap na stejném místě už 6. víkend. Ti strážci parku nemají vůbec žádnou fantazii. Osvědčil tak svůj pozorovací talent a já byl rád. Vypadalo to, že nám náš plán vyjde. Po hodině a půl nějak rychlé chůze jsme došli na Říjiště. Na rozcestí, kde kdysi stávala lesní chata s občerstvením, se nyní turistická trasa větvila. Jeden drátěný tunel směřoval rovně, druhý zahýbal doprava. Červená a zelená trasa. Napadlo mě, že značení turistických tras na Šumavě barevnými značkami je vlastně pořádný archaismus. I kdyby se někdo moc snažil, z vytčeného směru by mohl sejít v jednom jediném případě, že by jeho fyzická schránka byla plynného skupenství a mohla volně procházet drátěným plotem. Dáme si malou pauzu, zavelela manželka. Proč ne? Souhlasil jsem a syn i dcera okamžitě hodili svými batohy o zem a blesku rychle je následovali. Vytáhli balíčky s dopolední svačinou. Dáš mi napít tvého čaje? Zeptala se manželka. Jasně, ty by se z té tvé termosky moc nenapila, řekl jsem a v zápětí bych si nejraději vlepil pohlavek. Od potomků jsem inkasoval duo vraždících pohledů a manželka se zděšeně rozhlédla, zda není někde zadrátěným tunelem v doslechu strážce. Naštěstí nebyl. Nebojte, řekl jsem rychle, abych zakryl své fópa. Je to v pohodě, postupujeme přesně podle plánu a pak jsme tady známí jak pětník, pro strážce jsme skoro neviditelní a dobře zapsaní. Tím jsem měl na mysli naši dubnovou epizodu u turniketu v Nové Peci. Cestou na jezerní stěnu jsme tehdy totiž potkali skupinku nějakých Němců, kteří byli celý nadšení, jak si nazbírali asi 8 nebo 10 smrkových šišek, které nedopatřením propadly až na turistickou stezku. Strážci nám tenkrát za udání moc a moc poděkovali a protože byli v dobré náladě, Němce na místě zaplundrování národního parku neodstřelili jako psy. Pouze je pokutovali tou nejmírnější taxou, desetinásobkem jejich měsíčního platu. A ještě se mi šéf směny strážců svěřil, jaká je to těžká a nevděčná práce, uhlídat v sezóně všechny trasy, když je vnitru Národního parku zakázáno používat bezpečnostní kamery. Dokonce ani drátěné tunely se nesmí elektrifikovat. Tuhle informaci jsem si tehdy dobře zapamatoval. Do našeho plánu zapadala víc než skvěle. Já bych se zvedl, navrhl asi po 20 minutách syn. Dopolední zářijové sluníčko příjemně hřálo, ve vzduchu začínala vonět rozehřátá pryskyřice a zájem o nás začala projevovat letka komárů, kteří se zřejmě ve svém malém rašeliništi u cesty nudili. Já si ještě odskočím, informovala nás dcera. Matka na ni přísně pohlédla. Doufám, že jen na malou. Jasně. Přísné regule Národního parku Šumava dovolovaly turistovi vykonat malou tělesnou potřebu kdekoliv na turistické trase. I proto zřejmě nebyly drátěné tunely elektrifikovány, aby pánové nepřišli k nepříjemnému úrazu. Velká potřeba ale byla v parku velkým problémem. Kdo kdy venčil na sídlišti psa a choval se dle předpisů, ví, co mám teď na mysli. Pokud jste nechtěli mít problémy, nezbylo vám, než vzít všechny netekuté splodiny na výlet sebou. Vykročili jsme. Náš turistický drátěný tunel nás teď zavedl do hustého lesa. Za chvíli jsme u našeho kontrolního bodu, oznámil jsem rodině. Teď už jsem se nebál mluvit, pokud by se tady strážci, kteří jediní se mohli pohybovat ve volném šumavském terénu, chtěli ke stezce přiblížit, měli by smůlu. Porostem by se prodrali jen velmi těžko. Synovi jiskřilo v očích v předtuše dobrodružství. Naše malé rodinné spiknutí ho nadchlo už tehdy, v okamžiku, kdy jsem na jaře narýsoval obrysy celého plánu. Teď vyrazil kupředu dvojnásob dlouhým krokem. Pečlivě kontroloval pletivo na levé straně stezky. Pak se na jednom místě zastavil. Tady to bylo, ukázal s neomylným přesvědčením na kus plotu. Poklepal jsem ho uznale po rameni. Pečlivě jsem si prohlížel drát po drátě. Vypadá to, že si tady nikdo ničeho nevšiml. V květnu jsme tady totiž, jak to poeticky nazval syn, vypustili kontrolního chrousta. V manželčině termosce jsme tehdy, jako dnes, propašovali nůžky na plech, vystřihli jsme u země obdélník plotu 100x50 cm a potom jsme ho zase pečlivě instalovali na místo. Dráty jsme spojili přenosnou bateriovou pájkou, ukrytou ve vydlabaném bochníku chleba. Ten jsem nesl pro změnu já a stopy po naší práci nepříliš pečlivě zamaskovaly. A jak je vidět, nikdo si ničeho nevšiml. Ani po několika měsících. Náš rodinný tým teď vyrazil na další etapu turistického výšlapu. Poskakování po velkých kamenech a šplhání do kopce nám na více než půl hodiny vzalo chuť k jakýmkoliv rozhovorům. Když jsme ale konečně dorazili na přímější a lepší úsek trasy, přešla nás chuť k hovoru úplně. V borůvčí za plotem seděl jeden ze strážců, zamyšleně kusem hadru cídil hlaveň své zbraně a na stezce u plotu ležel zhroucený muž v maskáčových kalhotách s podivně modrými dlaněmi a prsty na ruce. Strážce se ani neobtěžoval povstat. Jenom cvrnkl ukazovákem pravé ruky do střechy svého klobouku. Kradl poslední podzimní borůvky, dodal na vysvětlenou. Zřejmě přijel už nočním vlakem. Až dojdete k turniketům, byli byste tak laskaví a poslali sem někoho pro něj? Díky. Manželka s dcerou odvrátili zrak, když kolem těla procházeli, a hlavou jim asi letělo totéž, co mě. Jestli si příliš nezahráváme a jestli ta chvilka potěšení opravdu stojí za to riziko, které chceme podstoupit. Syn měl evidentně úplně jiné starosti. Jak to, že jsme neslyšeli žádný výstřel? Vzduchovky moc nerámusí, mladíku, odpověděl místně strážce. Musíme se chovat jako součást přírody. Nesmíme ji nijak ohrožovat ani rušit. Takže žádné hlučné střelné zbraně, žádné mikroténové pytlíky na svačinu, žádné aktivní vysílače, vysílačky nebo mobily, nic. Mohlo by to ovlivnit přírodní procesy. My se totiž na rozdíl od vás pohybujeme ve volném terénu.
0: Aha, řekl syn. Vzpomněl si, jak jsme při letošní první návštěvě Národního parku vyplňovali prohlášení, že nebudeme vnášet do přírodního prostředí žádnou elektroniku, nic, co vysílá elektromagnetické vlny či produkuje hluk. Vrch plechy jsme minuli, aniž bychom využili drátěné odbočky z naší drátěné chodby a vylezli až na jeho kamenitý vrcholek. Pak už nastala sestupná fáze naší cesty. Hraniční trasa. Byli jsme za polovinou naší celodenní túry. Teď už nás čekalo jenom klesání do nižších nadmořských výšek. Jak to jenom náš drátěný koridor dovoloval, skákali jsme z kamene na kámen a dokonale otrávili skupinu turistů, jež proti nám pracně funila do vrchu. Měli jsme jít jako tihle lidi, poznamenal kdosi z nich se závistí v hlase. Byli to lidé, kteří přijeli do Nové Pece stejným vlakem s námi. Plán nám vycházel. Teď bychom až ke vstupním turniketům neměli v protisměru potkat nikoho. Stáli jsme v sedle pod nejvyšším svahem. Kameny na trase vystřídal opět hustý příkrov jehličí. Kolem nás bylo pološero. Kývl jsem na manželku. Schodila ze zad svůj batoh a kývla na děti. Dcera se vrátila o 30 metrů zpět, chvíli důkladně očima propátrávala podrost a pak zvedla levičku s ukazovákem a prostředníkem spojenými do tvaru písmene O. Syn vystartoval kupředu k zátočině stezky a stejně jako jeho sestra rekognoskoval terén. Pak zvedl nad hlavu levičku se vstyčeným palcem. Tak do práce, holka. Naše chvíle je tady. Řekl jsem manželce a povzbudivě se na ní usmál. To už měla rozšroubovanou termosku a podávala mi nevelké, ale o to ostřejší nůžky na plech. Poklekl jsem k plotu, ještě jednou hodil pohledem po dětech a pak se dal do stříhání. Dráty pod kaleným ostřím praskaly jako suché špagety a za minutu jsem odhodil na stezku uvolněný kus pletiva. Protáhl jsem se do lesa. Manželka proklouzla při zemi za mnou. Tohle místo jsem měl vyhlédnuté opravdu dobře. Tady bude pravý poklad. Půlroční příprava a vyhodnocování a nenápadné, tak říkajíc, dálkové zkoumání spoza plotu teď neslo své ovoce. Vzdálil jsem se sotva 10 metrů od turistické stezky a uviděl jsem prvního. Jenom ohled na mou vlastní bezpečnost a bezpečnost rodiny mi nedovolil začít křepčit jako šílený. Koutkem oka jsem zahlédl, že manželka se už také vrhla k zemi. Vytáhl jsem z kapsy plátěný pytlík a dal se do práce. Pobyl jsem v porostu snad 10 minut, ale připadalo mi to jako 2 hodiny. Když jsem se vystřiženou dírou protáhl zpět na stezku, manželka tam už netrpělivě přešlapovala a sotva jsem se odkulil, vrátila pletivo zpět na jeho místo. Já už zatím tahal kamuflážní bochník chleba ze svého batohu. Bateriová pájka nesklamala ani tentokrát. Za 10 minut plot vypadal, jako by v něm nikdy žádná díra nebyla. Při bližším pohledu sice čerstvý kov viditelně svítil a prudšímu nárazu by vsazená část pletiva také neodolala, ale to už nebyl náš problém. Zatímco jsem uklízel nástroje a můj i manželčin plátěný sáček do batohů, přiběhla dcera a bez jediného slova se pustila do toho, co jsme doma také často nacvičovali. Svými jemnými prstíky nabírala ze stezky lesní humus a opatrně jim potírala čerstvé spoje na oplocení. Docela jí to šlo od ruky a po pár minutách by už pouze důkladný pohled z bezprostřední blízkosti odhalil, že zde není něco v pořádku. Indiánský běh, zavelel jsem. Znáte to. 100 kroků běžím, 100 kroků jdu, 100 kroků běžím. Když jsme si tuhle sérii zopakovali 5krát, dovolil jsem zastávku. Chvilku jsme se vydýchali,
2: Děti vyrazily na hlídku a já s manželkou dokončil načaté dílo. Každý jsme svůj úlovek pečlivě zabalili ještě do svetrů v batohu a pak už nám nic nebránilo volným a nevzrušeným krokem lehce unavených a čerstvým šumavským vzduchem opilých turistů dorazit k turniketům turistické stezky v Nové Peci. Tak co, příští týden zase? Hodil na nádraží do vzduchu otázku strážce parku, který se mnou diskutoval už po ránu. Pochopitelně, neznáme lépe strávený víkend, řekl jsem a nenápadně dloubil manželku do boku, která až příliš ochotně přikyvovala. To máte vždycky takhle dlouhou službu? Zeptal jsem se, aby řeč nestála. Pak jsem se plácl do čela a splnil svou povinnost řádného občana. Málem bych zapomněl. Jeden váš kolega dostal pod Plešným jezerem jednoho škůdce, tak moc prosí, abyste tam pro něho někoho poslali. Jste moc laskav, zatvářil se vážně strážce. To už je třetí za tenhle týden. Co to bylo? Brusinky, borůvky nebo maliny? Z tónu jeho hlasu bylo znát, že rozhodně nemluví o jezevci, rysovi nebo kuně. Takové tmavě modré bobulky, tak asi borůvky? Řekl jsem a udělal na konci veliký otazník. Jak by také člověk z města, který vidí opravdickou přírodu jenom o víkendu a ještě skrz drátěné pletivo, mohl něco, co roste samo od sebe v lese, pojmenovat tak určitě? Ano, to jsou borůvky. Už vám to jede, řekl strážce na rozloučenou. Za zátočinou vyjela z drátěného tunelu zpomalující elektrická lokomotiva a zastavila před omšelou nádražní budovou, která v paprscích odpoledního slunce vypadala ještě uboženěji než ráno. Vyrojili se strážci parku, zkontrolovali neporušené pečetě na dveřích vagónů a pak je odtrhli. Vlak byl téměř prázdný, takže když se dveře otevřely, mohli jsme si všichni vybrat místa u okna. Hlavně pozor, mám tam brýle. Varoval jsem zvýšeným hlasem syna, když se chystal umístit můj batoh na horní polici. Syn, co si zafuněl a opatrně můj i ostatní vaky uložil, jako by v nich byl porcelán. Všichni jsme však věděli, že je v nich něco mnohem, mnohem cenějšího. Spiklenecky jsem na rodinu mrkl. To byl ale, děti, pěkný výlet, viďte? Že už se těšíte na příští víkend. Za posledním vagónem se hermeticky zavírala brána země zaslíbené. Jediného kusu opravdové, divoké a nesyntetické přírody ve střední Evropě. Bylo 8 hodin večer, když manželka z kuchyně zavolala. Hotovo, všichni sem! Vývod z digestoře do větrací šachty byl pečlivě utěsněný, okna zavřená a žaluzie zataženy. Právě teď jsme byli malým světem pro sebe. Kdyby v tuhle chvíli bouchla venku chemička, žádná plynná látka by se do našeho bytu nedostala. Ani žádné aroma z našeho bytu ven. Když před nás manželka postavila první chod, kouřící hrnec vonavé bramborové polévky z hřibů a suchohřibů, bylo nám jasné, že naše půlroční přípravy na akci stály za to. Dcera výjimečně nedělala žádné obličeje a když manželka dodala, že zbyde ještě na zítřek na houbové risotto, ta naše bláznivá 15-letá holka cinkla lžící do talíře a slavnostně prohlásila. Milí rodičové, doufám, že příští rok do toho půjdeme zase. Naučím se spájkou a pomůžu vám. A to by bylo, aby jsme toho nepřinesli ještě víc. Takhle kazit děti, zatahala mě žena lehce za ucho a málem si namočila loket do houbové polévky. Já? Já jsem v tom úplně nevině. Kdo pak neschoval tu starou kuchařku po prababičce, kde se píše o smaženici, bramboračce, houbovém kubovi nebo smažených bedlách? Sobota se nám, musím říct, opravdu vyvedla. Za to neděle byla na houby. Pršelo a my tvrdli doma.

Smaženice připravená z hub nazbíraných ve volné přírodě, ten luxus si stále ještě můžeme, alespoň v Čechách, dovolit. Borůvky také známe nejen z historických fotek, ale z normálního lesa, i když letos to tedy žádná sláva není. Čili na tom zatím nejsme tak špatně. Autorem povídky Bramboračka, která právě dozněla, je náš bývalý dlouholetý kolega Ivan Mls. V režii Lubomíra Koníře i v našem rozhlasovém studiu v roce 2007 načetl herec Martin Hruška. Teď si zahrajeme a po písničce Petra Spáleného nás jako obvykle čeká soutěž. Oč budeme soutěžit? O román Scarlett Wilkové, říkali jí Kriky. Jde o příběh, který se odehrává po druhé světové válce v Řecku, kde mladičká dívka Kriky přivede na svět trojčata. Knihu vydalo nakladatelství Moto, které nám ji do soutěže také věnovalo.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. A teď už slibovaná soutěžní otázka. Bude tentokrát jako obvykle úplně jednoduchá. Dnes se nebudeme ptát na žádná jména, zajímá nás, v které části našeho krásného kraje se příběh, který před chvílí dozněl, odehrává. A já už tu mám někoho na telefonu. Radek Diviš, Český rozhlas České Budějovice, pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Láďa.
0: Já vás zdravím, Láďo. Chcete nápovědu, nebo jste schopen
1: ani
0: odpovědět?
1: Ne,
0: no tak
1: ne,
0: to je paráda.
1: Poslouchal jsem docela dobře. Je to na Šumavě.
0: No, já pro vás mám jenom fanfáru, kterou vám nepustím, ale řeknu vám ji jenom takhle z úst. Gratuluji, to je samozřejmě správná odpověď. Pak jsme tu ještě měli šanci napovědět, že to mohly být Novohradské hory, nebo Česká Kanada, nebo Česká Sibiř, ale pro vás to nemuselo přijít. Ještě jednou gratuluji, přeji hezký zbytek neděle, vydržte nám na telefonu. A my se s vámi domluvíme, jak si výhru, což je kniha Scarlett Wilkové, říkali Kriky, z nakladatelství Moto převezmete. Gratuluji ještě jednou, pěkné odpoledne.
1: Děkuju. Naslyšenou.
2: Prázdniny jsou v polovině a pokud přemýšlíte, kam vyrazíte s dětmi, mám pro vás bezvadný tip. Mirotické setkání loutek a hudby. Rodinný festival má v tomto městečku na Písecku už více než 20letou tradici a pokud máte rádi divadlo a muziku, jste na správné adrese. V neděli v kavárně vám představíme program, který pro vás připravil Ladislav Lojza Tomeš. Poslouchejte krátce po 17. hodině.

vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Dnešní nedělní odpoledne je jako stvořené k příjemné procházce nebo ke čtení pěkné knihy. K tomuto tématu bude mít už za chvilku co říct kolega Filip Černý. Barbora Šťastná má vedle zábavných knih na svém kontě i vážné tituly, napsané podle skutečných událostí. Knižní hlídka o tom za chvilku v našem vysílání bude mluvit.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, začneme rovnou dvěma knižními tituly. Jeden, co vyšel letos, se jmenuje Exoti, má podtitul Povídky o jinakosti podle skutečných příběhů paměti národa. Druhý vyšel loni a jeho název zní Prstýnek z drátu. Povídky o lásce podle skutečných příběhů paměti národa. Obě knihy se psala Barbora Šťastná, která má na svém kontě mnoho literárních počinů od humoristických románů přes jeden komiksový scénář. Potřeba zmíněné knihy, u kterých zúročila svou práci editorky Paměti národa. A tak jsem se jí zeptal, nakolik jsou jednotlivé příběhy skutečnost a nakolik literární fikce.
2: Pokud jde o to, co se v těch příbězích děje, tak v tom jsem se důsledně držela vyprávění pamětníků, ale nějakým způsobem jsem musela hodně domýšlet, pokud jde o nějaké jejich jako emoce a vnitřní monology, což jsou věci, o kterých vlastně v těch nahrávkách Paměti národa tolik nemluví.
1: Co je pro vás jako pro zkušenou autorku beletrie fascinující nebo jako přitažlivé právě na těch reálných příbězích je literárně zpracovat?
2: Jsou často překvapivější než něco, co bych si troufla vymyslet. Hodně přitažlivá je pro mě vlastně nějaká taková pestrost těch témat, které nabízejí. Ať je to u těch milostných příběhů, kde vlastně vidíme jako mladé lidi prožívat jakoby to též, to zamilování, ale v různých historických okolnostech, které je tím uvrhují do velmi jako různorodých situací. A podobně i u těch příběhů menšin. Vždycky tam jde o nějaký pocit odlišnosti toho, že jsem jiný než ostatní, ale v těch různých dobách a v různých situacích to nabývá jako rozmanitých odstínů.
1: To byla Barbora Šťastná a teď ještě knižní novinky. Začneme jednou oddychovkou o stárnoucí ženě, která hledá lásku a smysl života. Kniha se jmenuje Dar, napsala ji olomoucká autorka Lada Nežádalová a obálku zdobí pestrobarevná ilustrace vytvořená za pomoci umělé inteligence. Podtitul, respektive v tomhle případě podle polohy spíš nadtitul, zní Nejkrásnější dary přicházejí, když už v ně nedoufáme. To je i filozofie autorky. Před časem ve stejném duchu promluvila také pro Český rozhlas.
3: Ono totiž nezáleží vůbec na tom, jakou máte startovní čáru, kdo nad vámi láme hůl, jestli vy sami nebo okolí, jestli si myslíte, že něco neumíte. Pokud něco opravdu chcete a máte tu touhu žít a něco dokázat, tak vždycky se najdou lidi, kteří vám podají pomocnou ruku, kteří půjdou s vámi a nenechají vás utratit.
1: Tak to byla Lada Nežádalová, autorka knihy Dar. A teď kniha z úplně jiného ranku a z úplně jiných končin Česka. Mám tu totiž publikaci Věda a technika ve schwarzenbergských knižních sbírkách. Tahle 500-stránková kniha nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do rozsáhlých encyklopedických fondů schwarzenbergských knihoven na zámcích Český Krumlov, Hluboká a Orlík. Napsala ji dvojice autorů Hájek Žahour, oba dva pánové působí v Národním památkovém ústavu v Českých Budějovicích a Národní památkový ústav také tuhle knížku vydal. A do třetice se zase přesouváme knižně úplně jinam, a to do žánru paměti. Snad vám z toho všeho nejde už hlava kolem. Tahle knížka z produkce nakladatelství Pointa, což je de facto platforma pro současný samizdat, stojí za pozornost. Jmenuje se Paměti třicátníka a před 100 lety ji napsal Jaroslav Rezler. Nejde o třicátníka věkem, ale o paměti vojáka 30. pluku z konce první světové války. I tenkrát se bojovalo na Ukrajině, přečtu vám malou ukázku. Mnoho nemluvíme, jsme všichni znaveni. Raději by každý schodil za sebe těžký tlumok a lehl si. Objevují se první chalupy a před vsí na silnici zástup zvědavých lidí. Byli asi spraveni o našem příchodu nějakým poutníkem, že vojsko jde. Nyní u nás zjišťují, zda my podle jejich Austrijci či Germáni. Zjistili, že my Austrijci. Několika měsíčním pobytem v Ukrajině jsme si my, Češi, značně osvojili jejich jazyk, což oni všude rádi viděli. I zde počali nás vodkou uctívati. Zní to idylicky, ale nenechte se zmást. Tehdy byla válka na Ukrajině stejně krutá jako dnes. No nic, užívejte si léta, knížek a míru a za týden zase naslyšenou.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česká policie pomáhá německým kolegům s hledáním podezřelého muže z útoku v Berlíně. Německý ministr vnitra útok označil za islamistický terorismus. S letními dovolenými roste riziko vloupání do opuštěných domácností. Kanoista Ondřej Procházka je juniorským mistrem Evropy na půl kilometru. Noční teploty budou na jihu Čech kolem 18 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Večerní útok v Berlíně na pochod za práva sexuálních menšin byl islamistický terorismus. Jen kousek od místa činu to dnes řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj zemřela jedna žena. Počet zraněných stoupl na 29. Německá policie dál pátrá po podezřelém pachateli, je jim 21-letý mladík. Podle Dobrindta jde o německého občana s libanonskými kořeny. V minulosti spáchal několik trestných činů, radikalizoval se a působil na berlínské islamistické scéně. Do pátrání po něm se zapojil i čeští policisti. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocán. Podle něj němečtí kolegové požádali o spolupráci všechny okolní země. Z Česka se do pátrání zapojila hlavně Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, vysvětluje Bocán.
2: Kolegy si předáváme standardní informace v rámci mezinárodní policejní spolupráce a v současné době nemáme informace, které by hovořily o tom, že by se ten podezřelý měl pohybovat na našem území.
0: Jihočeští policisti varují před rizikem vloupání do opuštěných domů, bytů i chat v době dovolených. Lidem doporučují, aby před odjezdem nepodcenili zabezpečení svého majetku. Důležité je zavřít všechna okna, zamknout dveře a požádat sousedy o dohled nad nemovitostí. Opatrní by měli být taky při zveřejňování fotek na sociálních sítích. Lidé tak můžou případnému zloději odhalit, že jsou mimo domov, vysvětluje policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
3: Pochlupte se fotkami z dovolené, ale vždy až po návratu. A jsem preventistka, takže jenom zdůrazňuji nezveřejňovat žádné fotografie, například malých dětí a koupání a prostě intimního charakteru fotografie by měly zůstat skutečně jenom do rodinného šuplíku a nevyvěšovat na sociální síť.
0: Letní cyklus koncertů duchovní hudby v kostelích v okolí Veselí nad Lužnicí s názvem Veselská ozvěna pokračuje dnešním vystoupením komorního orchestru Oldřicha Vlčka. Přijede do kostela Na nebevzetí Panny Marie v Modré hůrce u Dolního Bukovska. Společně s orchestrem vystoupí sopranistka Dagmar Drechslerová. Na varhany bude doprovázet Jiří Emer. Koncert s názvem Ave Maria začne v 19 hodin a vstupné je podle informací pořadatelů dobrovolné. Sport. Kanoista Ondřej Procházka z Týna nad Vltavou získal titul juniorského mistra Evropy na 500 metrů. Druhého Maďara Barnu porazil o 75 setin. Čerstvý mistr světa do 23 let na této trati Adam Rudolf skončil třetí. Kajakářka Barbora Janotová dojela na šampionátu v Segedu taky bronzová.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačné až zatažené, místy s přeháňkami a hlavně večer ojediněle s bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách maximálně k 25. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr. Noční teploty budou mezi 19 a 16 stupni, občas se můžou objevit přeháňky. Zítřek bude zpočátku oblačný, místy ještě s přeháňkami. Odpoledne budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Mírný vítr severozápadní až západní odpoledne přechodně zesílí na čerstvý nárazový. Biozátěž spadne z dnešní trojky na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní omezení čeká řidiče na hlavním tahu z Blatné do Písku. Mezi Blatnou a odbočkou na Pacelice se jezdí kyvadlově, protože tam opravují povrch. Bez omezení by měl být úsek průjezdný před koncem letních prázdnin. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Po 15 hodin a 5 minut. Věřím, že i krátce po 15. hodině užíváte na jihu Čech příjemnou letní neděli. My vás v ní budeme bavit písničkami, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Svou druhou hodinou pokračuje jeho české odpoledne. I teď přidáme příběhy a témata, která se k nedělnímu času pohody a odpočinku hodí nejlépe. Příběh Sylvie Pavlové je jako z pohádky. Hrávala volejbal na jihu Čech, kde si ji všimli trenéři české reprezentace. Rozhovor s talentovanou jihočeškou vám nabídneme v této hodině. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se tentokrát zaměříme na naše vlasy. A v premiéře kalendária si společně s Petrou Matouškovou připomeneme 110. výročí narození českého letce RAF Bohumila Šímy ze Sepekova na Písecku. Příjemný poslech.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. My se teď v rámci pravidelné rubriky Jihočeské nebe vydáme do vesmíru, přesněji řečeno, tedy pouze jen obrazně. Evropský průzkum vesmíru totiž podle Jany Tiché zaostává. Přesvědčila se o tom na konferenci, kterou navštívila.
1: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
2: Dzień dobry. Głównym wydarzeniem astronomicznym w Poznaniu w 2026 roku była Międzynarodowa Konferencja Asteroids, Comets, Meteors. No, raději přejdu do češtiny. Zdraví vás redaktor Filip Černý spolu s Janou Tichou, která se vrátila z Mezinárodní konference v polské Poznani. Na té se sešli vědci z celého světa, aby diskutovali o asteroidech, kometách a meteorech. Program byl nabitý prezentacemi, přednáškami, debatami.
3: Tak se vždycky říká, že nejvíc se to člověk dozví na coffee breaku.
2: A mimo coffee break?
3: Tak dalším takovým cílem je sdílet data, sdílet katalogy, sdílet informace odborné o těch zkoumaných tělesech. A takovým bodem současným, který se vlastně tady bylo vidět, jak už se naplnil, byly doby, kdy něco pozorovaného, planetka nebo kometa pozorovaná z kosmické sondy, byla naprostou raritou. Bylo to jednou částí programu, kdy si lidi stáli skoro na hlavě v tom auditoriu a museli tam být i úplně jako všichni a všichni říkají, ne, to bylo skvělý. Oni ukázali tři fotky, já nevím, ze sondy Vega u Haleovy komety u jádra a jak se šlo pořadatelům té konference o to, aby se to, co je pozemské a to, co je jaksi pozorované z kosmu, aby to vlastně jako bylo jako sobě odpovídající stejně velké skupiny, které se budou nějak prolínat. A tohle to byla konference, kde už se to vlastně hodně naplnilo, protože po všech těch úvodních projevech pana vojvody a ministra vzdělávání a výzkumu a nevím koho všeho, rektora té polytechniky, tak pak byla první sekce, ve které byly tři takové hyper důležité, nejzajímavější, prostě ty hvězdné příspěvky a ty byly tři a z toho dva byly vlastně ohledně výzkumu pořízených prostřednictvím kosmické sondy.
2: A to šlo o výzkum koho nebo jaký?
3: Tak, jedním z nich bylo japonské pozorování blízkozemní asteroidu Torifune z kosmické sondy Hayabusa 2. Druhým z nich bylo pozorování jiného blízkozemního asteroidu, který se jmenuje Kamo-Oaleva, z čínské kosmické sondy Tianwen 2 a třetí bylo zahájení práce velké přehlídky oblohy. Ta observatoř se jmenuje Vera Rubin, to možná našim i českým posluchačům něco řekne, protože my jsme měli na hvězdárně přednášku od jednoho z našich známých českých kolegů, který pracoval vlastně na vybudování a na zprovozňování toho Vera Rubin dalekohledu v Chile, Petra Kubánka. A to byl vlastně třetí z těch nejzajímavějších těch highlightů konferencí. Takže se dá říct, že z těch tří byly dva už jako z kosmických pozorování. Ovšem taky se dá říct, že vlastně žádný z těch tří highlightů nebyl z Evropy a že dva byly z Dálného východu a jeden ze Spojených států amerických. Takže pak si člověk trošku jako z lítosti řekne, a kde je ta Evropa?
2: A kde tedy Evropa je?
3: Tak, trošinku se podíleli Evropani na té japonské misi prostřednictvím Evropské kosmické agentury a na tom vybudování toho amerického teleskopu se podílel, jak už jsem zmínila, českého softwarového experta na ovládání toho dalekohledu, tak se podíleli lidé z různých zemí vlastně na vybudování a pouze podílet i na práci toho dalekohledu, takže se nedá úplně říct, že jako bez Evropy, ale bez Evropy jako ve smyslu, že ten projekt celý velký by byl evropský. Tak to je trošku škoda, to si každý může posoudit sám. A trošku to ukazuje pohled na současný stav, protože myslím, že myslet, co chceme jako o režimech v těch zemích, ale prostě vidíme tu technologickou úroveň, vidíme ji na tom, jak zblízka vlastně pořídit ostré snímky asteroidu, což si může postařit, že to jako chleba levnější nebude, ale taková technologie se dá použít na milion úplně jiných věcí. Už od toho, že astronomický software na zpracování počítačových snímků léta inspiruje třeba lékařské softwary a můžeme se dostat až třeba k ubraně, kde takovéhle věci můžete využít, když je umíte.
2: To byla Jana Tichá, ředitelka Českobudějovické observatoře a planetária, která se vrátila z mezinárodní konference. Tak za týden v Jihočeském nebi se budeme raději věnovat úkazům na denní i noční obloze.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské odpoledne v rytmech Eurodiska 90. let. Písničky, které nestárnou, posloucháte na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A teď jedna zajímavost, která rozhodně stojí za vaši pozornost. Připraveno je dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se v něm Martin Písařík zaměří na naše vlasy.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jeden ze zásadních rádiových hitů 9. dekády Mike and the Mechanics s písní Over My Shoulder z roku 1995 na vlnách jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Za okamžik je tady kalendárium, ve kterém Petra Matoušková mimo jiné připomene 110. výročí narození českého letce britského královského letectva Bohumila Šímy ze Sepekova na Písecku.
1: Kalendárium.
2: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností spojená nejen s jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 27. července. Příjemný poslech. Ze Soběslavy pocházel romanopisec, povídkář pro mládež a předseda krajského soudu Pavel Dušan. 27. července uplyne 60 let od jeho úmrtí. Rodným městem malíře Felixe Bibuse je Volině. 29. července uplyne 55 let od jeho skonu. Osmého července slaví 90. narozeniny dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik a druhý polistopadový ministr kultury Milan Uhde. Letošní jubilant napsal pod jménem Zdeňka Pospíšila Baladu pro banditu, pro divadlo na provázku. Podle této hry vznikl v roce 1978 i stejnojmenný film režiséra Vladimíra Síse. Tady je ukázka se známou písničkou.

0: tajnu tohoto příběhu můžete najít na mapě. Ale my ji hledali v plamení a kouři sobotních ohňů. Když se člověku zachce hodit všechno za hlavu a nemyslet na to, že po neděli přijde pondělí.
1: Připomenu, že v řadě ocenění za svou práci získal jubilant Milan Uhde taky cenu Thálie za dramatickou práci, a to v roce 2023. Července to bude 40 let ode dne, kdy zemřel umělecký fotograf František Dvořák z Českých Budějovic. Jaroslav Frána byl jaderný fyzik zaměřený na materiálové zkoumání archeologických předmětů, který se narodil v Českých Budějovicích. 30. července uplyne 10 let od jeho úmrtí. V Slepakově na Písecku se 30. července před 110 lety narodil Bohumil Šíma, autor deníku z období druhé světové války a letec RAF ve Velké Británii. Z obce Lás na Strakonicku pocházel katolický kněz, náboženský spisovatel a sběratel lidových písní Tomáš Vlastimil Novák. 1. srpna uplyne 150 let od jeho úmrtí. Srpna se před 125 lety v Třeboni narodil novinář, prozaik, básník a fejetonista František Heřmánek. 2. srpna to bude 65 let ode dne, kdy zemřel Karel Roden nejstarší, herec Jihočeského divadla v Českých Budějovicích v letech 1920 až 1923, otec herce Karla Rodena a dědeček herců Karla a Mariana Rodena. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové letní dny přeje Petra Matoušková.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: hudba, která rekapituluje její zlaté časy a k tomu témata z našeho kraje. Teď jedno z nich otevřeme. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Příběh Sylvie Pavlové je tak trochu pohádkový. Hrávala volejbal na jihu Čech, kde ji objevili trenéři české reprezentace. Teď je její pevnou součástí. Startů v národním týmu si váží a má i další velmi smělé plány. Zahrála si ještě jako hráčka Dukly Liberec prestižní volejbalovou ligu národů.
1: Každý start v národním volejbalovém týmu jako v reprezentaci je pro mě vrcholem.
2: Jak na vás dýchá ta atmosféra mezi nejlepšími světovými týmy?
1: Určitě je to krásná atmosféra, jak v každé hale, jak v každé jiné zemi, tak i proti každému týmu a všechny týmy mají vysokou kvalitu, přece jenom je to Liga národů a dostanou se sem vždycky jenom ty nejlepší, takže jsem hrozně ráda, že můžeme být součástí.
2: Mluví konkrétně o volejbalové lize národů v roce 2026. Jeden turnaj odehrál český tým v Číně, jeden na Filipínách a jeden v Srbsku. Sylvie Pavlová sní i olympijský sen. Uvažovat reálně může o turnaji v Los Angeles. Když s volejbalem začínala, nenapadlo jí, že to může dotáhnout až na turnaj pod 5 olympijskými kruhy.
1: Moje úplné začátky jsou na jihu Čech, kde jsem vlastně hrála extraligu kadetek a juniorek v Českých Budějovicích za Madetu. No a poté jsem vlastně na 2 roky i skončila a potom jsem se vlastně přesouvala do Rakouska.
2: Předpokládám, že vám neunikla informace, že volejbalová Madeta postoupila do extraligy. Co tomu říkáte?
1: No, já jsem velmi nadšená, hrozně mi to přeju a doufám,

0: značné prohry.
1: Dokážeme rozeznat, proti jakému soupeři je to, že musíme vyhrát, proti jakému soupeři je to, že můžeme překvapit, a myslím si, že to bereme tak s chladnou hlavou, jsme stále na zemi a vždycky se snažíme podat co nejlepší výkon.
2: Tady metr vedle nás je Helena Grozer. Čerpáte zkušenosti v národním týmu od nejzkušenějších hráček a vlastně od hvězd českého volejbalu?
1: Určitě čerpáme všichni všechno od všech a myslím si, že je to super zkušenost tady mít přesně i hráčky jako je Helča.
0: Uvedla blokařka Silvie Pavlová po turnaji volejbalové ligy národů v Srbsku. Z Bělehradu Kamil Jáša, Český rozhlas. Český rozhlas České Budějovice.

0: 15 hodin a 50 minut. Počasí je dnes vlivem příchodu fronty takové nemastné, neslané, i když letní teploty drží i nadále.
1: Počasí.
0: Jak tomu bude v následujících

0: dnech, to už je otázka pro meteorologa Petra Friebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaké počasí nás čeká v noci a zítra?
1: V noci přes naše území bude přicházet studená fronta a zítra přes den pak do střední Evropy od západu začne postupovat tlaková výše. V noci a v první polovině zítřejšího dne bude tedy převážně oblačno, přechodně až zataženo a místy se vyskytne občasný dešť nebo přehánky. Zítra odpoledne pak budou srážky ustávat a začne ubývat i oblačnosti. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 19 až 16 stupně Celsia a maximální teploty zítra mezi příjemnými 22 až 25 na horách kolem 19 stupňů Celsia a čeká nás tak nejchladnější den příštího týdne. Zítra se nám také rozfouká vítr, který bude foukat mírný, severozápadní až západní a odpoledne přechodně zesílí až na čerstvý 4 až 8 metrů za sekundu a v nárazech místy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu. Zítra večer potom bude vítr slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: Bude úterý také příjemné a trochu méně větrné?
1: Úterý tam ty teploty budou stoupat, vítr bude slabší. Maxima se budou pohybovat kolem 28 stupňů Celsia, minima kolem 12 stupňů Celsia. Očekáváme jasno, během dne až polojasno a vítr bude slabý západních směrů. Během odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 5 metrů za sekundu a postupně se bude měnit na severozápadní až severní.
0: A od středy se máme už připravit na avizované tropy?
1: Přesně tak, ve středu ty teploty budou stále stoupat, bude jasno nebo skoro jasno, minima budou tedy poměrně nízké kolem 9, ale maxima kolem 32 stupňů Celsia. A vítr bude ve středu pouze slabý, převážně východních směrů, do 4 metrů za sekundu.
0: Na závěr se ještě zeptám na čtvrteční počasí a nejvyšší denní teploty.
1: Ty teploty budou stále stoupat a tentokrát i ty minimální. Minimální se budou pohybovat tedy kolem 15 a maxima kolem 36 stupňů Celsia, takže nás už čekají opravdu tropy. Očekáváme nadále polojasno až jasno, odpoledne se pouze výjimečně může vyskytnout slabá přehánka a vítr pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik Petr Friebauer, kterému děkujeme a přejeme pěkné nedělní odpoledne i klidný zbytek služby. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Rusko v noci provedlo další raketový útok na Kyjev. Jihočeští vědci se podepsali pod objevem principu rozmnožování jediné samice afrického rypoše. K večeru se můžou začít vyskytovat bouřky. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Narodil se 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 69 přednášel na dvou univerzitách v USA. Rusko v noci vypálilo 5 balistických raket na ukrajinskou metropoli. Ze 3 městských obvodů jsou hlášené požáry obytných i jiných budov. Podle kyjevských úřadů byli zraněni 3 lidé.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že Rusko útočilo také na bytovky v Charkově, kde zahynul 1 člověk a 9 lidí bylo zraněno, z toho 2 děti. Hasiči doteď likvidují požár stavebního hypermarketu v Krivém Rihu, který zasáhla ruská střela. Za týden Rusko odpálilo na Ukrajinu celkem 95 raket a z toho víc než polovinu tvořily balistické střely. Letadla svrhla na Ukrajinu 1630 leteckých bomb a Moskva vyslala téměř 1700 nepilotovaných letounů různých typů, napsal ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Jediná molekula pomáhá královně rypošů udržet si výhradní právo na rozmnožování. Zjistil to mezinárodní tým vědců spolu s výzkumníky z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Určitá pachová látka zabraňuje v rozmnožování ostatním samicím afrického hlodavce ve skupině, vysvětluje biolog Jan Okrouhlík.
4: Ta reprodukční samice dává najevo ostatním, že ona je ta, která se má rozmnožovat. A není to nějaká rychle mizící látka z prostředí a nějakou dobu tam vydrží, ostatní rypoši vnímají čichem a u ostatních samic ve skupině pak ovlivňuje jejich hormony tak, že se jejich rozmnožování utlumí.
2: Šumavská vesnice Anín nedaleko Sušice má nový zdroj pitné vody. Obec Dlouhá Ves, pod kterou Anín patří, totiž dokončuje nový vrt. Ten podle nezávislé místostarostky Ivany Vítovcové nahradí původní vrt, který je mělký, je poblíž řeky a při povodních nebo jarním tání býval v ohrožení.
5: S každou povodní nebo s každým pohybem vody byla znát i, že se zhoršila kvalita vody v tom vrtu, takže jsme udělali už hluboký, moderní vrt, který je připravený pro zásobování celého Anína, včetně hotelu, a v současné době probíhá investice do úpravny vody, tak aby hygienicky vyhovovala. Sport.
2: Plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová ovládly turnaj Pro Tour Challenge v čínském Shanglu. Česká dvojice ve finále porazila Ukrajinky Davidovovou a Chmilovou 2-1 na sety. Počasí. K večeru se na jihu Čech můžou začít tvořit bouřky. Noční teploty se budou držet mezi 19 a 16 stupni a občas se můžou objevit přehánky. Zítřek bude zpočátku oblačný, místy ještě s přehánkami. Odpoledne budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Mírný vítr severozápadní až západní, odpoledne přechodně zesílí na čerstvý nárazový. Biozátěž spadne z dnešní trojky na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Osobní auto má poruchu na dálnici D3 ve směru na Prahu u Bošilce na kilometru 110. Dejte si tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
0: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
7: Co zrovna? Vypnule pro autna.
0: No, zrovna teď, když to bylo to, no.
6: Co?
0: Hele, prosím,
6: tak
0: nevíc,
6: na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
0: Já taky nechrápe, já bych do toho kopla, to je...
6: Ježiši,
0: ale
6: Maria,
0: tak... co je, furt, tak se aspoň pojedeš, když to není pojistka.
7: Já ji nemůžu najít.
6: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko stašoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
3: tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Tak jsem chlapeček. Já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očení хорошо говорила, všichni mě rozuměli a nebyl problém говорить.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azbuku a vše připravená.
3: A že mupy mup.
2: A mupy by je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já si vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako... ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsala jsem si muž, poch, o, dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále a tak dále. Nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A tak a on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama. My jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano. Sama, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý nás vymyšlí hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak nejenom ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Ort a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělám. A teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder, ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, co rozumíš tomu, no, ta
3: takže
2: hruza.
3: Anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga. Wow, jo, bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem třikrát. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel. A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Který idealista tohle řek? Nějakej svatý, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat šouvky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Batočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Batočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku to má dneska každý. Jsou lidi i co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
4: Stovkou?
5: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
4: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
5: Tak to jsem pak nemohl být, já to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
4: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
6: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
2: Co je, co je?
4: Dobrý den, pane Žemlička.
2: Co se připálilo?
4: Nic.
2: Jak je to možný?
4: Já jsem nic nejedl.
2: No tak... Tak na co si stěžujete?
4: Já vás volám jako svědka.
7: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
4: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
2: A kdo vám to řekl?
4: Co?
2: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
4: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
2: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
6: Já se ani nekoukám.
2: No právě.
6: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
2: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
5: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
6: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
4: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
6: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.
0: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

0: ani byste nemrk. La la, la la la la la la.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala.

0: Doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já si dcinky nechám jméno Anka Urbanová, ale ne bezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kacheni.
4: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
3: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film. Taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí. Já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky, někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odezdat tomu veliteli. A to šla šuškandám, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžela. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12-14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu už tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Tak to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já staj pésem, jeďte, fondělí má tohle, fondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovrkoťák, který byl skoro ke kotníkům, starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, což se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000, a platili, jo. Vzala jsem si tohohle toho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišla k tomu vlastně k tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře a vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebylo nic hlášeno. Říkám, továrišči, kde vy? Bys viděl, jak naskákali továrišči. A už stáli. Zdravstvujte, továriši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo, takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než největší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak příšel, jsem řekl, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zbělil jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný na vojnu, se pak nedostal. Ale kdyby to býval nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat? Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
3: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii

0: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
2: Tohle je Kudláčková.
3: Těší mě. Já jsem švagrová děda vševěda.
4: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Ne? Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
4: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je Klika?
5: Není. Aby nikdo neutekl. Hej, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Bude, bude.
4: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
5: Ne. A dají se tady hrát kuličky.
3: Jestli máš důlek, můžeme si zahrát.
0: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
6: Dobrý den, tak jsem tady.
7: Ano, tak se posaďte.
6: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
7: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
6: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
7: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
6: No právě proto.
7: Prosím?
6: No, proto jsem tady.
7: A tak?
6: Já jsem sem.
7: Co pak?
6: Hrkot, nechte mě domluvit.
7: Spíš do kokta.
6: Já jsem sem.
7: Smrťáček, vínečka, libo.
6: Tak necháte mě domluvit.
7: Prosím.
6: Já jsem sem.
7: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
6: Jsem tady na inzerát.
7: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
6: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
7: Lituji, nemohu být k dispozici.
6: Co je tohle za řeč?
7: Jsem ženatý.
6: Hobelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
7: Lituji, o tom nic nevím.
6: No tak mi zavolíte vedoucího.
7: To jsem já.
6: Já jsem Roubalová.
7: Chápu.
6: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
7: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
6: Teda, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo?
7: Vy jste kvalifikovaná síla?
6: Pochopitelně.
8: A jakou máte praxi?
6: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
8: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
6: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
8: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
6: Aha. A komu budu dávat klíče?
8: No, prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
6: No právě, no to je pravda. A nače je teda tady recepční?
8: No tady není recepční.
6: A vy, Že jste mi teď to místo nabízel.
8: Ale milá paní, náš... Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
6: A jaký je v tom rozdíl?
7: Platový.
8: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
6: Budeť ne.
8: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
6: Vy jste ženatej?
8: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
6: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
7: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
6: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
7: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
6: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
7: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
6: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
7: No jo, já jsem to zažil.
6: Kdy?
7: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
6: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
7: No jo, ale nějak poctivě.
6: S láskou.
7: S čím?
6: Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyspytatelná.
7: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
6: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
7: Jo.
6: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak sem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
7: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
9: prosím, ano?
6: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
9: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
6: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
9: No.
6: Pozor!
9: Spolehněte se, desetinná čárka se dělá za celými korunami.
6: Správně, no. A kniha přání?
9: Vždycky musí být dvě.
6: Správně! A další?
7: To je náš kuchař, pan Žemlička.
10: Jo, tady, co pak je?
6: Žemličko, ty kluku hlubata.
10: Roubalka.
6: Ty už jsi taky venku. Ale no to je mě překvapení.

0: Jana Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prým trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, bude, ne, prostě nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak jo, krmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, člověk si od huby utrhne, sami přinese a nový právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, bude, ne, prostě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. Jo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovíj, to nebylo k jídlu.
2: Jak to, že to nebylo k jídlu, když jste toho zblezla, tady celý kastrůlek, co? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mě neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsou šoupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si je nešoupla do huby. Tak či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už se mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama. Doktore, čestný slovo, vždycky se mám potom poslal.
3: Prosím, nepovedejte, jo, přeci, já se znám, já tě moc dobře
2: znám. No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: No, já, je, on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete, co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já,
2: taky. Že vám není hamba tady takhle před doktorem.
3: Pane bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co? A vopovažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, vopovažte sem!

Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil

0: i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: To musí tam... Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošticovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s tím nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvili, tak já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje pekné, no co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuly a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý varník, Petr. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, pověděla, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne? Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj. Aha. Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já píšu.
5: Vy lepší píšete, než počítáte, pane Patočka. No. Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
4: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
4: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
4: no,
6: to je.
4: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

Obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Útok na berlínský pochod za práva sexuálních menšin odsoudili německý kancléř Friedrich Merz nebo český premiér Babiš. Zemřel uznávaný fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Na oddělení dlouhodobě nemocných v Pelhřimově otestovali kanisterapii. Na jihu Čech bude zítra oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Německý kancléř Friedrich Merz odsoudil útok na berlínský pochod za práva sexuálních menšin. Němcům vzkázal, aby se nenechali zastrašit. Jedna žena zemřela a dalších nejméně 29 lidí je zraněných, poté co včera v Berlíně najel muž do davu autem. Útočník byl podle německého ministra vnitra Alexandra Dobrinta 21-letý německý občan s libanonskými kořeny. Policie po něm dál pátrá. Motivem byl podle vlády zřejmě islamistický terorismus. Útok odsoudil taky například český premiér Andrej Babiš. Hnutí ANO. Ve věku 60 let ve čtvrtek zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Českému rozhlasu to potvrdil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde vědec působil. Několik let se mimo jiné věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu a se svým týmem předpověděl nový fyzikální jev. Jungwirth o tom mluvil loni v Českém rozhlase Plus v pořadu Leonardo Plus.
3: Někde tak jako uprostřed, ten systém jako se nemůže rozhodnout, jestli je elektroid nebo kov, tak tam vzniká to, čemu se říká nehomogenity. Část toho systému už je kovový, část je ještě pořád elektroid. To se také vědělo. To nové, co s tím přicházíme, je, že v tomhletom přechodném stavu ten systém tím, jak se ty molekuly v kapalině mohou hýbat, tak on se přepíná velmi rychle mezi kovem a nekovem. A tohleto velmi rychlé přepínání, to je ten nový jev.
2: Pavel Jungwirth taky dlouhodobě pracoval v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. Hasiči dohasili požár 5 hektarů lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku. Hořet tam začalo včera kolem 16. hodiny. Na místě zasahovali desítky hasičů a taky vrtulník s bambivakem. Dnes hasiči dohasili skrytá ohniska a teď už místo postupně opouštějí. Nikdo při zásahu neutrpěl zranění, potvrdil velitel zásahu Aleš Bucifal.
4: Pobalili jsme, máme dohašeno, budeme na místě nechávat do zítřka do 8 hodin do rána místní jednotku na dohled a zítra to budeme v 8 hodin předávat majiteli, což jsou Lesy České republiky. Škoda, co tady byl zástupce lesů, by měla být 1 000 000 korun a příčinu zatím šetření.
2: Pelhřimovská nemocnice zavádí na oddělení dlouhodobě nemocných kanisterapii. Fenka Sky tam pomáhá pacientům zpříjemnit pobyt a přivést je na jiné myšlenky. Docházet bude pravidelně, upřesňuje mluvčí Pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.
5: Od září to bude minimálně jednou měsíčně. Dobrovolnice s Fenkou obchází buď jednotlivé pokoje, a nebo se sejdou přímo na chodbě, kde je určený prostor pro setkávání pacientů a tam se vejde okolo 10-15 pacientů.
1: Sport.
2: Dálkař Radek Juška se na mistrovství republiky těsně před začátkem soutěže zranil a nemohl bojovat o 10. titul. Na šampionátu v Plzni chyběla i řada dalších českých atletických hvězd, včetně koulaře Tomáše Staňka a oštěpaře Jakuba Vadlejcha. Kompletní obsazení měla naopak soutěž oštěpařek. Tu vyhrála Nikol Tabačková výkonem 57,76 metru. A mistr světa Lando Norris vyhrál stejně jako loni velkou cenu Maďarska Formule 1. Připsal si tak první vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen.
1: Počasí.
2: Večer se na jihu Čech můžou tvořit bouřky, noční teploty se budou držet mezi 19 a 16 stupni, občas se můžou ještě objevit přehánky. Zítřek bude zpočátku oblačný, místy s přehánkami, odpoledne budou srážky ustávat a obývat bude i oblačnosti. Teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 20. Mírný severozápadní až západní vítr odpoledne přechodně zesílí na čerstvý nárazový. Biozátěž klesne z dnešní trojky na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Tři auta se srazila u Jenišova u Lipenské přehrady na silnici 39, počítejte tam s omezením. A porouchané auto stojí mezi Dolním Bukovskem a Bzím na Českobudějovicku. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Četnické příběhy z prvorepublikového Písecka v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Sepsal je písecký spisovatel a bývalý kriminalista Ladislav Bera. 5 případů, 5 rozhlasových dramatizací, v nichž neteče krev proudem a občas se můžete i pousmát. Poslouchejte od pondělí 27. do pátku 31. července. Každý den krátce po 18. hodině. Kavárna. Kulturní magazín.
6: Prázdniny jsou v polovině a pokud přemýšlíte, kam vyrazíte s dětmi, mám pro vás bezvadný tip. Mirotické setkání loutek a hudby. Rodinný festival má v tomto městečku na Písecku už více než 20letou tradici a pokud máte rádi divadlo a muziku, jste na správné adrese. V dnešní kavárně vám představíme program, který je pro vás připravený na polovinu srpna. Inspirativní poslech přeje Pavla Kuchtová. Doslova stálicí v jihočeské festivalové nabídce je mirotické setkání loutek a hudby. Já moc ráda vítám ve studiu pana Láďu Lojzu Tomeše. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Pane Tomeši, my se opravdu scházíme často a já to říkám v každém dílu kavárny, že letošní léto ráda věnuji stálicím a vy jste takovou mou stálicí, co se právě týká festivalového dění na jihu Čech. Kdybychom se vrátili do historie, letos, 23. ročník je před námi. Jak vás to tenkrát napadlo a proč jste se vlastně do takového podniku pustil?
7: Tak já už to tak nějak vyprávěl hodněkrát, ale zkrátím to. Jo. Já jsem něco dělal v Praze, tam jsem zjistil, že úplně nejsem k tomu vhodnej, jako na tu pražskou sílu. A vrátil jsem se do Mirotic, kde jsem vyrůstal. No jednoho dne jsem se podíval do památníku a vlastně rodného domečku Mikuláš Alše a tam má i expozici Matěj Kopecký. A jsem se tam šel po letech podívat a zjistil jsem vlastně hned v tu chvilku mě napadlo, podívám, tak něco vymyslím tady, v tomhle místě a to podhoubí tam bylo, jo. To bylo fakt perfektní. A podívám, baví mě divadlo, baví mě hudba, tak já to udělám, zkusím oživit divadlo tady a udělám takovou míchanici programovou, co mají lidi rádi. Jsem si tenkrát v tom roku 2004, co jsem si tak jako v hlavě říkal, neměl jsem žádný zkušenosti s festivalama, ale povídám, začnu a jdu do toho a začal jsem a vlastně už ten první rok, za půl roku jsem to měl tak nějak jako připravený, všichni se mi smáli a našel jsem tam hezký místo na ostrově u Dolejšího mlýna a šel jsem do toho po hlavě, volal jsem pár známých a různých herců a muzikantů, no a udělal jsem první ročník, takže takhle to začalo. Ale bylo to fakt fajn, že jsem měl to podhoubí tam a to mi jako taky dodávalo takovou jako sílu. No a tenkrát ani radnice tam místní mě moc nepodpořila, že jo, tak vždy se smáli, že si jdu dělat svoji akci. No ale lidi přijeli a vlastně ten formát se jim líbil. Propojený svět dětí a dospělých, že opravdu to bylo promíchaný, že tam neseděli jenom děti, ale byli tam rodiče s dětma, mladí, starí, všichni tam přišli. Bavili se, tak jsem v tom pokračoval a jedu teď už 23. rokem.
6: Ten formát se opravdu osvědčil. Vy jste rodinný festival, jak říkáte. Baví se tam všechny generace. To je hezké, že jste tuhle linku zanechala, že jste pořád zanechal tu linku divadlo a linku kapely. Ale já bych se ještě vrátila na počátek. Ono je to mirotické setkání loutek a hudby, takže vás opravdu inspirovali ti slavní rodáci.
7: Jo, chtěl jsem to takhle jakoby nazvat, i když děláme divadlo nejen loutkový, jsou to všechny formy divadla, ale jako líbil se mi ten název a chtěl jsem tam tu historii dát, aby se na to úplně nezapomínalo, je to trošičku opomenutý, a tak povídám, tak to zkusím tak jako promíchat, upozorňovat upozornit na to a říkám, a dneska mě podporuje město Mirotice, jeho český kraj mě hodně podporuje, takže máme hodně partnerů, který tam rádi jezdí a vidějí, co se za pár korun dá udělat. No a je to takový, samozřejmě jsme tam přidali nějaký stand-up, přidali jsme tam někdy nový cirkus a máme velký, jako bohatý doprovodný program, takže není to jenom o loutkách, není to jenom o divadle a o hudbě, ale opravdu se tam děje hodně věcí, takže je to takový jako barevný, ale pořád to má, jak říkáte, Pavlo, takovou linku, že to není ani veliký, ani malinký a lidi tam k nám jezdí rádi, i když už máme dvě šapita.
8: No ale vidíte, my jsme si povídali krátce právě před natáčením a vy jste mi prozradil krásnou věc a to si myslím, že je potvrzení toho, že ta linka je správná, že se k vám vrací návštěvníci, kteří tam třeba dřív jezdili jako mladí dospělí, no a dneska už přijíždějí se svými dětmi, takže rodiny se vracejí a obnovují.
7: Jo, je to moc hezký, když už přijede fakt jako nějaký prce, který mě tam pomáhal jako, a najednou má své děti a vrací se tam a užívají si to jako zase ty nový děti a třeba zazpomíná někdo, tak je to takový, jako je to fajn, jako je to fajn, ale nechci jako vůbec si stěžovat, ale je zatím fakt jako docela dost práce a je to fakt taková celoroční pomalinká činnost, pak to graduje. Ale tím, že nemám vlastně nějaký velký tým, pomáhá mi sestra teď a dřív jako rodina, tak jako pak přijdou kamarádi, ten poslední týden, to je jasný, bez nich bych to nedal. Ale jinak jako tu organizaci si víceméně dělám sám, připravu, tak je to někdy jako náročný na ten čas. Takže někdy jako je to takový jako těžší a pak vás potěší právě ty reakce těch lidí, že už k vám jezdí třeba 23. rokem přijedou, tak je to fajn.
8: To říká Ladislav Lojza Tomeš, který organizuje mirotické setkání loutek a hudby a my si o tom nadcházejícím 23. ročníku budeme povídat za chvíli.

0: Já. Mirotické setkání loutek a hudby je tématem dnešní kavárny. Já tady mám Ladislava Tomeše, který od počátku ten festival vymyslel a organizuje ho dodnes. My jsme si povídali o tom, pane Tomeši, že vy vlastně dnes už máte dvě šapita, ale pořád je tam stejná ta linka, že gro je divadlo a hudba. Tak pojďme se podívat, jaké divadelní soubory jste letos pozval do Mirotic, na co se můžeme těšit.
1: Tak hlavní stan, hlavní to šapito, tak tam bude probíhat hlavní program a v takovém menším šapito, to jsme zkusili už v loni, tak tam přijede ten, kdo si chce zahrát, dostane třeba nějaký malej penízek za to, ale chce se tam fakt prezentovat, anebo si tam chce zaimprovizovat, takže ono se to povedlo loni, protože třeba Kristian Kašpar se tam zabydlel a měl tam pořád opravdu plno a všichni se smáli, protože improvizoval a bylo to úžasný. Udělali jsme tam i jako besední pořady, takže letos s tom chceme pokračovat, takže v tom malém stanu se odehrajou i takové besedy a povídání. Letos chceme připomenout právě Mikuláše Alše a Matěje Kopeckýho, tak Petr Krajbich bude ten vášnivý historik, mladý kluk, který bude o nich povídat, o našich předcích a pak tam budou samozřejmě improvizace. Takže v tom malém stanu třeba zahraje Eniky Beniky divadlo a pak tam budou opět probíhat improvizace Kristiana Kašpara a bude tam i alchymistická show divadlo Apropo. No a v tom hlavním stanu, jestli chcete říct si úplně všechno.
0: Tak kavárna je dlouhá, ale pravda, jo, že nemusíme vyjmenovat celý program. Já bych ale zůstala, ještě než tedy půjdeme na ty hlavní hvězdy a na ten hlavní program do toho velkého šapito, tak bych řekla, že stejně a neméně důležitý je ten program doprovodný, který tam máte. A říkáme, že je to rodinný festival a vy od začátku myslíte na děti, ale to z toho tam pro ně bude opravdu hodně.
1: Bude toho tam hodně, ale taky myslíme trošku i na ty lidičky, který neměli v životě úplně takový štěstí a proto jsme začali spolupracovat s Chelčickým domovem svatého Linharta a každý rok je pozveme a oni mají nějaké vystoupení a mají tam nějaké dílny svoje a mají tam, ukazují, jaký namalovali obrazy a obrázky, takže letos je pozveme opět a budou tam mít i prodej svých produktů, který v Chelčicích vyprodukujou. No a snad budou promítat i krátký film, který měli teď v Praze. Takže tím chceme taky pomoct, protože chceme to propojit taky, protože někdo je třeba trošku mentálně někde jinde, ale myslím si, že je možná někde dál, než jsme my, takže jako je to taky fajn jako jim dát prostor, aby se na ně lidi podívali a aby se s nima seznámili. Takže tam budou i z Chelčic. No a potom bude tam hodně výtvarných dílen, budou tam Gekonky malíře Vladimíra Svozila, budeme tam mít spolek Ententiky z Prahy, malování obličejů, to je jasný, dětský tetování, zaplétání copánku, skákací atrakce. Ale potom přijede i kapitán je pes a ten bude ukazovat dětem, jak se stát kapitánem a nebo je naučí zapletat uzle a takové věci. Pak přijede i Tereza Jirzová, která představí krásný projekt Indian stezka přežití, který vymyslel Daniel Aladin a to bude hodně zajímavý. Pak bude sportovní lukostřelba Bouše Bubeníka a Daniel Aladin, výborný malíř, bude malovat v plenéru, takže bude malovat a ukazovat, jak maluje své nádherné obrazy.
0: No takže je to krásné spojení divadla, hudby, výtvarného umění, ale taky charity a za to moc děkujeme, že myslíte a vlastně každý rok myslíte na lidi, kteří třeba neměli takové štěstí v životě.
1: Jo, je to, to říkám, ty si to zasloužej, protože dělají úžasné věci a je to hezký, že oni si vlastně toho, já si myslím, hodně považují, protože se dostanou a účinkujou mezi normálníma lidma, jak jsem už to vysvětlil, mně někdy připadají, že jsou oni víc normální než my, ale jako je to hezký, jako musí se to trošku jako propojovat, protože aby jsme se nebáli jako nakouknout i do jejich světu, protože někdy je to i obohacující, si myslím, hodně.
0: Ladislav Tomeš organizuje mirotické setkání loutek a hudby, o kterém si dnes povídáme, a budeme v našem povídání pokračovat hned po muzice.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Festivalem, který dnes rádi představujeme, je Mirotické setkání loutek a hudby, které se letos uskuteční už po 23. Bude to 14. a 15. srpna v Miroticích a já si s Ladislavem Lojzou Tomešem povídám o tom, jak bude ten letošní 23. ročník vypadat. Už jsme nastínili, že máte dvě šapito, pojďme se tedy podívat do toho velkého a pojďme taky připomenout, že před nějakým časem jste se právě z areálu Dolejšího mlýna, jak jste o tom mluvil v úvodu, přesunuli k Sokolovně Mirotické.
2: No, tak už jsme přesunutí, tak teď už tomu říkám ostrov u Sokolovny, protože tam je malý rybníček, ale je to pohádková oáza, takový ostrov, tak ostrov pohádek a ostrov hudby. Takže jsem to jenom tak jako, už to není pravý ostrov, ale je to pořád kulturní ostrov a to tak jako říkám a vysvětluju. Takže v tom hlavním stanu začíná program v pátek 14. srpna od 13 hodin, je to slavnostní zahájení, no potom už to plyne, je hodně divadla, takže přijede u Hopaloutky, pak přijede Madla Zimová s Martinem Matějkou, to jsou divadelníci z Dlouhý, výborní herci a lidi. Pak budeme mít koncert pro mladý, bude to rapování Kristiana Kašpara a tý kapelce svojí začal říkat Princezna na prášku. Je to herec skvělej, který právě u nás oživil ten menší stan a bude i improvizovat pak pohádky a bude hrát. Takže na to se těším. A pak přijde hlavní hvězda pátečního divadla, divadlo Vítě Marčíka a měl by zahrát Zlatovlásku.
1: No a to je váš stálý host, skoro od začátku, je to tak?
2: Je to tak, jako Vítě k nám jezdí hodně dlouho, někdy přiveze i svoji maringotku Archu světla, takže lidi se můžou k němu přijít podívat a Vítě jim přímo na míru zahraje něco a hraje pro třeba pro 5 lidí nebo pro 6, tak je to úžasný zážitek.
1: Je to krásné, když vytrvá přátelství interpretů a pořadatelů 23 let.
2: No, je to hezký. Hudební program začne večer k večeru, takže v 19.30 přijede stará puška. Konečně jsem získal sida, protože toho zvu už asi 5 let, takže k nám přijede, zahraje. A pak už pokračují deratizéři a totální nasazení. S Váťou 2 projekty a ty by měly rozproudit trošku ostrovu Sokolovny.
1: Takže úvodní den zakončíme v takovém lehce punkovém duchu. No a pojďme se podívat tedy na sobotu. Jak jsem říkala, nemusíme vyjmenovat všechno, protože je toho opravdu hodně, ale zmiňme ty důležité body a umělce a interprety.
2: Jo, tak já bych připomněl asi Tondu Novotnýho, divadlo jeho, ten přijede po letech, už je to taky bard divadelní, takže k nám přijede, pak bude divadlo Apropo, pak bude divadlo Uplotny, budeme tam mít i balet opět, holky z Flashdance Labuť přivezou nový šumavský Očenáš, písničku Vojty Dyka, udělali Marta Kotrbová krásnou choreografii, takže to bude zážitek. No a pokračovat budou divadlo Bůř, divadlo Rudy Hanswensla, potom budeme mít i Dřevorubce, světového rekordmana Ivana Bambuškara, který přijede se sekerou a ukáže nám, co dovede, jako prostě to jsou famozní věci, tak to má vždycky taky velký úspěch, už u nás byl jednou. No a potom nějaká legrace, Radek Petráš přijede se svým stand-upem, no a pak už pojede zase hudební program.
1: No a tam je hlavní hvězdou David Kraus a Gypsy Brothers.
2: Jo, tak ty jsou skvělí, to je moje srdeční záležitost. Prostě takováhle muzika, to si myslím, že to rozjedou fakt ve velkém stylu. No a Předskokany bude dělat kapela Jarryho Taubra, Rita Uber je zajímavý zase tím, že hraje s Petrem Jandou z Olympiku, když jedou takový jako duo po celém světě, s ním vystupuje, doprovází ho, takže Petr Janda z Olympiku našel Jariho Taubra a toho jsem našel já, takže to budeme mít u nás. No a JZLF to zavřou ten sobotní den celý, takže někdy kolem 12. nebo 24. hodiny bude konec setkání.
1: No, já si myslím, že jak to tak poslouchám, není to jenom divadlo a hudba, jak jsme avizovali na začátku, ale přibývá tedy výtvarné umění, přibývá charita, přibývá stand-up komedie, přibývá tanec a ještě navíc timbersport, no tak to je neuvěřitelné. Myslím si, že strávit takový víkend v Miroticích může být velmi příjemné pro mnoho rodin. A děkuju, pane Tomeši, že stále věnujete svůj čas a energii na tak krásný festival.
2: Já děkuju taky, že to můžu dělat, protože jsem za to rád, že mě to tenkrát napadlo a že teď to můžu dělat a myslím si, že i diváci snad a naši fanoušci to oceňujou. Teď to bude výborný, protože do Mirotic už je dálnice udělaná a Mirotice už jsou z části opravený, takže nebude tam loňský staveniště, to bylo šílený. Takže diváky a návštěvníky jsem obdivoval, že k nám vůbec trefili. Tak to už tam letos není, takže přijedou do opravených Mirotic, takže by to tam mělo být pro ně hezčí. Parkovat můžou na školním hřišti zdarma, dojdou, je to pár metrů, není to ani půl kilometru, a dojdou do areálu na ostrov u Sokolovny a tam se můžou bavit pátek a sobota.
1: Tak já vám přeju hodně sil a energie a tvůrčích nápadů a abyste vydržel do dalších let a abychom se zase třeba někdy mohli setkat a povídat si o Mirotickém setkání Loutek a hudby. Mým hostem v kavárně byl Ladislav Lojza Tomeš. Díky a ať se vám daří.
2: Děkuju moc a zdravím všechny posluchače vaše a děkuju za krásný pořad, který pro ně děláte.
1: Od mikrofonu se loučí a inspirativní léto přeje Pavla Kuchtová.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Milí přátelé, jen ty pěkné pozdravy vám posílám po rozhlasových vlnách. Moje jméno je Jiří Kasal a pod pomyslnými světly ramp jsem pro vás připravil opět hrst písničkových vzpomínek. Dnes se smutnějším přídechem, neboť je budu věnovat několika hvězdám i osobnostem pop music, jejichž životní příběh se v minulých týdnech uzavřel.

Luna se s tebou probouzí a tančí twist a počítá hvězdy na obloze, jenže ta vůbec nejkrásnější hvězda není na obloze, je přímo tady vedle mě. Tak to zpíval Ital Peppino di Capri ve svém patrně největším mezinárodním hitu Saint-Tropez Twist z roku 1962, kdy rozšířil tehdy módní twist úrodné pole také na Itálii. Tato písnička si nejvíce vytane na mysli při vyslovení jména tohoto rodáka z Capri, jak jasně napovídá pseudonym, jehož občanské jméno bylo Giuseppe Faiola. Už na konci 50. let převáděl do neapolštiny rock'n'rollové písničky, později zpíval také v angličtině a přebíral nebo upravoval americké hity. Ovšem docela rychle v sobě objevil autorské nadání, čehož důkazem byla vstupní písnička. Peppino di Capri měl další hity a se svou kapelou přeskakoval Beatles při jejich italském turné. Postupem doby se přeorientoval na spíše střední proud a v roce 1970 dokonce vyhrál festival v Sanremo. Od Peppina z Capri, jinak také velmi dobrého pianisty, který zemřel 11. července ve věku 86 let, vám zahrajeme ještě jeden jeho hit z mladých let. Vyznání v písničce Dívce jménem Roberta. Víš, že to není pravda, že tě už nechci, vím, že mi nevěříš. Nevěříš mi, Roberto, poslouchej mě. Vrať se ke mně, prosím, každá chvíle s tebou byla štěstím. Nevěděl jsem, jak tě milovat. Roberto, odpusť mi, vrať se ke mně. A Peppino di Capri.

Hvězda italské pop music dřívějších časů Peppino de Capri a jeho Roberta. Italský původ měl také onehdy velmi populární americký rock'n'rollový zpěvák explozivního výrazu Freddie Cannon, jenž došel do konce svého života 17. července v hospici v Kalifornii ve věku 89 let. Frederick Anthony Picariello pocházel z Revere v Massachusetts. Jeho otec byl amatérský trumpetista a řidič kamionu. Je zajímavé, že tímto povoláním se živil také nějaký čas i Freddy. Vedle toho se naučil hrát na kytaru a také zpíval se svou kapelou. No a pro jeho první písničku mu napsala text jeho maminka. Její původní název zněl Rock and Roll Baby. Ta píseň pak prošla nemalými úpravami a jako Tallahassee Lassie se stala prvním velkým hitem Freddieho Cannona v roce 1959. Song o dívce z Tallahassee, která uměla tančit rock and roll vedle jiných v 70. letech, natočili také Rolling Stones a v Čechách Pavel Sedláček s Olympikem. Ještě většími hity Freddieho Cannona ale byla předělávka steřičké písničky Wayne Down Yonder in New Orleans a potom také Palisades Park. Jeho autor, populární moderátor zpěváckých soutěží Chuck Barris, se jednou v noci na Manhattanu podíval směrem k palisádám, k útesům řeky Hudson v New Jersey, kde je také zábavní park Palisades Park. Tady je s ním Freddie Cannon.

Včera večer jsem se po setmění prošel po Palisades Parku, abych se trochu pobavil a rozhlednul se. A co vidím, tam jsou holky. Svezl jsem se na horské dráze. Ta holka, vedle které jsem seděl, byla hrozně roztomilá. Freddie Cannon a jeho velký hit z roku 1962, Palisades Park. Dave D. Dozy, Beaky McEntich, tak tato v 60. letech velmi úspěšná kapela z anglického Salisbury, dala diskjokejům svým dlouhým jménem příležitost se více rozmluvit. Bohužel naživu už zní je pouze bubeník Michael Wilson neboli Mick. Nedávno, přesně 5. července, zemřel v 81 letech kytarista této kapely John Diamond, který měl podle tvaru nosu přezdívku Beaky. Slůvko Beak znamená v angličtině zobák. Velké hity The Legend of Xanadu, Hold Tight, Bandit nebo Zabadak dolétli v 60. letech také do Československa. Kapela Dave D. Dozy, Beaky McEntich stále existuje a koncertuje, ale po smrti Johna Diamonda už bez žádného původního člena. Tato kapela zajímavě a neotřele aranžovala některé své písničky, jako v případě velkého britského hitu Save Me, vydaném na sklonku roku 1966. Namíchali ve studiu v písničce osvědčené autorské dvojice Ken Howard, Alan Blakely, něco z latinskoamerických rytmů bossa novy a rumby. Dave D., Dozy, Beaky McEntich a Save Me, zachraň mě.

Zachraň mě před sebou samým, to zpíval vedoucí zpěvák skupiny Dave D. Dozy, Bicky Mick and Titch, David Harmon. Swing your daddy, doslova rozhoupej nebo rozjeď svého tátu, to je název zřetelného diskotékového hitu 70. let, naplněného idiomy, slangem i lehkou erotikou, zjednodušeně řečeno.

Hned po skončení světového fotbalového šampionátu přišla smutná zpráva, že ve věku 75 let zemřel na rakovinu Kevin Keegan. Bývalý kapitán a kouč anglické fotbalové reprezentace, výborný střelec, ikona Liverpoolu a dvojnásobný vítěz Zlatého míče. A proč o tom mluvím v hudebním pořadu? No protože se nárazově projevoval Kevin Keegan i jako zpěvák. V roce 1972 natočil single It Ain't Easy, což byla původně písnička zapomenuté mercybeatové liverpoolské kapely Foremost. Ovšem za 7 roků, kdy působil v německé Bundeslize jako hráč klubu Hamburger SV, ve spolupráci s Chrisem Normanem, známým zpěvákem Smokey a v tomto případě spoluautorem, natočil písničku Head Over Heels in Love, která skončila na začátku 4. desítky hitového žebříčku ve Velké Británii a slušně zabodovala v západním Německu a v Rakousku, kde často hrála, jak si pamatuju, stanice Air Dry. Legendární fotbalista Kevin Keegan jako zpěvák Head Over Heels in Love, zamilovaný až po uši.

Zavzpomínali jsme pod světly ramp na světoznámého fotbalistu Kevina Keegana jako na zpěváka, v tomto případě také úspěšného. V finále bude náležet i v Čechách populární velšské zpěvačce Bonnie Tyler, která opustila své četné příznivce letošního 8. července. Jistě si mohou posluchači vybavit její superhity jako Total Eclipse of the Heart nebo It's a Heartache, ale já mám nejradši její neodolatelně chraplavý hlas v jejím vůbec prvním hitu Lost in France z roku 1976. Ztratila jsem se ve Francii, na polích zpívali ptáci a den teprve začínal. Dnešní světla ramp ovšem naopak končí. Jiříka Salvan, přátelé, děkuje za přízeň a přejete za mistra zvuku Romana Kambu jen to dobré.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpe pro vyhoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Z Volarského potoka míří do Lipenské nádrže 16% fosforu z celkového množství. S letními dovolenými roste riziko vloupání do opuštěných domácností. Zítřek bude na jihu Čech větrný a chladnější. Jsou tu zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
3: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Více informací se dozvíte na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. 16% z celkového objemu fosforu, který přitéká do Lipenské nádrže, pramení z Volarského potoku. Představuje tak jeden z největších zdrojů znečištění. Podle Jana Potužáka z Povodí Vltavy to způsobuje především nevyhovující kanalizační systém, které má město Volary. Ročně se do Lipenské přehrady dostane skoro 20 tun fosforu. Voda z Volarského potoku teče do čistírny odpadních vod, která ale v některých momentech kapacitně nestačí. Situaci by mohl zlepšit například stav, kdyby srážková voda nesměřovala do kanalizace. Znamenalo by to vybudování systému záchytných nádrží na dešťovou vodu nebo takzvané zelené střechy, po kterých by srážky nestékaly přímo do okapů. Jihočeští policisti varují před rizikem vloupání do opuštěných domů, bytů i chat v době dovolených. Lidem doporučují, aby před odjezdem nepodcenili zabezpečení svého majetku. Důležité je zavřít všechna okna a zamknout dveře a požádat sousedy o dohled nad nemovitostí. Opatrní by měli být lidé taky při zveřejňování fotek na sociálních sítích. Lidé tak můžou případnému zloději odhalit, že jsou mimo domov, vysvětluje policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
5: Pochlupte se fotkami z dovolené, ale vždy až po návratu. A jsem preventistka, takže jenom zdůrazňuji nezveřejňovat žádné fotografie, například malých dětí a koupání a prostě intimního charakteru fotografie by měly zůstat skutečně jenom do rodinného šuplíku a nevyvěšovat na sociální síť. Sport.
3: Kanoista Ondřej Procházka z Týna nad Vltavou získal titul juniorského mistra Evropy na 500 metrů. Druhého Maďara Barnu porazil o 75 setin. Čerstvý mistr světa do 23 let na této trati Adam Rudolf skončil třetí. A kajakářka Barbora Janotová dojela na šampionátu v Segedu taky bronzová.
2: Počasí.
3: Večer se na jihu Čech můžou tvořit bouřky, noční teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. Zítřek bude zpočátku oblačný, místy s přeháňkami. Odpoledne budou srážky ustávat a obývat bude i oblačnosti. Teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 20. Mírný vítr severozápadní až západní, odpoledne přechodně zesílí na čerstvý nárazový. Biozátěž klesne z dnešní trojky na jedničku.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na silnici 105 z Bernartic do Týna nad Vltavou se před Dražičí srazilo osobní auto s motorkářem. Buďte opatrní.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut posloucháte nedělní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a právě teď startují Melodie podvečera. Hodina hudby ve vaší režii, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého vzkazu a pěkné písničky dle vlastního výběru. Příjemný poslech a nedělní podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

Ladíte nedělní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. První dnešní píseň bude pro paní Hanu Fendrichovou. Zdravíme do Českého rozhlasu České Budějovice. Zahrajte prosím pěknou písničku k svátku pro naší babičku Anu Fendrichovou ze Strážného. Hodně štěstí a zdraví přeje syn Roman s rodinou.

18 hodin na 15 minut, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dnes slaví své krásné 50. narozeniny pan Aleš Horák z Občova. Chceme mu udělat radost a posíláme mu vaším prostřednictvím pěknou písničku. Přejeme mu štěstí, pevné zdraví a spokojenost a také povedenou oslavu narozenin v kruhu rodiny a přátel. Všechno nejlepší přeje starosta Zbyněk Mach, obecní zastupitelstvo, Sbor pro občanské záležitosti a samozřejmě i Český rozhlas České Budějovice.

Nedělní melodie podvečera a vaše hudební přání. Dnes slaví svátek všechny Anny, kterým ještě budeme hrát i gratulovat. Ale dnes mají narozeniny i dvě velké hudební hvězdy. 10. července letošního roku vydali The Rolling Stones nové v pořadí již 25. studiové album Foreign Tongues. A dnes se před 83 lety narodil jejich nepřehlednutelný frontman Mick Jagger. Tady je jejich nový single In the Stars jako připomenutí, že Stouni a jejich hudba rozhodně nepatří do starého železa.

je to prostě ve hvězdách. It's in the stars. Do Rolling Stones ladíte rádio vašeho kraje Český rozhlas České Budějovice a my pokračujeme v písničkách na přání. Zdravím do studia i všechny posluchače a moc prosím o písničku od Petry z Moškové Líbej pro kamarádku Markétu Pokornou k narozeninám. Tak, tiše jako sen přišel tvých narozenin den. Žij si blaze v plném zdraví, užívej toho, co tě baví. Ať splní se ti nejtajnější sen, ať se na tebe štěstí směje den co den. Krásné narozeniny přeje Anička Skunic z Praha Východ. Moc děkuji za zahrání a přeji hezký zbytek neděle. PS, dneska slaví svátek Anna, tak všechno nejlepší k dnešnímu svátku přeji všem svým jmenovkyním. No a my z Českého rozhlasu i vám, milá Aničko.

Vidíš okna první elektriky? Poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

zákaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03. Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Dnes bych vás chtěl, milí posluchači, pozdravit písničkou novou, letní a nadto s jasným jihočeským příznakem. Jejím interpretem je totiž Pavel Miller, bytostný jihočeský patriot, střeboně pocházející zpěvák se zkušenostmi s působením v několika rockových kapelách. Před několika roky se vydal Pavel Miller na solovou cestu a sympatickým rysem je nepochybně to, že sází na původní autorský materiál v duchu melodického poproku. Hlásí se ke hvězdním vzorům, k Robbiemu Williamsovi a také k jeho Čechovi Petru Mukovi. Od něj si mimochodem vypůjčil a v loni natočil hit Ráchel. S letní náladou jistě souzní jeho novinka, skladba nazvaná Nomádi. Jak sám Pavel Miller uvádí, píseň zachycuje atmosféru letních nocí, svobody, přátelství a okamžiků, na které se nezapomíná. Autorem hudby je Pavel Miller spolu s Alešem Zenklem. Text napsala Alžběta Dudová. Na nahrávce má podíl také producent Osama Hussein. Známý třeba spoluprací s populárním zpěvákem Benem Kristovem. Tak zde jsou Pavel Miller a jeho Nomádi.

0: 18:37 na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračují Melodie podvečera. Dobrý podvečer, chtěla bych nechat zahrát od Emy Smetany a Richarda Millera písničku Tahle jedna vteřina, jen tak pro radost. Díky za ní, posluchačka Martina.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

Dobrý den, chtěla bych popřát prosím naší babičce Hance Šikové z Neznašova k narozeninám. Zahrajte prosím píseň Ráno od Valdemara Matušky. Vše nejlepší přeji vnoučata, dcerky Hanka s Olgou a manžel Jenda.

Posloucháte nedělní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a my máme na programu další píseň. Prosím o zahrání písničky Vedle tebe usínám od kapely Miraj pro Lenku ke 45. narozeninám. Tohle přání je pro dívku s tím nejkrásnějším úsměvem, který nám všem zůstává v srdci. K dnešním půlkulatinám ti přejeme pevné zdraví, splněné sny a ať se pořád tak nádherně směješ. Děkujeme, že jsi. Krásné narozeniny ti přejí Saruš s Elčou, babička s dědou a všichni, co tě mají rádi.

0: Právě podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Krásnou neděli 26. července k svátku všem Anám, Aničkám, Andulkám vybírá moje maminka Jaroslava písničku Andulko Šafářova. Z Prahy srdečně zdraví Sylvie a Jaroslava.

Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Mezi dnešními hudebními oslavenci najdeme i druhé avizované velké jméno. Pardon. Bubeník britského legendárního seskupení The Queen, Roger Taylor, slaví dnes 77. narozeniny. My si ho připomeneme písní, pod kterou je podepsán jako autor hudby i textu. A nebude to Radio Gaga ani A Kind of Magic, ale též ikonická skladba Those Are the Days of Our Lives z alba Innuendo z roku 1991.

18:58, to byly dnešní melodie podvečera. Od mikrofonu se loučí a příjemný nedělní podvečer při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Loni se českým zaměstnancům stalo víc než 36 tisíc pracovních úrazů, o 200 víc než předloni. Pelhřimov chce obnovit zanedbaný park za autobusovým nádražím. Jeho čeští vědci se podepsali pod objevem principu rozmnožování jediné samice afrického rypoše. V noci budou teploty kolem 18 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Zaměstnavatelé loni řešili přibližně 36 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně tak bylo úrazů asi o 200 víc. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce v létě častěji pracovní úrazy řeší i brigádníci.
4: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
5: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
4: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
6: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
4: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Vedení Pelhřimova plánuje revitalizaci parku za autobusovým nádražím. Prostranství je aktuálně v neutěšeném stavu a vstup do něj je kvůli špatným chodníkům jen na vlastní nebezpečí. Prostor letos město získalo od katolické církve a teď nechalo vypracovat studii na jeho obnovu. Práce by mohly začít na konci příštího roku, uvedl lidovecký místostarosta Karel Kratochvíl.
7: Oprava cestní sítě do budoucna, samozřejmě úprava zeleně, protože stromy jsou potřeba prořezat a případně třeba nějaké křoviny odstranit. A určitě by tam měla být připomínka toho, že celý park byl dříve hřbitovem, který měl centrální železný kříž, ten od 70. let už tam není a ten by měl být nějakým způsobem obnoven.
3: Jediná molekula pomáhá královně rypošů udržet si výhradní právo na rozmnožování, zjistil to mezinárodní tým vědců spolu s výzkumníky z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Určitá pachová látka zabraňuje v rozmnožování ostatním samicím afrického hlodavce ve skupině, vysvětluje biolog Jan Okrouhlík.
8: Ta reprodukční samice dává najevo ostatním, že ona je ta, která se má rozmnožovat. No, není to nějaká rychle mizící látka z prostředí a nějakou dobu tam vydrží, ostatní rypoši vnímají čichem a u ostatních samic ve skupině pak ovlivňuje jejich hormony tak, že se jejich rozmnožování utlumí.
2: Počasí.
3: Večer se na jihu Čech můžou tvořit bouřky, noční teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. Zítřek bude zpočátku oblačný, odpoledne budou srážky ustávat a ubývat bude i mraků. Teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 20. Mírný severozápadní až západní vítr odpoledne přechodně zesílí na čerstvý nárazový. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: U Dražíče na Vltavotýnsku na silnici 105 se srazilo auto s motorkou. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Duvková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka Zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě. To jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě je velice náročné. Ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší. A co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu, kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zase tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance u toho alkoholu. Na to ani nepotřebujete žádné velké školy. To znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě proto, že závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleniček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den, což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michálo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním návykových látek a opět dosahováním změněných stavu vědomí.
1: Otázka na Michálu Důvkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jinýho, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michail Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je, ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
3: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4, to všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah, nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci. To je taky dobrý, legitimní důvod. Ale
2: To jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
4: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
2: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
2: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
4: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Třebíči začíná festival Male Chaim. Američtí židé se cítí být pod tlakem. A jak se žilo židům v Hradci Králové? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Každý týden jeden festival židovské kultury, tak to v Česku vypadá o letních prázdninách. Na řadě je nyní Třebíč se svým už tradičním festivalem Male Chaim, tedy plno života. Bude se konat od 29. července do 2. srpna a my už jsme ve spojení s organizátorem festivalu Vítem Kratochvílem. Dobrý večer, motem letošního festivalu je Svět v pohybu. Proč jste ho vybrali a jak se odrazí ve vašem programu?
2: Dobrý večer. Téma Svět v pohybu se nám v programu odráží obecně v tom, že by mělo reflektovat přesuny židovských komunit a tak v důsledku historických, tak i současných událostí. Potom například i v odvaze jednotlivců zvládnout těžké chvíle nebo bojovat za správnou věc mimo domov. A v neposlední řadě je toto téma potom zastoupeno i přímo ve sportu a nebo v pohybu lidského těla. Přímo v tom programu nám potom skrz toto téma vyznívají hlavně přednášky a promítání zajímavého filmu.
1: Kdybyste mohl pozvat na 3 nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
2: Ze čtvrtečního programu bych určitě vyzdvihl divadelní představení Ilze, které je postavené na korespondenci Ilze Weberové s jejím synem Hanušem, který se zachránil díky Vintnovým transportům. A s matkou byl tady v kontaktu pouze skrz dopisy, které si posílali. V sobotu bude opět zajímavý venkovní program na náměstí rabína Ingbéra. V podvečer tam zahraje kapela Trombeník a večer potom Pressburg Klezmer Band. A to by měla být opravdu unikátní atmosféra. Bude možné ochutnat košer, víno, případně i na schlazení třebíckou zonku. A už jsem nastínil promítání filmu, tak to bude potom v sobotu večer čas dobývání o maďarské gymnastce Agnes Keleti, která bojovala nejen na tom sportovním poli, ale potom i s režimy, které jí v průběhu života tedy utlačovaly.
1: Váš festival promění na několik dní řadu míst v židovské čtvrti. Jak ho vnímají místní obyvatelé?
2: Tak pro místní by to měla být hlavně příležitost nahlídnout na tu památku, kterou mají buď ve velmi těsné blízkosti nebo právě přímo v městě, zase trochu jinak, nejen potkávat například ty turistické skupiny.

0: reprezentaci daného místa.
1: Říká Vít Kratochvíl, organizátor festivalu Malechajim v Třebiči. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
0: Děkujeme, nashledanou.
1: Bože, duše, kterou si do mě vložil, je čistá. Praví se v modlitbě po probuzení, kterou slyšíme v podání americké zpěvačky Debbie Friedman.

0: Američané si před pár dny připomínali 250 let od vyhlášení nezávislosti Spojených států. Shodou okolností právě v této době se dostala na přetřes otázka postavení Židů v dnešní americké společnosti, stejně jako postoj k sionismu a židovské identitě, hovoří Jan Fingerland.
1: Američtí Židé až donedávna vnímali svou část amerických dějin jako téměř dokonalý úspěch, protože četní přistěhovalci z carského Ruska a dalších zemí východní Evropy vyměnili útisk a chudobu za prosperitu, svobodu a toleranci Spojených států. V posledních letech se tento pocit mění, stejně jako se mění debata o židovství, americké identitě, loajalitě a také Izraeli a sionismu. To se projevilo zejména na levici, kde byl Izrael převyprávěn jako kolonialistický projekt a sionismus jako rasismus nebo ideový podklad pro apartheid, který prý Izrael zavádí. Velmi výrazně to vidět v posledních týdnech během demokratických primárek, kdy se řada kandidátů otevřeně profiluje jako kritici Izraele, z přesvědčení nebo protože to považují za jediný způsob, jak se dostat skrz síto antisionistických aktivistů. Je pravděpodobné, že podstatná část příštího kongresu bude po volbách otevřeně protiizraelská a jak se někteří Židé domnívají, skrytě antisemická. Žádnému státu ani skupině lidí nevěnuje současná progresivní levice tak negativní pozornost jako právě Izraeli, ale i těm Židům v Americe, kteří si chtějí ponechat svůj vlastní názor na sionismus nebo židovský stát. To je z hlediska amerických Židů tragický vývoj už jen proto, že právě demokratická strana byla politickým domovem naprosté většiny z nich. Vznikla proto debata, zda pro americké Židy není čas na zásadní obrat směrem k republikánům. Ty v průměru volila jen asi čtvrtina amerických Židů, většinou ortodoxních věřících, kteří jsou kulturně konzervativní, případně židovských přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu. Na pravici ale probíhá podobný proces. Některé veřejné osobnosti, třeba podcasteři jako je Tucker Carlson, vyjadřují otevřeně antisemitské názory. Jiní jsou jen ostrými kritiky Izraele, například z pozice amerického izolacionismu, a kritizují skutečnost, že Spojené státy podle nich válčí s Íránem jen kvůli izraelským zájmům. V poslední době vznikla debata, zda k takovému proudu nepatří i viceprezident J.D. Vance, který toleruje různé konspirační teorie a několikrát se ostře vymezil proti Izraeli, podobně jako to udělal v případě Ukrajiny. Příznivci příklonu k republikánům proto poukazují na to, že jinou tváří strany je ministr zahraničí Marco Rubio. Je možné, že jeden z nich bude republikánským kandidátem na příštího prezidenta. Možná právě to rozhodne, pro koho budou američtí Židé příští rok hlasovat. Jejich pocit, že končí éra klidu a bezproblémového soužití s ostatními komunitami, ale nezmizí.
0: Uzdrav nás a budeme uzdraveni, zpívá opět Debbie Friedman.

0: Výrazné stopy zanechalo židovské obyvatelstvo v Hradci Králové. Působila tam řada vzdělaných osobností, které ovšem musely žít ve vyloučeném getu. Jejich odkaz připomíná i židovský hřbitov v tomto krajském městě. Karel Sladký natáčel s historičkou doktorkou Zdeňkou Kulhavou z Muzea východních Čech.
1: Přítomnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové sahá hluboko do středověku a ta kontinuita tady byla přes jednotlivá století až do současnosti, takže určitě nemůžeme hovořit nějak izolovaně o 20. století jako o století, kdy se v Hradci Králové objevilo židovské obyvatelstvo.
2: Co víme o těch prvních stopách, prvních zmínkách?
1: Ono je to velice zajímavé, protože my díky zástavbě města víme, že židovské obyvatelstvo žilo v Hradci Králové ještě před rokem 1225, kdy byl povýšen na město. Byl jim vymezen prostor dnešního Kavčího plácku, který byl oddělený od malého náměstí takovou úzkou uličkou, pravděpodobně uzavíratelnou brankou. Takže byli opravdu odděleni od toho majoritního obyvatelstva a žili tam na způsob geta. Byly tam 3 až 4 domy, které mohly obývat 3 až 4 rodiny. A během té doby my se dovídáme o přítomnosti židovského obyvatelstva v Hradci Králové zásadně skrze restriktní opatření, kdy byli vyháněni z města, vyháněni z českých zemí. Od roku 1551 museli nosit dámské pláště opatřené nášivkou ve tvaru žlutého kolečka, aby se odlišovali od toho ostatního obyvatelstva. Byly tady mnohé soudní procesy, oni se nesměli stýkat s katolickým obyvatelstvem, Hradečané nesměli uchovávat u sebe doma, nesměli s nimi obchodovat, opravdu to bylo striktně dodržováno a ty poměry se začaly uvolňovat až v 19. století, kdy i ta početnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové začala narůstat.
2: Ten život asi pro ně musel být hodně složitý a museli i vnímat právě tu oddělenost. Asi žít se s tím nějak bylo velmi těžké pro ně.
1: To rozhodně ano. Ona ta perzekuce židovského národa v podstatě je s ním spjatá zase od jeho úplných počátků, kdy můžeme hovořit i o starověkém období, kdy vlastně ten národ se utváří a v rámci diaspory a dalších perzekučních opatření byl vlastně rozptylován po tom světě a furt někam vyháněn a vykazován. A to se prolínalo těmi jednotlivými stoletími prakticky až do toho 20. století.
2: Vy jste zmínila to uvolňování. Jak se projevilo?
1: My to odvozujeme například od toho, že roku 1800 byla v Hradci Králové zavedena matrika narozených, zemřelých, matrika sňatků a také obřezaných, což znamená, že sílí počet židovského obyvatelstva a tudíž byla oddělena matrika katolická od té židovské. Zároveň třeba po revolučních událostech let 1848 a 49 mohli Židé zastávat třeba některé veřejné úřady. Měli konečně svobodu pobytu, pohybu, sňatku, nebylo to regulováno úřady. To znamená, že zase získávali silnější postavení v tom majoritním společenství. Co se týče ještě Hradce Králové, tak takovou významnou chvílí bylo zřízení židovského hřbitova na Pouchově v roce 1877.
2: Ten hřbitov tam je dosud?
1: Ano, hřbitov je pořád na svém místě, akorát není veřejnosti přístupný, kvůli vandalismu byla brána hřbitová uzamčena a rodiny, které tam mají své předky, tak dostali klíče, aby tam mohli za svými předky chodit a navštěvovat je.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Nad Benátskou lagunou se nově vznáší 12-metrová nafukovací synagoga ukrajinské umělkyně Anny Kamišanové. Dílo, inspirované zaniklými dřevěnými synagogami východoevropských štetlů, připomíná staletí židovského putování i někdejší zákaz viditelných synagog v Benátkách. Nevšední artefakt bude k vidění do poloviny září. Univerzita v německém Duisburgu spustila bezplatnou interaktivní platformu Shoutout, která učí středoškoláky rozpoznávat a vyvracet popírání holokaustu a antisemitské narrativy na sociálních sítích. Program v němčině a angličtině doplňují materiály pro učitele. České velvyslanectví v Tel Avivu otevřelo knihovnu Dity Krausové. Tato česko-izraelská spisovatelka a přeživší Shoa zemřela v loňském roce. Knihovna svým zaměřením vychází vstříc především dětem krajanů. Shalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: 20 hodin.
4: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice loni meziročně mírně přibylo pracovních úrazů. Fotbalisté Jablonce zahájili nový ročník nejvyšší soutěže výhrou nad olomouckou Sigmou. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky, maxima kolem 24 stupňů a vítr bude v průběhu dne zesilovat. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Zaměstnavatelé v celé České republice v loňském roce řešili zhruba 630 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně to bylo asi o 200 více. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce řeší v létě pracovní úrazy častěji také brigádníci.
5: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
6: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
5: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
7: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
5: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: V nemocnici ve Šternberku budou moci lidé nově, kromě krve, darovat také plazmu. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se ale musí vždy předem zaregistrovat. Podrobnější informace najdou na webu nemocnice, potvrzuje její mluvčí Radka Miloševská.
8: Odběrové místo zůstává zachováno na osvědčeném místě, a to v areálu nemocnice Agel Šternberk v budově F v prvním podlaží v prostorách onkologické ambulance. Právě zde bude nově probíhat i bezpečný a šetrný odběr plazmy.
3: Na Semelsku je nově průjezdná nová cyklostezka z Jilemnice do Martinic v Krkonoších. Informovala o tom jilemnická radnice. Úsek měří více než 1,5 kilometru a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Cyklotrasa stála přes 60 milionů korun.
9: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. Součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce dnes večer vyhráli v prvním kole nejvyšší domácí soutěže nad Olomoucí 2-1 a výhru zapsala také Slavia, která už odpoledne doma s přehledem porazila Slovácko 5-1. Před několika málo minutami začalo východočeské derby mezi domácím Hradcem Králové a Pardubicemi.
4: Počasí.
3: V noci čekáme přibývání oblačnosti, zůstane ale ještě teplo. Ranní minima budou většinou mezi 20 a 15 stupni a zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor teď na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Lochkov. Na 15. kilometru stojí dvě vozidla, místem projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Zámecké léto.
10: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční a taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 tisíci metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahálil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně všude, my jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně, Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
5: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
5: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
6: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
6: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
6: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
6: Pokojská.
4: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
6: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
6: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
6: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
6: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
6: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
6: Těžko říct.
4: Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
6: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
6: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
6: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
7: Na Nirvánu.

0: majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světla nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě

0: Mě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
1: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
1: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
1: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
1: Co byste přál Čechům, naší zemi?
0: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do českých registrů možných dárců kostní dřeně se letos zapsalo téměř 10 000 lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po páté v historii vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France. A počasí zítra proměnlivá oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. V celé České republice se letos zatím přihlásilo téměř 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Proti rekordnímu loňskému roku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo více než 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními údaji spokojení.
3: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
4: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
5: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
4: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Instalace opěrné stěny uzavře od zítřejšího rána až do konce letošního listopadu silnici třetí třídy mezi Lutkovicemi a Luhačovicemi Řetechovem. Práce se týkají úseku v délce 115 metrů a mají zamezit sesouvání terénu. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Upřesní ředitel společnosti Bronislav Malý.
6: Stavební úpravy budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích a silnici přes městy z Pozlovice. Projekt si vyžádá investici v hodnotě 6,4 milionů korun.
2: Zájemci z Turnova mohou požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu, informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město podle ní rozdělí 300 000 korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek mohou hlásit do konce srpna.
7: Dotace je určená na podporu regionálního rozvoje v cestovním ruchu, například na projekty zaměřené na řemeslnou a zážitkovou turistiku, návštěvnické balíčky za poznáváním s tématikou řemesel a tradic nebo na propagaci. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už podruhé. V letošním jarním kole rozdělila přes 250 tisíc. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Slovinec Tadej Pogačar po páté v kariéře vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France a zařadil se tak mezi pět vítězných rekordmanů tohoto závodu. Závěrečnou etapu s dojezdem v Paříži vyhrál Van der Poel z Nizozemska.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice docela výraznou změnu. Proti dnešku bude proměnlivá oblačnost, hlavně zpočátku velká, místy déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, později odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27 a vítr bude zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 jsou komplikace na příjezdu do Prahy ve směru od Brna u Průhonic na kilometru 4,5 blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo, stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Hlavně posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěškou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáce.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů, i tak jeho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce.
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistácovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už někdy střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby to šlo odlepit.
1: Ten pistácevý krém je tak... Máslavý pohladí a je to máslo s pistácí na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovýrok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12krát, dříve to bylo asi 20krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně. A když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé. A pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal,
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostanu, když chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluji fakt hodně, úplně strašně moc, rybí potvory, je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se totiž v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takový jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři, tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
3: A čili to se jí za syrova, jako?
2: Opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakapne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no. Pak to jako to takhle se zabije, takže s ní tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně. Nešlo.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky tak...
0: V tom jste společné s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
0: Já, ona zapolejí šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvu do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo on říkal, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkal, děti, si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 900104. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 900104. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovýrok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale o všem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Povodí Moravy odmítá vypuštění části novomlýnských nádrží. V Lounech zítra ráno začnou opravy ve Vladimirské ulici. Fotbalisté Hradce Králové na úvod nového ročníku první ligy vyhráli. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vypuštění dolní novomlýnské nádrže by podle informací Povodí Moravy nevyřešilo situaci se špatnou kvalitou vody, kvůli které hynou ryby. Zrušení dolní nádrže navrhují někteří ekologové. Podle nich by to pomohlo zmírnit problémy se sinicemi, které způsobují úhyny živočichů. Státní podnik ale namítá, že je nutné zvážit i další funkce vodního díla, například ochranu před velkou vodou.
3: Ta protipovodňová ochrana není jenom otázka v Břeclaví, ale my tady máme i mezivládní smlouvy se Slovenskem, s Rakouskem, kde jejich stavby počítali tady s nějakým transformačním účinkem.
4: Zdůvodňuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tuma. Vypuštění části dolní nádrže navrhla skupina ekologů v čele s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity.
5: Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
4: Před povodněmi by podle Chytrého mohl místo nádrže chránit třeba suchý poldr. O různých variantách chtějí ekologové diskutovat, vypuštění ale podle Povodí v úvahu nepřichází. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Rada Zlínského kraje rozhodla o rekonstrukci onkologického pracoviště v areálu Vsetínské nemocnice za více než 30 milionů korun. Modernizace má přinést kvalitnější zázemí a zároveň se rozšíří kapacita chemoterapeutického stacionáře. Pracoviště bude provozovat komplexní onkologické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, říká mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Zlínský kraj nyní chystá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace za přibližně 3 miliony korun. Stavět by se mohlo začít na jaře a onkologické pracoviště za téměř 32 milionů korun by mělo být hotové v létě roku 2028.
2: V Lounech zítra ráno začnou opravy zhruba půlkilometrového úseku Vladimirské ulice. Řidiči projedou pouze jedním směrem, v opačném budou muset využít objížďku. Po dokončení Vladimirské ulice se firma přesune do ulice pod nemocnicí. Celková hodnota obou zakázek je téměř 12 milionů korun.
7: Objízdná trasa pro řidiče z opačného směru povede přes Osvoboditelů, Hrnčířskou, Josefa Fouska, Na Foukalce a Rakovnickou. Přístup k okolním domům má po celou dobu zůstat zachovaný. Obě ulice mají být hotové do konce listopadu. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně, když doma porazili Pardubice 2-1. V dalších dnešních zápasech pražská Slavia porazila Slovácko Vysoko 5-1, Jablonec Olomouc 2-1.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, k tomu místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravy až kolem 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov kousek za Slaným u Lotouše řeší nehodu. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projedete Kyvadlově, zdržení směrem na Chomutov je další zhruba na 15 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
9: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
8: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
9: Mluví se o vás po celé Praze.
8: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
9: Nevím, kdo by měl přijít.
8: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
9: Proč mě?
8: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
9: Tak pokračujte.
8: Čím třeba?
9: Nazývání věcí pravými jmény.
8: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
9: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
8: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
9: A to vás baví?
8: Baví a posluchače taky.
9: Řekla bych, že to musí být nuda.
8: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
9: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

lásko, si pro mne vším, lásko. Má luční studánka, růže i sasanka, jedině ty, lásko. Nikdo než ty, lásko.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě jiná. Od zlé královny. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom ještě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vytrpaslíka.
2: Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: Ano.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: Vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Ano. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem
3: ještě,
2: vůbec
3: ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
3: hlediště.
2: Těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně. Ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála. Já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost. Prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště. Tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně. A vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, tak mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. A nemohl z nich vypromluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se nosíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Na venek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je tak z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: Ona to ví.
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkám.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění a my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheinpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářel ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bombonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme, ano, to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No, mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14-letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: polknu a budu vám aplaudovat.
2: Ano,
3: bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Požádný bublinky, pane Vrchní. Třeba šato Radině.
7: Prosím? K službám, pane doktore. K službám.
6: Pane Vrchní, to jste nechodní adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, to je chování, co? Neumí pogratulovat doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejseš promovaný.
8: No jo, ale učitel.
6: Tě to je. A tom přece nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, jsi tak doktor. No.
9: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Šáš. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
9: No tak, děti, teď
6: pozor.
9: Si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu učitelskou.
6: Tak šup.
9: No vem si, jdete si tam z kraje, tam už můžeme.
6: A pijte to pomalu, děti.
9: Je to drahý.
6: Radině, radině to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči,
4: A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
6: To si hodně.
2: Legrace.
4: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
6: No ale napřed ještě se stačíme napít děti, ne?
7: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože oni jsou samá sranda, že? A rozum žádnej.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
6: Co vám, je by zajímalo, z čeho budete živit?
7: No co, to oni mají vystaráno. Z vlastinech tuzeru, co?
2: No ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
7: Co?
4: No jako zatím.
7: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
7: No, tak. Tak víte co, děti, tohle vypuste, Slavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, že ty taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
7: Jsem něco řekl, no řekl jsem něco.
6: Ale vůbec nic.
7: Je to pravda, ne?
2: Ano, je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
7: Asi budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou. Ne? Co pak?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. Jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívej to, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na plece setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké přeci plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
10: Tam v tom Karolínu?
2: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
11: Kde?
2: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se, nebo ti ustřínu ucho.
6: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prý nějaký sežené.
10: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
10: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
6: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady, jako u nás. Kdyby děda...
6: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. No, družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města Pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Já si často vzpomínám, jak na černobílý film.

0: být. Být, že je trápení, člověk pak chce mít. Mít všechno pro sebe, smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím. Tu druhou snad víc, víc, doufám, že budeš mít víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou Olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl, a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Tak hladí, kde bude svajba? On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
5: Moment. Si vyneš rovnou pod ruku. Taková ostuda, jak si to představíš.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete levitu o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přeci na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě podle to povídáš. Já se budu starat o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo co sama?
5: Celý her! Nechtěl bych to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem! Mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, bída!
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství. No,
5: to si poslušte. Vy potřebujete mě, a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohlava s frňákem, jak okurka, by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, jeda nosit brejle, ty nádivo jede.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brejle, ty vysazená.
1: Její kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény. A není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marii z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přítmu.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní z Pernštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlí, ta strýčku Guilherme. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by líp?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdár donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr? Velký vítr. Kubo, hajdej! Běžte do lesa a střelte! Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Petře, a vy dva mazat. A nech si schrupnu, ať jste tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberka má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenberkova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán a vyhrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
11: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Ráče ji odpustit, ale náš pán Prašivka jeden. Pámu mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
11: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste ji ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
13: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
11: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
14: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty.

0: Petersovi bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
1: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
2: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
1: Pár měsíců.
2: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
1: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nějak potom netouží.
2: Není jaksi ve formě, že?
1: Nevím.
2: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
1: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
2: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně, tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
1: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
2: No tak pojďte. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
1: To, zamkněte dveře.
2: Ne, díky, díky.
1: Když to nejde vydržet.
2: Máte rozčuchané vlasy.
1: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
2: To si rozhodně nechte pro sebe.
1: Zůstaňte.
3: Ne, jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásle, jsem vám zavázal.
2: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
2: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
2: To udělala vaše paní.
0: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
4: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držení.

0: žadla. Omlouvám se všem. Moc, moc, moc, moc, moc, moc odpuštění prosím. Ten Ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: rybolové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A ne, dneska už ne, hat-trick s problémy s připojením do noční linky. Dneska na potřetí, naštěstí, ne, vidím tady všechno v pořádku. Na dalším technickém pracovišti Lukáš Kamen a jinak má maličkost z Prahy, z historické budovy, tady v Karlíně, Honza Macoun. Mě moc těší, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu, že jste si udělali čas na noční linku. Takže prosím pěkně, kdo jste se nepíděli po tématu, které dnes budeme 2 hodiny probírat, milé rád prozradím, že to bude těžké. A myslím, že pro všechny naslouchající, včetně mě i vás, kteří o tom budete případně povídat. A o čem? Nedělní noční linka. Myšlenky, které tíží.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Myšlenky, které tíží. No tak, co vám leží v hlavě? Ty jsi...

0: a duše hraj.
1: I takový duševní guláš můžete mít v hlavě, pravda. Je dobře, že každý máme své problémy, že každý jsme na jiné úrovni a že tím pádem jsme každý originál a máme si co říct. Nebo jsme něčím zajímavý, zvláštní, jiný. Ale co se schovává pod tou pokličkou, tak dnes to bude takové složitější, jak říkám, pro všechny zúčastněné, ale doufám, že se osmělíte a že i pro nadcházející 2 hodiny vyberete vaši duši tak, že ji přes hlasivky zkusíte reprodukovat do vašeho mikrofonu, telefonu a odeslat všem ostatním, abyste taky i vy ostatní věděli, že ne každý se má skvěle, průměrně, ale nemusí to být i dvakrát dobré, přijatelné, duševně OK, může to trápit mnoho let. Na druhou stranu jsou to věci, které se třeba dají vyřešit, tak můžeme pomoci. I od toho tady noční linka je. A co vám tedy leží v hlavě, co vás nenechá spát, co se vám pořád vrací, nebo co jste dlouho neřekli, co jste v sobě dlouho dusili, co vás trápí poslední dny, možná celé roky, co nejde jen tak vypnout a co vás pronásleduje z minulosti. Na to se vás dnes ptá Honza Macomu z Prahy a nebojte se, klidně se osmělte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo radši své myšlenky zkusí přepsat do písmenek, i to je vítáno. linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, to znamená rozhlas.cz/linka. Zkusíme to s žalem, který se odkládá a své o tom ví a také dobře zaspívá Jiří Korn.

0: Tady je Český rozhlas, tady je Honza Macon, 23.09, noční linka otevírá své, pokud možno, telefonní brány. Každý někdy zažije chvíli, kdy se navenek tváří normálně, ale uvnitř mu běží úplně jiný svět. No, přes den se člověk zaměstná třeba prací, povinnostmi, lidmi nebo mobilem. V noci už ale často není kam utéct. Tak zkuste nám všem prozradit myšlenky, které vás v hlavě tíží. A ve své podstatě jedná se o věci závažného charakteru anebo i úplné kraviny, protože je fakt, že z toho, co jste zatím poslali do příspěvků, do komentářů a na linka@rozhlas.cz, tak to i někdy koniny jsou. A to mě těší, aspoň to bude pestré. I když život ten si nevybírá, bývává krutý. Myšlenky se vracejí, člověk si přehrává staré rozhovory, hledá jiné konce a ptá se sám sebe, co měl udělat jinak. Někdy pomůže čas, někdy rozhovor, někdy obyčejné přiznání, že už je toho moc. A někdy stačí zjistit, že v tom člověk není sám a o tom to v noční lince je. A ne, že ne. Nebýt vás, není našeho vysílání. A jinak, co lidi nejvíc trápí? Zdraví, penze, práce, rodina, bydlení, samota, vztahy, dluhy, výčitky, taky strach o děti, strach o rodiče, strach z budoucnosti, nevyřčené věty, staré křivdy, věci, které se nedají vzít zpátky, rozhodnutí, které člověk odkládá a také obyčejná únava z toho, že se pořád musí něco zvládat. A kdo telefonicky otevře noční linku s datem vydání 26. července, je to na vás, 731 800 900. Volejte právě teď ještě jednou, kdo nás poslouchá třeba jen tak poprvé, náhodný kolem jdoucí takzvaný, tak na 2 hodiny máme mít vystaráno. Téma je dané, mimochodem je to téma, které jste si přáli vy. Nemám teda poznamenáno od koho, ale doufám, že ten, kdo si ho přál, tak také zavolá, nebo aspoň při nejmenším poslouchá, anebo si ho poslechne ze zpětného záznamu, který je vám k dispozici na stránkách vaší rozhlasové stanice. Tak než se někdo provolá, otevřu to dnešní vysílání tedy příspěvkem od někoho z vás a nebudu lovit konkrétní, vemu ten, který přišel úplně jako poslední. Kdo to píše? Tady. Tak, prstem skoro zabodnuto. Píše Petr. Petr podepsaný. Tatínek mi jednou večer zavolal, jestli bych se za ním nemohl druhý den zastavit. Měl jsem hodně práce, byl jsem unavený a řekl jsem mu, že přijedu o víkendu. Druhý den dostal mrtvici a už jsme spolu normálně nemluvili. Od té doby si ten telefonát přehrávám pořád dokola. Vím, že jsem nemohl tušit, co se stane. Vím, že lidé podobné věci odkládají běžně. Jenže rozum tomu neporučíte. Rozum to je jedna věc, a výčitky druhá. Pořád si představuju, že jsem mohl přijet, dát si s ním kávu a slyšet, co mi chtěl říct. Možná to nebylo nic důležitého. A právě proto mě to tolik trápí. A ne to pustit. Petře, třeba někdo zavolá, třeba někdo pomůže. Třeba někdo přizná, že byl v podobné situaci, ale že to zvládl. A co pomohlo, tak těžko říct teď ode mě, ale předpokládám, že od posluchačů, kteří mají dobře, velké srdce, že to bude jednodušší. Tak pojďme na to, pojďme i na ty telefonáty. 731 800 900, nedělní noční linka z Prahy, myšlenky, které tíží.
1: Noční linka. Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Dneska se ptáme na myšlenky, které člověka tíží, na starosti, výčitky, křivdy, strachy, možná nevyřčené věty i věci, které se člověku vrací ve chvíli, kdy je konečně ticho. Martine, co vy? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
1: Slyšíme vás krásně, jako kdybyste byl tady vedle mě, tak teď ještě, aby vás slyšeli úplně všichni posluchači, že třeba v tom nejste sám, to, co budete povídat.
2: Tak jelikož jsem kamionák, tak mám spoustu volného času na přemýšlení. Jezdím převážně v noci, takže si prázdní stanice dovolej přemýšlet nad různýma věcma. A věc, která mě strašně trápí, byť mě táhne už na 40, tak tenkrát kolem 20. roku mého života, tak jsem měl přítelkyni, se kterou jsme na Mikuláše zřejmě počali dcerou.
1: Ano.
2: A ta přítelkyně mi už tenkrát potom posílala i fotky bříška a takhle. Byl jsem za ní, byť jsem byl po zranění, tak jsem se nechal nějakým způsobem dovíst do špitálu, kde porodila, tak jsem chtěl se podívat na malou. No a že jsme nebyli poblíž sebe, ale trošku dál od sebe, tak jsme se stýkali jednou za čas. A milá přítelkyně mi potom jednou řekla, že mi jsem se jí zeptal, kdo je otec. Protože mě jako otec se neuvedla. A na to mi řekla, víš, to já ti nikdy neřeknu.
1: Aha.
2: A do dneška to nevím, letos září slaví dcera, asi její dcera, dobře, bude slavit 18. A to je věc, která mi prostě leze skoro denodenně hlavou a prolízá mi to jak červ.
1: Jak je to možné, že se zkrátka, je pravda, že ženy většinou, aspoň z těch zkušeností, které mám já, nebo z toho, co vím tady od posluchačů, nebo tak nějak ze svého okolí, ženy, když se rozhodnou, tak je to povětšinou nevratné. Tudíž, když se rozhodnou, v tomto případě rozhodne, neřeknu, tak to fakt asi neřekne, asi dodržela. Ale jak může člověk žít, fungovat s myšlenkou, až se jednou dítě zeptá?
2: No, to by mě taky zajímalo, protože člověk v 18 letech by asi měl znát svoje rodiče, oba dva, pokud možno nejlépe. A docela by mě i zajímalo, jestli odpověděla na otázku, kde je můj táta, jestli to řekla, jo, nebo neřekla.
1: No, otázkou je, jestli, když to přirovnám třeba naši rodiče, když se rozváděli, tak vzhledem k tomu, že se k nám ve výchově, ať už ke mně nebo k sestře, chovali důsledně, to znamená, když jeden zakázal, druhý nepovolil, takže to jako drželi při sobě, nikdy se před náma nehádali, jo, nikdy. Takže když potom přišlo to rozhodnutí o tom, že rozvod, tak jsme to nedokázali jako pochopit, proč, z jakého důvodu, když přece všechno klapalo, jak mělo. Aspoň teda z pohledu nás dětí. Na druhou stranu bylo nám řečeno něco, proč se rozvádějí, a to něco byla lež. No a člověk si to pak přečet velmi podrobně v těch rozvodových papírech, samozřejmě na tajňačku, takže až třeba příkladně se holčina neuspokojí s myšlenkou toho, že ta odpověď byla věrohodná od maminky, a až bude jednou potřebovat rodný list a tam uvidí to, co tam vlastně není uvedeno, nebo jestli tam je prázdná kolonka, netuším, no tak pak ve finále to musí být na ty vztahy dcera-matka velký problém.
2: No. Možné všechno, netuším, co bude. Každopádně my jsme spolu ani žít jakoby nezačali. V té době já jsem ještě studoval. A plány byly velikářský. Já bych se pro ně rozdal i dneska, kde by se ozvala. Prosím tě, potřebuji pomoc nebo cokoliv. Ale já bych asi moc úplně neváhal. Byla to z mojí strany velká láska. Do dneška jsem do ní zamilovaný. Myslím na ní, jak na tu malou, tak prostě na tu holku, ale prostě bohužel nebylo mi dovoleno. Už v téhle době už má dvě další děti, dva malý kluky, Ty jsem teda viděl, my jsme se viděli, já nevím, plásnu 2 roky zpátky, tak jsme se viděli, přijela ke mně na chvíli na návštěvu, že byla nedaleko u svýho bejvalýho na zahradě, tak se ozvala, říkám, je, hele, musíš přijet prostě. Jo. Tak přijela, viděli jsme se, ale holku sebou nevzala, ta byla zrovna u babičky.
1: Náhodou.
2: Na táboře, tak to nevím, náhodou. Jo, takže jsem viděl jenom 2 další děti, se kterými já teda nemám nic společného, byť
1: v pohodě. No, prostě, o to víc by mě ty myšlenky hlodaly ještě zpátky, teda o to víc. Jo. A takový kruček to mohl být a zase to nevypadalo a nedopadlo a tak vůbec, no. No, vy jste těžký kalibr, kamionáku. Martine, teda držte se, máte nervy na úzdě, ale to doufujeme, že ano. Že to zvládáte a třeba teď se vám trochu víc ulevilo a třeba uslyšíte i v rámci dnešního vysílání, že v tom nejste sám.
2: To doufám, třeba někdo dá nějakou radu. Je mi teda divný, že za vysílání se ještě nikdo neozval na tak ožehavé téma.
1: A třeba ano, ozve. Vydržte u přijímače do 1 hodiny času dost. Tak děkuju za otevření. Dobrou noc.
2: Já vám děkuji za vyslyšení. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Alena napsala: dobrý večer, měla jsem dlouholetého přítele, který nedávno velmi rychle zemřel a mně to dost pořád leží v hlavě. On si dost často pískal takovou zvláštní melodii a v televizi je jedna reklama, kde se přesně tohle pískání objevuje. Jak to uslyším, okamžitě na něj vzpomenu, tak nevím, že by mi to posílal, abych nezapomněla. Ale no, těžko říct, ale řeknu vám, že já, kdybych byl ve vaší situaci, tak tu televizi vemu a vyhodím z okna, protože minulost nevyřeší člověk, že to akorát člověka naštve. A jestli by to mělo být nějaké znamení, ať najde ještě nějaké jiné znamení nebo jiný kanál, kterým sdělit to, co sdělit chce, ale letěla by televize, fakt jo. Jana Zírková, dobrý večer, pane Honzo. Já mám velký strach z budoucnosti, lidské zášti, světové situaci, co jsem udělala dobře a co špatně v mém životě a podobně. A Bedřich, dobrý večer, mě netrápí nic, ale hlavně, aby člověk byl zdravý. To je pro nás důležité. To je fakt. Když nervy nefungují, to není dobrý. Nějaký medikament by se možná našel, ale tu periodickou soustavu prvku mít v sobě. No, jsou lidé, kteří možná nemají na výběr. Teď vzpomínám na svoji babi z Třeboně. Těžký život měla, těžký, žije doteď. Sice si už ten reálný svět vůbec neuvědomuje, ale přežila toho moc. Smrt svých všech dětí, smrt svého manžela, smrt svého manžela číslo 2. Přežila to opravdu hodně. No. Zkuste zavolat vy a připojit svůj příběh, budu rád.

0: A když se to tak vezme, tak vy poslouchající noční vysílání Českého rozhlasu jste vlastně taky taková parta. Parta, která třeba pomůže, anebo která taky se připojí k tématům noční linky, protože to jsou vaše příběhy především, ne moje, vaše. I Radek se hlásí o slovo. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. Přesně jsem neslyšel, nebo to téma tohleto, jak to znělo, ale...
0: Rád řeknu, připomenu nejenom pro vás i pro ostatní, přece jenom jsme stále na začátku. Dnešní vysílání nedělní noční linky jest myšlenky, které tíží.
1: Ano. Rozumím tohleto. Myšlenky, které tíží. A o tom byl aj ten předešlý příspěvek toho pána, který mluvil přede mnou. Takže myslím si, že mám podobný tak nějak osud nebo příběh, poněvadž matka se mě vzdala tenhle v době, kdy jsem vlastně, kdy mě dala do kojeneckého ústavu,
0: ano.
1: V rodném listě je otec neuveden a vychovala mě prý teda babička, která si po roce a půl tohleto už asi na to neměla sílu, tohleto, tak jsem skončil v kojeneckém ústavě, tohleto.
0: Ano.
1: Jak to ještě říct, tohleto lépe, nebo...
0: Jako, že váš život nezačal taky úplně dvakrát vesele, tak to je jasné, ale to jste si ještě nepamatoval, pak... jako mrně už tedy v místech, kde tedy se o vás postarali a jak to pokračovalo dál? Kdo se vás osvojil, nebo jste byl v dětském domově?
1: Ne, nebyl jsem v dětském domově. Nebudu říkat, ale kdo mě...
0: Určitě, nemusíte.
1: Vzali si mě tenhle z rodiče, tenhle z, tím pádem vlastně nevlastní, že? Mm-hmm. Tohle to, ale protože moje nevlastní máma tenhle nemohla mít děti, tohle to a...
0: A tohle byla možnost. Tady. Tohle byla možnost, asi pravděpodobně. A... Ten rodný list a to, že tam není uvedený ten otec, na to jste přišel kdy, jak, zarazilo vás to vůbec?
1: To mi bylo řečeno tohleto až v době puberty, kdy jsem byl naštvaný a teď na to, že mi nevlastní rodiče lžou a už začalo to i tím, tohleto, že vlastně ve škole, když jsem se už naučil číst, tak jsem našel v šuplíku v přihrádce tohleto rodný list, tohle, kde byl křížek, tohleto a napsáno Exitus. Jo, tak jsem přemýšlel vlastně, co to je. Jo, tak moje máma tohleto řekla, tohleto, vidíš, mohl si mít bratříčka.
0: Aha.
1: Ale, jo. A pak mě vlastně celý život lhali tohleto, nebo já jsem se to vlastně dozvěděl až v pubertě, kdy mě řekli moji kamarádi tohleto, které jsem měl, že já nejsem Nekola. Jo.
0: No teda to vás teda, panečku, pěkně teda tíží myšlenky nebo některé slovo exitus, to bych si, to vůbec bych nepochopil a ptal se a myslím si, že ale stejně tak jako já jsem zažil tu lež od rodičů, tak to mi zůstalo v hlavě vlastně do dneška, to je pravda, mě teda osobně.
1: Myslím si, že mluvím s vámi tohleto jako s rovným, který zažil ta sama tohleto, když mě pak říkali tohleto, protože otec mého nevlastního otce krásně maloval a mě říkali, protože já také maluji tohleto, a oni mě říkali, že jsem to zdědil vlastně po dědovi, jo, tak Jo, prostě to bylo, jak to víc, tomu musím smást. Prostě lež na lež, tohleto než jsem zjistil pravdu.
0: To mám pocit, že bychom mohli taky někdy v noční lince probrat samostatně téma lež našich rodičů. A to jsem zvědav, co se potom bude dál odehrávat ve vysílání. Ale vám, Radku, děkuju za odvahu, za zavolání.
1: Ano, myslím si, jak jste říkal tohleto, že by to bylo stálo za probrání tohleto, že by to bylo také zajímavé.
0: Určitě, určitě, určitě. Jdu si to zapsat, ať to nezapomenu. Vám poděkuju za zavolání a držte se taky. Ať se daří.
1: Děkuji, no, podívejte se, už jsem dost starý a už život beru tak, jak je.
0: To je fajn, ale nikdy si vzájemně nebudeme na 100% do té hlavy vidět, takže kdyby náhodou bylo něco v problému, v hlavě něco, co vás stížilo, tak bude líp. Budeme si to přát, jako ne politické gesto směřování, ale opravdové lásky k vám, kterou chovám, ať už jste chlapi nebo ženský, protože jsme tady fakt jedna rodina. Děkuju moc, Radku, dobrou noc.
1: Podobně.
0: Samozřejmě i vy ostatní se přidávejte, budu moc rád. Pište, volejte, mailujte myšlenky, které tíží. Nedělní noční linka, pravda z Prahy, dnes trochu složitější téma, ale to jen, abyste se vy, milí posluchači, který přemíláte některé myšlenky v hlavě a nevíte, kde jim je nějak jako konec dát, kde je tak jako zadokovat, tak jako zabezpečit, aby už nevylejzali zrovna v nejnevhodnější dobu, tak předpokládám, že také můžete zavolat a případně sdělit, jak se vám to podařilo, protože od toho tu jsme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám tady další vaše příspěvky, které jste odeslali, tak abych potom to nedoháněl chvilku před jednou hodinou. František napsal, dobrý večer. Mě hlavně tíží to, že jsem se víc neptal mojich rodičů na jejich mládí. Samozřejmě dneska se to o nich už nedozvím. Je to velká škoda, naše děcka se nás na nic neptají, takže se nic u nás nedozví, daleko více se o nás dozvídají posluchači noční linky a já o nich. Co mě tíží, tak to je můj věk. Snažím se svojí činností na to nemyslet, protože moje budoucnost se krátí. Tak to mě trochu straší, František. A Pavel, pěkný dobrý večer, pane Honzo, tak já jsem docela takovej ujetej na dodržování hygienických pravidel. To znamená, že když je někdo nemocný, má rýmu nebo kašel a nedává si ruce před pusu a já to vidím, tak se na to snažím vždycky upozorňovat. Jsem s tím sice pro ostatní otravný, ale nevadí mi to, protože kdyby to takhle dělal každý, tak by tu bylo plno virových epidemií. No a taky se bojím zdražování, protože jak všichni posluchači vědí, jsem invalidní důchodce a peněz zrovna nemám na rozdávání, takže to by tomu mému životu zrovna nepomohlo. Taky mám strach, aby se mi nestal nějaký vážný úraz oka. A já tak nepřišel o svůj zrak úplně. Tak to jsou asi tak mé největší obavy. Dobrou noc všem. Nechci říkat takové to kliše bez obav. Klid, bo všechno bude zalité sluncem. Taky nemusí. Taky nemusí. Tak ať je nám minimálně stejně tak dobře, aspoň tak, jak je nám dneska. Můžeme to takhle říct? I za vás. Tady jsou myšlenky Karla Plíhala. Jsou někdy těžké, depresivní, ale to je Karel Plíhal. Trochu v hlavě mám. Pěknou noc, tady je Český rozhlas, Noční linka a téma nedělního vysílání Myšlenky, které tíží.

0: A často člověka tíží spíš součet menších věcí. Ráno práce, odpoledne účty, večer nemocný rodič, v noci myšlenka, jestli to celé zvládne. Někdo se bojí, že přijde o jistotu, někdo má doma ticho pohádce, někdo nosí v hlavě dluh, omluvu, rozchod, chybu, ztrátu nebo větu, kterou nikdy neřekl nahlas. Průzkumy potvrzují, že nejde jen o osobní slabost, lidé řeší zdraví, peníze, práci, domov, rodinu, politickou nejistotu i války. Mladší generace mluví o nákladech na život, bydlení a stresu. Děti zase zatěžuje škola, vztahy doma, online svět a obavy z budoucnosti. Každý věk má svoje břemeno, jen se mění slova, kterými ho popisujeme. Dnes se proto v noční lince ptám, co vám leží v hlavě, co vás tíží, co vás nenechá spát, co se vám vrací, když je konečně ticho. Je to starost z posledních dnů nebo věc, kterou v sobě nosíte roky? Co by se vám ulevilo říct nahlas? Macík je tu od toho. Volejte 731 800 900, já vím, no hlavně hr, no s opatrností, samozřejmě bát se nemusíte, tady vám nikdo neublíží, zkusím vás s vysíláním provést, máme na tom nějaký určený čas, ale samozřejmě jsou-li témata složitější, tak na to úplně nehledíme, protože člověk, aby to řekl tak, jak chce, tak to taky někdy může trvat. Tak zkusíme třeba vás, protože a jelikož, nevím, halo, dneska jsem tu sám, tak jsem zmáčknul tady číslo 2 a pod ním se schovává kdo.
1: Momentík, slovím si rádio.
0: Ano, děkuju pěkně, budeme si rozumět. Kdo pak je na druhé straně, odkud nám voláte?
1: Dobrý večer, Sokolovsku Jarda.
0: Jardo, povídejte, myšlenky, které tíží?
1: No, tíží. Odešli mi rodiče, no, to mi tíží.
0: Odešli teď, nebo už je to nějaký pátek zpátky?
1: No, tatínek odešel 22. A maminka nedávno v únoru, no.
0: Jak se s tím dá bojovat vůbec? To se s tím nedá bojovat, to se musí přežít, přečkat, že jo?
1: Přesně, no, já čekám furt, až ten čas zahladí.
0: Pomáháte si to jak, to jestli teda to lze vůbec nějak?
1: Tak já jsem se o maminku staral, vlastně se sestrou a s celou rodinou až do konce. Maminka nám umřela doma, byli jsme s ní až do konce. A vlastně já mám zahrádku. Maminka to se měla 200 metrů.
0: Ano.
1: Takže já jsem s ní strávil každý den. Ke konci už jsem potom u ní bydlel, abych se o ní mohl postarat. A se sestrou jsme se střídali. A s netezema, s netezí a se synovcem. A i dokonce jedna kamarádka její dlouholetá, tak taky jezdila pomáhat, že musela chodit do práce. Takže jsme se vždycky, když já jsem byl práci, přijela segra nebo někdo jiný. A
0: takže jste na to nebyl úplně sám, takže naštěstí nebyl, vás bylo nebyl, víc.
1: A za to moc děkuju všem, kdo vlastně nám s tím pomohli. Jo.
0: Ani si to neumím představit, ale je fakt, že kdybyste na to byl sám, tak to je na potom nějaký diazepam nebo lexaurin. Větší dávky, aby to
1: No. Já jsem teda odpůrce těch nějakých psychologů a psychiatrů a to by asi potom asi bylo na to.
0: No. Potom už by to bylo takové, že by vám asi možná třeba nic nezbylo, ne, možná by to byla jediná cesta, ale takhle jste to měl teda dělenou radost. Co maminka byla ráda za to, že jste se o ní staral? Vnímal jste to tak? Chtěla to tak?
1: No to víte, že jo, Ježišmarja.
0: Tak já poslouchám třeba ze svého okolí, já nechci, aby mě někdo zažil v té situaci, kdy nemůžu, kdy odcházím, všichni to ví. Radši, ať zůstanu tam někde v samotě. Tak proto se na to ptám.
1: Ne, to je špatný. Ten člověk, víte co, rodiče nás vychovali, dali nám celý život, dali nám všechno. Podle mýho, to je povinnost každého potomka postarat se o rodiče.
0: No určitě, o tom já vůbec nepochybuji.
1: Někam šoupnout.
0: To, já o tom nepochybuji, ale jestli je to a bylo i přání jako mamky vaší. Na to se ptám.
1: Bylo, samozřejmě,
0: super.
1: Ona nechtěla sama nikam ani do žádného, já tomu říkám starobinec nebo tohleto. A hlavně jsme to nechtěli mít ze segrou, protože brácha nám umřel v roce 2015, tak jsme vlastně zůstali sami ze sestrou.
0: Jardo, řekli jste si všechno, co jste chtěli, co jste potřebovali, co bylo nutné?
1: No, Asi docela jo, ale tak něco ještě člověka napadá, no, že by ještě něco těm rodičům mohl říct, no, ale teď už to zpátky nikdo neveme, že?
0: No to je jasné.
1: To už je pryč.
0: To je jasné, ale mě spíš jde o to, jestli vás třeba můžou tížit myšlenky toho charakteru, že třeba jsou některé věci nevysvětlené, nedořešené. Jestli jste si vlastně řekli a vyřešili to, co vás tížilo v hlavě, co vy jste považoval za důležité, tak jsem to myslel.
1: V tomhle tom určitě ano.
0: Jak to prožívá sestra vaše?
1: No, to právě jsem na zahrádku nechci jezdit ani, protože tady maminku furt vidí, no, takže zatím...
0: Všude člověk, to chápu, no, to je...
1: A to víte, já taky tady sedím a koukám, jestli už ona jezdila potom s tím vozítkem před sebou. Taky koukám kolikrát, ale vždycky je na desátou, tak jestli už jde nebo nejde a pak si řekneš ty, bláho, ježišmarja, tyž to je.
0: Je to...
1: Já naštěstí mám výborný sousedy, ty mě podrželi a drží do dneška.
0: To je skvělé.
1: Sousedka vždycky říká, babička je v Tesku, to je pohodě.
0: No, hlavně, že tedy máte i někoho vedle sebe na dosah konkrétně, že nejste někde úplně v nějaké samotě, kde byste se utrápil mezi veverkou a nějakým jelenem třeba. Takhle, že máte vedle sebe.
1: Mám, jsem za to vděčný, mám kamarády tady a...
0: Helejte se, co třeba mě osobně by zajímala jedna věc, třeba jste nad tím přemýšlel s ohledem i třeba na svoji sestru, mělo by smysl, bylo by jistým řešením třeba to prodat všechno a přestěhovat se někam jinam nebo být v jiném místě, dožít v uvozovkách?
1: Taky jsem na to myslel, já mám příbuzně ještě ve Strakonicích, mám tam bratrance s rodinou, taky jsem myslel, že všechno prodám a někam se odstěhuju, ale ono to nemá smysl. Mně je 55, ale víte, jak se to říká, starý strom nepřesadíš.
0: Ale to se na 55 letech starý strom nepřesadíš.
1: No, víte, ale člověk tady má zázemí a něco tady se vybudovalo a mám tady kamarády známý, hlavně práci, že jo, a to je...
0: A Bůh ví, dokdy budeme dělat, že jo, to je ještě taky další věc, dokdy ještě nás čeká, než půjdeme do důchodu, jestli vůbec.
1: Tak já doufám, že těch 10 let ještě, no.
0: No, doufat můžeme.
1: Taky to... Já jsem lidi z povolání, já jsem, mám 22 let na kamionu, už jsem se teda na to vybod, protože tatínek, když odešel, tak maminka to nedávala, tak jsem zůstal doma. No a nedovedu si představit, že bych někdy v 70. ještě jezdil v autem. Hlavně je to nebezpečný pro ostatní.
0: Já budu rád, když nebudete jezdit v 70. letech.
1: No, ježišmarja, tak já bych nejradši šel do předčasného, ale uvidíme, jak to ještě dopadne.
0: Tak to už jsme zase někde jinde, ale jsem rád, Jardo, že posloucháte, že jste nám taky svoji bolístku prozradil a já vám děkuju za to, že jste se tak hezky postarala o mamču a že to bylo i její přání, nejenom jednostranně, že jste si řekli všechno, co jste potřebovali. Já mám ještě toho poměrně dost, co chci říct mámě a ještě jsem jí to neřekl, tak doufám, že
1: tak to... Tak udělejte přesně... to, protože potom budete toho litovat.
0: Ano, pozdě bych a honíti. Tak dobrou noc.
1: Tak už se zpátky nevrátíte.
0: Děkuju, ať se daří.
1: Jak já vás poslouchám každý večer, takže...
0: Děkujeme pěkně a děkujeme za to.
1: Zavolám.
0: No, jako teď a děkuju. Děkuju, no, vážím si toho.
1: Já vám děkuju, že takovýhle pořady vůbec máte.
0: Bez vás by to nešlo. Dobrou noc.
1: No, děkuju. Dobrou noc.

0: Noční linka, ta nedělní, s tématem myšlenky, které tíží.
1: Srdce mi jde za tebou.
0: 731 800 900 volejte právě teď studio Českého rozhlasu do noční linky, jako poslední před půlnocí budete vy a pak ještě odspívá Richard Miller a uvítáme nový den a nový týden. Z těch vašich příspěvků, které odesíláte, děkuji, děkuji, děkuji, skláním se dolů, snad se vrátím i nahoru, budu moc rád, když ještě budete psát a kontaktovat nás, nebo mě, zkusíme to tak nějak propojit do vysílání, protože pomáháte a to je fajn. Píše třeba, ano, už to tady vidím, píše mi konkrétně, ano, už to tady lovím, teď jsem si to tady zavřel všechno, jo. Tady to mám. A poslední dobou mě pronásleduje matematika. Do důchodu mi zbývá něco přes 3 roky a já si pořád počítám, kolikrát ještě budu muset vstát na ranní směnu. Odečítám víkendy, dovolené, svátky a případně nemoci, i když ty se plánovat nemají. Udělal jsem si dokonce tabulku. Každý pracovní den si 1 čtvereček škrtnu. Kolegové se mi smějí, ale už 2 si stejnou tabulku založili také. Nejhorší je, když zjistím, že jsem zapomněl započítat přestupný rok nebo nějakou směnu navíc. To mě dokáže rozhodit na celý večer. Manželka tvrdí, že až budu v důchodu, tak začnu počítat, kolikrát ještě musím vynést koš. Píše Bohumil, Bohumile, zdravím vás. Ale jo, člověk to tak někdy má, taková obsese, teda bez které nemůže potom fungovat. A nedá se to vyrušit. A pro někoho to je úplně nenormální údio. Kdo volá a uzavírá tuhle vysílací hodinu? Tady je Honza, noční linka, Český rozhlas. Haló, haló, pěkný večer, jste to vy? Už jste ve vysílání, kdo pak je na druhé straně?
2: Dobrý večer, tady Ivo.
0: Ano, Ivo, my vás posloucháme, povídejte k tématu. Myšlenky, které tíží, co vás tíží?
2: No je toho víc, no a tak jako takový, co mě hlavně tíží, tak je taková myšlenka na to, že prostě tady člověk zůstane úplně sám na tom světě. Já vím, jako možná to jsem jako hloupý, no ale prostě rodiče už mají nějaký věk, dejme tomu, a mám sice bratra, ale ten bratr je prostě bere drogy, pořád je někde zavřený, v kriminále, jo, pořád něco vyvádí.
0: No. Nespolehlivý bratr. Nespolehlivý bratr.
2: A prostě vůbec jakoby neřeší, jako, že má nějakou rodinu, nebo možná tam v podvědomí to možná ani neje, ale je to prostě takový, že nevím, no já prostě si nekážu představit, že tady zůstanu prostě sám, až tady ty rodiče nebudou. No.
0: A jestli se smím zeptat, co, drahá polovička nějaká, ta by to nevyřešila? Ale není to tak jakože do budoucna.
2: Ne.
0: Takhle zasadit, na zasadit strom to není.
2: To ne, no.
0: A to by zase tížilo mě, krev mé krve. Zasadit strom to bych tak chtěl a nějak to ne a ne. Tak to zase by tížilo mě. Jak to řešit? Máte nějaké možné řešení? Jak se zařídit, aby vám tyhle myšlenky nelítaly v hlavě neustále?
2: No, je to hrozně těžké jakoby na to nemyslet, protože říkám, no, to prostě člověkovi věk přibývá, těm rodičům věk přibývá, rodinou jako to jsou nějakým takovým poradcovním sporu kvůli prostě dědici, jo, a prostě kvůli dědici si vždycky rozhádá celá rodina, že jo.
0: Ano, ano, to většinou tak bývá. Hledej za vším prachy.
2: Přesně tak. Jakoby z naší stránky samozřejmě to tak nebylo, protože vlastně babičku, která byla taky jedním z dědiců, protože si s dědou jakoby nerozdělili majetek, jo, a nebo ne, nerozdělili, nebo neměli prostě, všechno bylo napsané na dědečku, že jo, a babička to zase život neřešila, takže se vlastně stala, tak jak ti sourozenci té mamky, tak se stala tím jedním z těch dědiců, že jo.

0: Samozřejmě moje maminka se toho dědictví chtěla vzít, a když to ostatní sourozenci v žádném případě, že, protože chtějí dědit.
1: No, tak za vším hledej prachy, tak proto já jsem třeba řekl mámě, ať vyřeší všechno předem, že rozhodně potom, až odejde, nechci, aby to řešil soud, anebo aby to řešil někdo jiný, protože my jsme si se sestrou zbyli jako jediný vlastní v rodině a při představě, že by mě zavrhla nebo já jí, tak to by mě zase tížilo dál, no, to... Když už potom člověk nikoho nemá, takže zase rozumím tomu, ale u vás, u nás chlapů je to takové, že stále tam ta cesta je třeba, že nějaká ta žena, nějaké to pokračování rodu, ale to chce čas, no.
0: Jde o to, jakoby, že jakoby člověk má nějaký pokročilý věk, ta přítelkyně má taky pokročilý věk a myslím si, že už asi dítě, jakoby, už asi z toho nebude. Což je další jakoby taková věc, kdy mě tak jakoby lítá hlavou takový myšlenky, že vlastně i ty rodiče si neužijou žádného vnoučete, jo? Protože bratr nemá žádný děti, já nemám žádný děti a asi to tak asi i zůstane. A další věc je ta, že vlastně jakoby ten náš rod, jakoby toho jména, v podstatě jakoby vymizí, jo? Protože tím, že nebudeme mít žádný potomky, žádný ty, to, tak prostě ten rod asi bude někam do háje.
1: No, no, řekl jste to trefně, do háje.
0: No.
1: No i vám, i vám budu muset popřát, držte se, ať vás myšlenky nepřeperou a ať je správně zadokujete, zaparkujete.
0: Život je jeden velký boj, bych řekl, život je jeden velký boj.
1: Asi to tak mělo být.
0: No asi jo, tak všechno tak asi má nějaký, nic není, jako já to říkám na jednu stránku, jako že nic není náhoda a prostě... Je to prostě tak, jak to má.
1: Děkuju. Držte se.
0: Děkuju moc, hezký večer.
1: I vám.
0: Nebo ráno možná. Ráno.
1: Cokoliv. Třeba nikdo z toho dnešního vysílání ani nebude spát. Tak dobrou noc. Můžeme to pokusit. A bude půlnoc. Za minutu slíbený Richard Miller ještě pro vás a rozeznávám. Zase dojak.
2: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznám.

0: Rozeznávám nový list v kalendáři, takže už otočeno. Milé Aničky, doufám, že jste svůj svátek oslavili skvěle.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den, nový týden. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Mé jméno je Honza Macoun, provázím vás noční linkou s tématem myšlenky, které tíží. V kalendáři pro dnešní den, pondělí 27. července, vidím zapsané jméno osoby, pánů, neznám žádného takového. Tak rád bych se možná seznámil rád s nějakým Věroslavem. Věroslavu je něco přes 500. Jeden Věroslav připadá přibližně na 18 000 obyvatel, jejich průměrný věk 61. A podle příjmenáře slaví Hortí či Horká. Nejčastěji bydlíte v Náměšti nad Oslavou a nejbližším okolí, tak ať se vám daří, štěstí, spokojenost, úsměv posílám a hlavně udržte nervy na uzdě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dáme si zamilovanou Lenku Filipovou. Hodně je to o lásce, tak i v tom dnešním nočním vysílání, ať už k lásce své drahé polovičky, svých rodičů. Bez nich to nejde. Samozřejmě, že nejde, a když odejdou, je to tragédie, ale jak to zvládat, že? Myšlenky, které tíží. Volejte 731 800 900. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, to už jsem asi říkal. Tak pojďte. Pojďte na to.
2: Kratičký sen.

0: myšlenky, které tíží je téma nočního vysílání Českého rozhlasu. Budeme rádi, mluvím i za posluchače, zavolejte svůj příběh, neobávejte se ničeho, rozhodně vás nestrafním, jenom vás tak provedu tím naším vysíláním, abyste taky sdělili třeba to, co vás tíží a co by mohlo případně vaší duši ulevit. Mimochodem, myšlenky, které tíží, když vás převálčují, takové ty těžké myšlenky, často ten člověk volá vlastně ne slovně, ale duševně o pomoc. Jak to případně rozeznat? K tomu se dostanu v průběhu dalšího vysílání teď, ale zkusím přivítat někoho, kdo otevírá nový den a další hodinu noční linky po telefonu. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
1: Blanka Hradce.
0: Blanko, zdravím vás, vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu. Co Blanku v Hradci tíží? Co jí tak nějak myšlenkami protahuje?
1: Původně teda z Brna, takže já půjčinu jinou Brnu, jako i že mě už říká 86, uh-huh. Ale jak někde něco o Brnu, tak to jsem já. Uh-huh. No, v podstatě bych řekla asi tak, že ten život proběhl tak, jak asi mohl proběhnout, mohl proběhnout jinak. Ale co mě tíží, tak mě tíží to, že můj otec se nedočkal toho, že jsem se podruhý vdala a vzala jsem si muže, kterýho by býval měl můj otec představit. Opere jsem se vdala po takové krátké známosti, myslela jsem, že už nemá nikdo co do čeho mluvit, tak jsem prostě reagovala tak, že během po dvou měsících, asi dvouleté známosti jsem se provdala. No a zjistila jsem, že teda jsem si vzala pěknýho, když to řeknu vulgárně, hajzla. Ale měli jsme dvě děti vystilovali jako v pohodě. No a pak teda se mě projevila taková zvláštní, ne nemoc, ale prostě vada, že pořád si uvědomila, že není ničím a že žádný takový velký úspěch nemá, jako jsem měla já, protože jsem měla úspěchy ve sportu i jako v zaměstnání. No a to se u něj projevilo i duševně, že jo. No a můj otec teda tím velice trpěl, protože věděl, že to není v pořádku. No a nedověděl se nikdy to, že jsem se podruhý vdala a vzala jsem si takového muže, který by si bývali naši představovali.
0: Jo, tak to ale, jako, už to chápu.
1: To mě jako hrozně mrzí.
0: No ale vy jste teda musela být taky, nebo jste velký držák, že jste vydržela takhle dlouho se svým prvním manželem. Vždyť pro vás to taky muselo být jako velmi složité.
1: Můj dětem jsem vydržela i vůbec jako navenek jsem taky vydržela, ale říkám, bylo to tak, že jsem věděla, že jsem udělala velikou chybu, jo. No.
0: Tak to je teda...
1: To už jako nelze vrátit, že to jako vrátit, takže hlavně kvůli dětem jsem to tak nějak udržovala, až už teda to dopadlo, že jsem říkala tak a dobrý a konec.
0: A nemělo by to teď samozřejmě zase znovu, jako vy jste velmi silná, že jste to vydržela kvůli dětem, to slýchávám velmi často. Vydrželi jsme to, nebo zůstali jsme spolu kvůli dětem, ale nebylo by přece jenom lepší, aby děti viděli spokojené rodiče, nebo to je jedno, jestli jednoho nebo druhého, aspoň někoho, kdo je spokojeně. Takže to jste se ale museli v tom případě oba dva velmi silně, nechci říkat úplně přetvařovat, ale museli jste mít jinou grimasu, jiný pohled. To přece bylo složité až, jestli mi rozumíte.
1: No bylo to složité, říkám, bylo to složité, ale jelikož jsem byla od malička vychovávána tak, že otec skaut, maminka sokolka, mm-hmm. Tak mi jako takovou výchovu, která byla ne tvrdá, ale byla jako spravedlivá a rovná, že mm-hmm. Takhle. No,
0: tak to je...
1: Teda mě to mrzelo, že to takhle dopadlo, ale nedalo se nic jiného dělat, než prostě se rozejít a rozvést se a být teda... Děti už byly dospělí, no ale teďka si říkám, no hromě, proč jsem to neudělala dřív, to za prvé, a za druhý, proč můj otec neumřel spokojený s tím, že bych si vzala někoho, kdo by... jako do té rodiny zapadl.
0: A náhodou tam nehrozilo třeba to, že by tatínek řekl, já jsem ti to říkal.
1: No tak to by určitě řekl, já jsem ti to říkal. Jako již ho vidím a slyším.
0: Jo. Já jsem ti to říkal. A tím by to bylo vyřešené, protože vy byste to přijali jako fakt, protože jste si sama na to musela vlastně přijít. Jo? To je ještě druhá věc.
1: No ne, já jenom říkám, my jsme teda Brňáci, že pak jsme se přestěhovali do Svíta. Po válce, jako táta byl textilák, takže tam se zaváděl hodně textil, tak jsme se přestěhovali do Svítavu, no a tím pádem já jsem tam i teda maturovala, i jsem pak studovala v Brně na vysoký pedagogický. Hmm. No a tak tím pádem prostě to bylo tak jako zapečetěný v tom, že je to v pořádku, že až to začalo probublávat a bylo to tak, že jsem si říkala, proč jsem já tenkrát budem krátit dveře a normálně jsem tam toho mužského uvedla jako, že jsem si ho přivedla já, než by si někdo něco vybral. Já konečně jsem si za sebe rozhodovala a já jsem si tam přivedla tohohle toho budoucího manžela. Že? No jenže, kdy bývá táto zavouchl ty dveře, a nepustí ho dále. No tak to takhle nedopadlo. A to už jsou takový iluze, který...
0: Jasně, že... Ale ten chtíč toho jako ukázat, že přece jenom jsem dostala rozum a našla si toho pravýho, se kterým jsem šťastná a tak, aby to bylo ze mě cítit a tatínek to poznal automaticky a neměl pochyb, tak to už je samozřejmě nemožné, ale třeba mu to někdy řeknete, Bůh ví, co bude.
1: No, možná se někde setkáme a já mu řeknu, tak teď mám, konečně jsem se šťastně vzala, mám takového muže, který by se líbil, se kterými jste mohli hovořit a mohli bychom si všichni popovídat.
0: A on by se ještě dodal tu větu, já jsem ti to říkal, moje drahá milá.
1: No, já jsem ti to říkal.
0: Blanko, taky držte se. Šťastná buďte v klidu s námi i s Českým rozhlasem a ať máte život prýma, pokud to bude jenom trochu možné.
1: Ale jo, to víte, že jo, tak dělám pořád ještě sport, dělám zimní plavání, takže to mě taky těší, no tak to je už jsem nejstarší včera, když někam vyrazíme do zahraničí, tak jsem vždycky nejstarší, tak to mě jako, ne, že by mě to netěšilo, to ne, no ale říkám si, tak to je, v Praze, když se plave v Praze na Štěpána, tak jsem tam taky nejstarší, takže říkám, tak to už tam jdu s takovým nějakým, ne respektem, ale že prostě už je to tak, jak to je, že už se to nikdy neobrátí.
0: Hlavně, že máte smysl pro nějakou činnost něco dělat, protože když to řeknu upřímně s prominutím, nevím, jak moc jste upřímný vy Brňáci původem, být zaprděný doma, to není dobrá vyhlídka pro budoucí život. Takže máte ne, aktivity a to je fajn, to je důležité.
1: Jezdím na kole, pořád ještě jezdím na kole, takže taky jsem měl i do Brna, jsem měl na kole.
0: A počkejte, to už není normální, ale to už není normální.
1: Který už jsou, jako už se tam nemůže, protože to dálnice takhle. Do Svitav jsem jezdila na otočku, když jsme měli sraz, tak to už taky nejezdím, tam už taky je dálnice, po které se nesmí. No a to zimní plavání, tak to dělám tak, že chodím jednou za týden na trénink na studenou vodu, že aby si tělo zase nebodlechtilo. No tak to ještě taky dobrý, no a jinak můžu v podstatě všechno, no.
0: No tak, tak jen tak dál, říkám, jen tak dál.
1: Aby mě postihla nějaká nemoc, to bych nechtěla, že teď konečně, ne konečně, ale teď mě třeba trápí oči v tom, že jsem šla na kataraktu, to je na výměnu tečoče, co mě jedna kamarádka z lyžování tak mi říkala, nechoď na to, no, tak to jsem jim taky neposlechla,
0: no tak,
1: a jsem na to šla.
0: Máte svoji hlavu.
1: A po ty katarakty špatně vidím, aha, nemůžu číst a takhle, tak teď snad bych měla mít nějaký zákrok, ale jsem objednána až na prosinec, že bych si mohla i přečíst v posteli, nebo takhle, jak jsem byla zvyklá, no tak to ještě na to bych se netěšila, ale to bych teda chtěla. No,
0: tak ať se zadaří. Já vám děkuju za zavolání. Děkuju.
1: Ať se zadaří. Tak zdravím Brňáky.
0: Taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Lucie píše, dobrý večer, nejprve bych chtěla popřát všem Aničkám k dnešnímu svátku, tak dodatečně. Hlavně hodně zdravíčka, lásky, pohody, radosti a minimum starostí, samé fajn lidičky kolem sebe. No a co mě trápí, co mě tíží, je toho hodně, ale asi nejvíc, aby moje děti byly zdravé, v životě šťastné, dokázali si najít práci, která je bude bavit a uživí je, najít si protějšky a založit rodiny. Aby na světě nebylo tolik zla a aby byli k sobě lidi víc tolerantní. Opatrujte se všichni, Lucka Praha. A Blanka, leží mi v hlavě hodně věcí, že jsem se nezeptala svých rodičů na určité věci, které mě v 15 letech nezajímaly a teď bych se jich chtěla zeptat, ale už tu dávno nejsou. Pak mě taky trápí situace ve světě, nebo mám vnoučata a nyní bude i pravnouče, tak aby žili v míru a měli se dobře, čehož se já už nedožiju. Zdraví Blanka z Přeloučska. Mekyš Birka to nazývá jednoduše.

0: Dnes je to o myšlenkách, které tíží, které ne a ne někam uklidit a které se vynoří a třeba už nás pronásledují nějaký ten pátek, možná i několik let. A ne s tím umět správně zapracovat, protože za A, člověka, co může rozčilovat, no minulost, pochopitelně, ono se to nedá změnit, tak maximálně, když nad tím člověk přemýšlí, tak to rozčiluje, ale jak s tím zabojovat? Zkuste třeba poradit, pomoct po telefonu 731 800 900 nebo klidně po písmenkách do komentářů pod pozvánku k dnešnímu vysílání nebo na linka@rozhlas.cz. Haló, kdo nám volá jako další?
1: Haló, dobrý večer. Tady je Soňa.
0: Krásnou noc. Ano, děkujeme.
1: Chci taky hezkou dobrou noc nebo dobré ráno. A chtěla bych se podělit o příběh, který mě vlastně do dneška tíží, i když je to už mnoho let. Ale když jsem prostě žila s mojím manželem, měli jsme dvě děti. No a jelikož tam hrál roli alkohol a žárlivost a to, takže když bylo mojím dětem 12 až 14 let, tak já jsem prostě jich opustila a musela jsem prostě odejít. Jo? Děcka nevěděli, o co se jedná, co se stalo. A já jsem prostě jednoho dne z práce se nevrátila domů, protože už tady byl strach o život a dětem jsem jako nic neřekla, ale jelikož jsem zůstávala u kamarádky ve stejném místě bydliště, kde vlastně děti s tím otcem zůstaly.
0: Ano.
1: Takže děti jsem potkávala, ale bohužel nechápali to. A po nějakém měsíci jsem dostala od obce byt, čili už jsem měla byt, kde by ty děti mohly se mnou být. Ale jelikož už to byl věk takový, že radši zůstanou s tím otcem na baráku. A tak jsem jich nějak potkávala, chvíli sice trucovali, ale do dneška jsem se synem o tom nemluvila, co se stalo tehda, proč jsem odešla. Do dneška jsem mu to nevysvětlila, i když je paradox, že dneska po těch letech bydlím u syna v domě, bydlíme spolu, ale on se mě nikdy na to nezeptal a já jsem mu to nikdy nebyla schopna vysvětlit a promluvit si o tom, jak to bylo, co bylo.
0: Tím pádem z toho chápu, že vás to tíží víc asi než jeho.
1: No, mě určitě strašně a on se možná bojí. Možná se bojí toho, co by se dověděl, nebo takhle. Oni měli u otce nebo u otcovi takové iluze, že jo, tatínek to, protože nebyli nikdy svědkem toho, možná něco vycítili, ale myslím si furt, že mi to tak nějak zazlíval, když nedal mi to sice najevo, ale nikdy se na to nezeptal. A fakt jako jak to bylo každý večer, jako celé ty roky, pořád na to myslíte, že vlastně je něco, co jsem ještě nevysvětlila a asi nemám k tomu ani odvahu, nebo nebyla možná taková nějaká příležitost sednout si a říct, jak to všechno bylo.
0: Hejte, asi určitě ta příležitost je, ale jenom člověk hledá potom nějaké vlastně takové berličky duševní, kdy si říkáte, ne, teď ne. Ale přitom vlastně ono by to šlo, teď jo. Ale zkuste to nejdřív, protože věřím tomu, že kdybych já byl v podobné situaci nebo chtěl říct něco zásadního, tak bych asi plácal, byl bych ten náhodným generátorem slov, protože ze mě by to i přes veškerou přípravu, že teď to udělám, teď to řeknu, tak bych to neřekl asi správně, jak bych vysloveně chtěl. S tou nervozitou v této spojitosti, co to třeba napsat? Co si to nejdřív napsat na papír? A potom teprve udělat ten krok. A nebo ten předat ten dopis, třeba ten papír o tom, co se vlastně dělo. Je to možné? Bylo by to řešení?
1: Já si myslím, vidíte, teď jste mě na to nějak přived, protože my třeba s manželem, když jsme měli mezi sebou nějaké tyto a třeba byl napitý a nestačilo mu to vysvětlovat. Já jsem opravdu to napsala na papír. A věděla jsem, že i když možná to nebude mít nějaký výsledek, ale aspoň trochu, když si to přečte, že aspoň trochu ho to nějak nakopne nebo něco.
0: Protože člověk... To je pravda.
1: Když jste mě to teď připomněl, že asi je to fakt, že když si to člověk... Protože já, když mu to budu vysvětlovat, asi jako...
0: Tak to nebude muset třeba pochopit tak, jak vy byste chtěla, aby to bylo chápáno a potom už tam chodí takové ty věty typu a rozumíš mi, co tím říkám. Tak fakt je, že a vlastně to není nic převratného, objevného, ale někdo říká, jak to, že nevyšetříš peníze, jak to, že utratíš úplně všechno. Napiš si všechno, co utratíš. Tak vždycky, když je to černé na bílém, tak to musí přece fungovat i v tomhle případě. Napište to.
1: Máte pravdu a úplně jsem si teď vzpomněla, že když jsem něco tému mojemu mužovi chtěla říct a on neposlouchal, že jsem to opravdu napsala. A takže já jako asi díky vám zítra sednu nebo ještě dneska sednu a nějak si udělám body a napíšu to a konečně se mi uleví a předám to těm dětskám, aby skutečně věděli, že to nebylo, že jsem jich nechtěla, že jsem jich opustila, že jsem si šla za něčím, ale že prostě nebylo východisko žádné. Že to bylo jediné východisko. Jako mrzelo mě to, já jsem nemohla jít třeba na, když měli půl kolonu, nebo když měl maturitu kluk, jo, závěrečné zkoušky, prostě jsem tam nemohla jít, protože tam byl jako ten táta jejich, jo, a to by nedopadlo dobře.
0: Teď se to vysvětlí, ani se to nemusí psát konkrétně, proč jsem nebyla tam, kde jsem nebyla, ale chtěla jsem tam být, ale teď se to vlastně může vysvětlit, takže pokud možno rukou, aby bylo vidět...
1: Jistě, že žádný mail nebo tak, to napíšu. Na papír. Ano,
0: tak.
1: To jste mě přived teď opravdu a už na se mi fakt uleví a budu jako co, nic se tím nepokazí.
0: Přesně.
1: A mě se uleví.
0: Držím palce a dejte vědět, jak to dopadlo a kolik to mělo stránek.
1: Jo, já už asi beru propisku a něco budu psat, ale děkuji vám moc, jako.
0: Vůbec není
1: to pomohlo. Děkuji, mějte se krásně, dobrou noc, zdravím všechny a snad se někdy dovíte, jak jsem pokročila, jak to dopadlo.
0: Děkujeme.
1: Ale už se usmívám, už je mi lépe.
0: No tak, Soňo, ať se daří, vypište se, těším se na to, až to dopíšete, jo?
1: Jo, já vám děkuju moc a dobrou noc. Dobrou.
0: Uf. No, až mám z toho husí kůži. Nikol z Karlových Varů napsala, dobrý večer, přeji vám všem. Mám toho na srdci hodně, bohužel by se to nevešlo na papír. Tíží mě toho moc, spackaný život od A do Z. Nikol. Vešlo by se to na papír. Teď jsme to řešili. Teď určitě ano. Musí to mít nějaké body, musí to mít nějaké řešení. Všechno má řešení. Lukáš, jsou myšlenky, které odejdou a pak jsou ty, které se pořád vrací. Nezáleží na tom, jak moc se je snažím zahnat. Vždycky si ke mně najdou cestu. Někdy stačí obyčejný zvuk, stará fotka nebo známá melodie. Když uslyším známé spouštění Windows XP, vždycky si na tu dobu vzpomenu, na časy, kdy bylo všechno jednodušší a starosti nebyly tak velké. A možná právě se některé vzpomínky nikdy nevymažou. Jen čekají, až je něco probudí, znovu probudí. S pozdravem, Lukáš. A ještě Michal. Roztroušená skleróza. Moje letos oficiálně potvrzená diagnóza, slavost levé poloviny těla, syndrom tonického napínače bubínku. Stále samota, ale už spíš z praktických důvodů. Mám špatnou jemnou motoriku a sám si stěží třeba zastřihnu vlasy na zátylku. Mimo oblast zdraví, to, že svět má nedostatek dospělých jedinců se silnou osobností, kteří se chovají skutečně dospěle, to znamená, že se umějí v životě ovládat. Kdykoliv se nad tím zamýšlím, s údivem shledávám, kolik osobních i světových problémů pramení právě z nedostatku sebeovládání. Aneta Langerová, Voda živá. Myslím, že to je písnička, která k tomu sedne k zadek.

0: to je milé spojení. Hradišťan, Aneta Langerová, Jura Pavlica. Pěknou noc přeji taky do Davle, Romaně.
1: Ano, děkuji.
0: Myšlenky, které tíží, to tady máme, tohle téma, těžké téma teda. Vás tíží co ano. V hlavě, nebo chcete pomoci?
1: Nepotřebuji pomoci, já už to mám vyřešený, ale tížilo mě strašnou dobu, protože jsem žila v manželství, kde jsme měli dvě děti, kluka a holčičku, a moje dcera, nedokázala jsem jí prostě se jí zastat v manželství. Manžel byl docela hrubián a odnášela to i ona. A hrozně jsem si to ne fyzicky samozřejmě, ale psychicky. A když říkám samozřejmě, a psychicky je to někdy horší než...
0: To zcela určitě, to zcela určitě. A to na vás se to nepodepisovalo, jako na vás takový nebyl?
1: Taky
0: byl.
1: Ano, taky, prostě...
0: Bojovali jste všichni v rodině?
1: Ano, no jako spíš já, a zajímavý, že prostě syna se to moc nedotklo, protože on asi na kluky je jiný prostě, ale ženy nějak v jeho životě hrály jinou roli. A bohužel i vůči dceři, a já si to do dneška vyčítám, že jsem se jí nikdy nedostala tak, jak jsem měla. Ale proto říkám, že je to u mě vyřešený, protože my jsme si o tom dneska její 30 let, vyříkali jsme si to, já jsem jí to řekla všechno, ona je úžasná a říká, že to všechno chápe, všechno prostě pochopila v úvozovkách, nějaký to formovalo. Nevím, dneska je z ní úžasná ženská, já jsem po druhý vdaná, žiju krásný život, asi to k něčemu bylo, tohle chci říct, no, možná.
0: Ale zase na druhou stranu, pokud, tak jak jsem zmiňoval už to vysílání dneska, no, že když jako dítě jsem vnímal, že rodiče jsou moje modla, moje maminka, moje bohyně,
1: ano,
0: a vlastně pak
1: ano,
0: z ničeho nic přijde bumbác, dokázali ano fungovat tak, že se přetvařili teda úplně na 100%, a přijde čas, že najednou tatínek se stěhuje, protože...
1: Ne, tady to ne, to bylo úplně jinak, to ne. My jsme byli takový, že jako všechno bylo v pohodě, ale postupem času on začal být hrubej, a jakmile se děti začaly osamostatňovat, já jsem se začala osamostatňovat, prostě on nebyl ten bůh, který bychom všichni poslouchali,
0: jo,
1: tak on začal být nervózní a začal útočit.
0: To znamená, že se furt neustále bránil něčemu, chtěl...
1: No prostě chtěl nás mít pod kontrolou.
0: Jo,
1: a my jsme se najednou dovolili, jako, že já jdu někam, ty jdeš někam, a děti samozřejmě vyrůstaly. A už to nebyl ten tatínek, který že jo, pro ně všechno udělá, všechno oni ho poslouchají na slovo. Oni chtěli jít tam, nechtěli jít tamhle, a to už prostě bylo špatně.
0: Dokázala jste tedy tím pádem, nebo dokázali jste s postupem času najít, co bylo spouštěčem vždy takových hrubiánských jeho činů?
1: Ne, vůbec nevím. Jemu fakt stačilo to, že prostě my jsme najednou začali chtěli žít nějak víc, a on prostě chtěl nás mít jako vyloženě, jakože pod kontrolou, a nevím, opravdu jako bylo takový divný, no, zvláštní.
0: Kolik let vám trvalo, než jste vlastně přišla na to, že ta zamilovanost pominula a že najednou člověk vidí i něco jiného, co vidět vlastně... No mohl, ale neviděl, to, třeba přehlížel.
1: Právě si to, no ano, vyčítám si to dneška a děkuji, že dcera mi odpustila v podstatě, protože to trvalo celou dobu, protože tam byly věci, že třeba my jsme byli na chatě a blbost, dcera, já nevím, teď prostě řekla třeba jenom, že nekoupila chleba, nebo já nevím, něco takové, okamžitě řekl, tak ty s náma domů nepojedeš, jet si vlakem, a já jsem prostě byla ta špatná, já do dneška si tuhle situaci si vyčítám do dneška, že prostě nejela jsem s ní tím vlakem domů, ale nechala jsem jí chudáka jít domů vlakem, my jsme jeli autem.
0: No, jak je to prostě možné, že vlastně, to jste se bála v tom nevím, případě?
1: Já nevím, já jsem se bála, že prostě, nevím, že prostě říkám, dobře, ona odejde, ale já bych neměla kam jít, já jsem se pak bála celou dobu, potom všechno to, ono to všechno vyústilo, to bylo tak, že opravdu pak to skončilo tak, že já jsem se bála, že by, nejradši bych odešla, neměla jsem kam. O tom to celý je. Vlastně
0: a kdy to celé vyzrálo, jako kdy přišel ten okamžik, kdy jste, protože zase zmiňuji to, co se mi xkrát v životě potvrdilo, že žena, když se rozhodne o něčem, tak je to nezvratné, tak vy jste se rozhodla při čem? Kdy to přišlo, ten čas, kdy to bylo?
1: To nejde takhle říct, protože já bych odešla už dávno, ale konkrétně opravdu jít někam, kam máte jít, že jo?
0: No jasně, jako, jasně, ale to už,
1: sám.
0: Už samo o sobě, ale to, že jste to přece jenom do toho stavu potom dostala, tak jako kdy byl udělaný ten krok,
1: pravda,
0: jako že
1: ano, nastal nějaký zlom, opravdu, když prostě všichni jsme se začali osamostatňovat. Děti začaly, šly na střední školu nebo takhle a opravdu jsme začali, nebyli jsme závislí na něm, že jo, že nás někam vezme, někam pojedeme a tohle. A děti začaly mít svůj život, já jsem začala v práci, začala jsem do práce, začala jsem něco dělat. Tak to začali, jsme se tak nějak jako rozprchávali a teď to už chápu, prostě on měl takový ten pocit, do dneška, že je sám, bez přátel, bez nikoho, on prostě nás já jsem to pochopila později, on mě odvrhnul vlastně od všech mojich přátel, že jo, já jsem jako pak nežděla vůbec jako, ano, tak, ano, to jo, to ano,
0: sobec.
1: To stoprocentně, ano, ano.
0: A jak je možné, předpokládám, že děti vznikly z lásky, že, takže to
1: ano,
0: je že jako v pohodě
1: ano,
0: ještě.
1: Ano, právě, já to taky nechápu.
0: Je to ano, tam, bylo to,
1: právě,
0: to tam?
1: No, bylo to tam, ano, přesně tak, ale pak se něco zvrtlo, nebo nevím, on, nevím. A hlavně vůči ženám, vůči synovi byl v pohodě vždycky, ale prostě vůči mně i mojí dceři dokázal říct hrozný věci, když potom byla už i jako, bylo jí 14, 15, ona od nás radši odešla. To mě hrozně tížilo, radši se našla pod nájem, protože aby slyšela, že s odpuštěním k nebo něco.
0: No jako, ale tak prostřednictvím, jako když tohle to vlastně vnímáte i vy jako matka toho dítěte, tak vám ano. To slovo na k taky asi no, pravděpodobně jako, nikdy přilítlo na adresu, takže to už byly dvě, tak potom, když už tedy nastal ten moment.
1: Ono tam bylo takových věcí, že prostě potom nakonec mě umřel táta a mamka se mnou zůstala bydlet, bydli jsme spolu všichni chvilku a on dokázal tohleto stejný říct i mojí mance, prostě to prostě všechno to naštěstí dopadlo tak, že jsem to zavčas ještě, sice dobře, je mi 58, ale mám krásný druhý manželství, jsem v pohodě, jsem žiju naprosto úžasný život, děti naštěstí jsou fakt úžasný, úplně Pereska taky, opravdu jsme si to všechno vyříkali, proto jako říkám, je to ve mně, stejně je to ve mně, protože mě to mrzí.
0: No, zeptám se ještě na závěr, to, že někdo někoho miluje, je věc jedna, protože to je prostě, to tam je a to letí, to jde přes mrtvoly a to se s tím nedá nic dělat, ale byla jste s ním šťastná někdy?
1: Ano, samozřejmě, to jako jo, ale pak se prostě něco zvrtlo, nevím co, ale říkám, myslím si opravdu ten zlom, že on byl šťastný, dokud myslím, já jsem byla těhotná.
0: Dokavec jste poslouchala.
1: Jsem
0: děpa, a dokavec jste ho potřebovala.
1: A byla jsem doma. Tak, přesně tak. A byla jsem na něm závislá.
0: Tak.
1: A všichni, i děti. Tak. A pak prostě nastal obrovský zlom. Obrovský
0: tak,
1: prostě.
0: A potom jste chtěla být částečně už nezávislá, normální, všichni.
1: Všichni jsme chtěli žít normálně, ano. Ano.
0: A teď,
1: no,
0: teď
1: a
0: v současné době to ještě má nějak, jako hlídáte si, nebo vídáte se, víte o něm nějaké informace,
1: vůbec
0: nebo jste ho odstřihla úplně?
1: Ne, ne, on mě naprosto nenávidí, děti ho naštěstí vídají, děti jsou v pohodě, ale jako není to tam nic hezkýho, protože on prostě žije tím svým životem, že je zapřklej. Víte co?
0: Teď si člověk představuje, že potom ještě splodí další dítě a další ženu a další tohle a vy...
1: Ne, to ne, to už nejde, my jsme starý, to už...
0: No ale hlavně, že teď vedete svůj normální, podle vás, řádný život.
1: Já jsem úplně nadšená, ano.
0: Není co řešit.
1: Ano, no není, já jenom mám furt v sobě to, že i když mi dcera opravdu se o tom bavili, řekla mi, mami, za to nemůžeš, protože tak bylo, ale prostě mám opravdu výčitky. Mám výčitky, to si nevěděl, to s tím nikdy, no. Jako měla jsem stát za ní víc, jako no.
0: No teď, ale to je život, to je život a člověk...
1: Já vím. Ale proto mám zase, jsem dostala takovou úžasnou dceru, která prostě mě to odpustila a já jsem poučená a je to všechno jako úžasný.
0: A aby to přineslo tak něco do života i té dceři, protože ona se říká, že člověk jako zažije ve své mládí, tak nechce, aby bylo v mládí svých potomků, že?
1: A já si myslím, že určitě, protože ona opravdu je takovej ten chodící člověk, který opravdu fakt rozdává lidem opravdu jako radost všechno a to zvažuje to všechno a ona je opravdu úžasná, takže asi to tak mělo být, no.
0: Děkuju.
1: Ale jako je mi to líto, no.
0: Děkuju za zavolání, moc si toho vážím.
1: Jo, a já děkuju za to, jak mluvíte s lidmi, opravdu jste úžasný.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Děkuju, taky dobrou noc. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Ach, můj rozhlasový bože, my jsme mluvili skoro 10 minut. No to zas bude. Ale chápejte, jsou telefony, které se nedají utnout. Nedají. A víte co? Dáme ještě prostor dalším. Kdo se dovolá? 731 800 900, volejte noční linku Českého rozhlasu, které myšlenky vás tíží, anebo které vás tížily kdysi a vy jste s nimi zatočili. Tak pojďte se přiznat, nebojte se.

0: Myšlenky, které tíží, to je téma nedělní noční linky už teď v pondělí 27. července. No, když člověka převálcují ty těžké myšlenky, často neřekneme přímo, že ten člověk potřebuje pomoct, nebo já chci pomoct, nikdy to nemůže ani pojmenovat, okolí si proto musí všímat změn. Člověk se začne stahovat, přestane se ozývat, ruší domluvené věci, ztrácí zájem o práci, školu, koníčky nebo lidi, které měl rád. Může působit vyčerpaně, podrážděně, lohostejně nebo nezvykle klidně po dlouhém období napětí. Takové ty varovné věty, které znějí nenápadně. Už nemůžu, nemá to smysl, všem by bylo líp. Beze mě jsem jen přítěž, chtěl bych na chvíli zmizet. Takové věty není dobré schazovat jako náladu, dramatizování nebo vydírání. Může to být způsob, jak člověk zkouší zjistit, jestli ho někdo slyší. No a dalším signálem může být zanedbávání sebe sama. Změna spánku, jídla, prudké zhoršení nálady, rozdávání osobních věcí, loučení, uzavírání účtů nebo nečekané uspořádávání věcí. U dětí a mladých lidí se může objevit zhoršení prospěchu, útěky do online světa, sebepoškozování, ticho nebo náhlá agrese. Ta pomoc je v zásadě jasná. Zajímat se, nenechávat to být. A když si budete 100% jistí, že máte pravdu vy, že opravdu volá někdo o pomoc, zkuste zavolat 112, tam určitě pomohou. A nebo zkusit najít nějakou linku důvěry a nebo pomoci předat, zavolat a zjistit, jak k dané osobě se máte správně zachovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A s největší pravděpodobností někdo poslední do dnešního vysílání uvidíme, jak budeme dlouzí. Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Taky přeji krásnou noc a všem posluchačům.
0: Kdo nám volá?
2: Ano,
0: zdravím vás. Povídejte, co vás tíží, jaké máte těžké myšlenky?
2: No, mám na vašeho kolegu, který byl včera, protože vždycky se tomu dovolala. A včera bylo perfektní téma jako nevěra a dneska máte ještě lepší téma, co nás strašně mrzí.
0: Snažím se to střídat jednou veselé, jednou smutně, ale tak, jak to člověk naplánuje, podle toho i třeba, jak vy v uvozovkách pískáte, tak původní třeba záměr mohl být jiný, ale je to podle vás, kam se dostaneme, ale dneska je to teda vážné téma. Tak nevím, jestli vy to uzavřete tak vážně, anebo téma, jestli přidáte něco veselého. Co vás tíží případně? Povězte mi.
2: Já vám řeknu. Jak mám začít? No, první manžel mě strašně zklamal. Našel jsem ho nejlepší kamarádkou posteli, což mě jako vytočilo, tak jsme se rozvedli. Dlouhé roky jsem byla sama s dvouma synama a pak jsem poznala perfektního člověka, který je můj manžel už 15 let a 10 let jsme spolu žili. Vychoval moje dva syny. Já jsem díky němu získala dceru, má vnuky, už jsem jí prababička, ale strašně mě mrzí to, že když byl covid, můj muž v životě nebyl nemocný. Pracoval v lese s pilou, plný elánu života. No a po očkování po covidu to začalo. Mozková mrtvička, embolie, žlučník, dostal rakovinu prostaty, byl na několika operací, jsme na jaře prodělali chemoterapii, tak mu našli slabé srdíčko, takže bere spoustu léku a to mě strašně ubíjí, protože takový člověk plný života, energie, než jsme se poznali, tak ovdověl, mu umřela manželka na nemoc, vychoval dvě děti, dceru a syna, kteří mi říkají maminko, její děti mi říkají babičko. Přijali mě do rodiny. A strašně mě mrzí, že je tak strašně nemocný a já mu nemám jak pomoct. Jako jo, dobrý.
0: No ale pomáháte mu už jenom tím, že se o něj staráte přece, ne? To je přece zásadní.
2: No, tak to víte, že ho nosím na rukách. Jako no, jak se říká.
0: To je přece k nezaplacení. Že... Myslím, že to je úplně k nezaplacení a pojišťovna neproplatí. Nemá jak...
2: No, nemá jak, to máte pravdu. Jenom to, že...

0: jedna, kterému dáte, že jo? Kdyby to šlo. Takže dáváte, co můžete. Víc to nejde.
1: První a poslední.
0: Tak. A byla jste
1: první
0: poslední.
1: První a poslední, protože to je úžasný člověk, za kterého, kdyby to bych mohla, tak za něj budu dýchat.
0: Krásná tečka, neumím si představit lepší za dnešním vysílání. Moc děkuju. Držte se, zdravím vás a ať vám to spolu funguje ještě pokud možno dlouho, aby se ty neduhy
1: no, tak, doufám,
0: tak nějak dali do ústraní.
1: Jako jeho maminka, babička, teda jako jeho babička a děda se dožili 90. Děda umřel, měl 101, babička měla 99 a tchyně milovaná moje měla 98, takže já doufám, že jako ještě tady můj František dlouho bude.
0: Františka, pozdravujte, že ho zdraví jeden klacek macek
1: no, možná,
0: z Prahy.
1: Možná poslouchá vaše rádio, protože když je tak hrozně nemocný a v noci hodně stává, tak udělal takový kompromis, že se přestěhoval do dětského pokoje a v ložnici spím s Diankou. A on to, a říkal, už jsem si taky naladil Olomouc. Říkám, já poslouchám jenom Olomouc večer.
0: Tak, že nás těší, že ladíte, posloucháte.
1: A ještě se, prosím vás, je zeptat na takovou věc. Ten kolega, co včera vysílal, jak se jmenuje jménem?
0: Myslím si, že to bylo vysílání z Brna a Borek Kapitančik. Tak ho poslouchejte zase příště. Teď už se musíme fakt rozloučit.
1: Na něho jsem měla hodně štěstí, když jsem volala.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače vašeho rádia, protože jste úžasní, boží. Když si jedu večer nebo v noci z práce, tak nedělám nic jiného, než poslouchám vaše rádio. Mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

Vysíláme i stále vysílání Českého rozhlasu a než se rozpojíme do regionu, i stanice Pohoda, až bude mít svůj vlastní program, tak i pozvánka k dalšímu vysílání. Další noční linka, ta bude se Zlína, už dnes hodinu před půlnocí Jarka Barboříková a téma Věříte svému znamení zvěrokruhu? Přemýšlejte, pište, volejte, pište klidně už teď na linka@rozhlas.cz. Mimochodem děkuji za dnešní téma, které jste vybrali do vysílání. Těžké téma teda pro všechny zúčastněné, ale myslím, že to dopadlo dobře. A i když to byly v překladu myšlenky dost, které vás tíží a které hned tak nezmizí, tak snad to pomohlo. Snad to trochu uspíšilo to, že se někam vytratí a že jste třeba taky slyšeli, že na vás ostatní myslí, protože jako jedna rodina si máme říkat všechno, tak pokud možno jenom s pravdou, tak mě za to moc těší. A doufám, že přidáte i další silná témata, anebo i prach obyčejná v uvozovkách. Pište

I mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz nebo přímo do rozhlasu, to znamená noční linka, Honza Macon, Praha, Vinohradská 12, ono to dojde, nějak to dojde. Moc si vážím toho, že píšete klasické dopisy, protože to je mi vždycky radost, když mě čeká tak ve fochu tam něco, nějaká obálka, ať už růžová, nebo ať už srdečně, obsahově, kamínky taky dorazily, musím poděkovat. Každopádně vážím si toho, i když někdy tady jako prevít odpovídám hodně pozdě, přesto snažím se aspoň odeslat děkuji. A kdyby náhodou třeba zrovna to děkuji ode mě nedorazilo, tak teď z vysílání to patří jenom vám a vám. My se společně uslyšíme na 1. srpna, to znamená v sobotu, říkám-li to správně? Ano, 1. v sobotu. To mají být zase ty horečky obrovské, ty tropy, subtropy. No další 40, to teda to jsem na to zvědav. No. Držte se, mám vás rád. Prahy se loučí Honza Macoun a těším se už teď na příště.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznýších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím, pěkně nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No, považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti.
2: Co tu děláš?
1: Prosím, pěkně nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýšek, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak. Takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: tak jsem se seznámil s Malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl s nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš z nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít z moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořena...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu. Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No, to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: Ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale Malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života Malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: No, tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: No, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: A jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo, Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Co pak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni ani smrti. No, neplač, Malý princi. Květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

0: Louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová šťáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, aby jsi zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby se ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám i hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se, dočkáš se svého západu slunce, poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych ji poslechl. mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poručím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: Jedna jsou dvě a jedna jsou tři.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit, tři a dvě je pět, pět a sedm, 12, 12 a tři, 15. Dobrý den, 15 a sedm, 22 a šest je 28.
1: Uhasla vám cigaretu.
0: 28 a pět je 33. A pět, 38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty si tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci. Právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze třikrát. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není totéž.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová jako poupě.

0: Ano, mladý muži. Zvolil jsi správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší. Posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je. To je tlustá kniha.
0: Velmi správně. Protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející?
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 000 zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 000 obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne voják,

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes s Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: Ó, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že jsi mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem. Ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak, podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? A nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají. A to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Zlaté obilí mi tě bude připomínat. A já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím senu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tedy pro mě nádherný den. Jdu si hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: Ovšem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exuperyho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži. Nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano. Vidíte? Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil. Musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na Lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl, ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květinu. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květinu? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.